začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate. With

Pátral jsem po smyslu textu písně McCartneyových. Jeden z Američanů má názor, že Paul to prostě tehdy jen trochu přehnal s Bariánkou. A Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Ten první to byl Rufus Thomas, tehdy už mu bylo 54. Johnnymu Taylorovi bylo v roce 1971 37 let a právě vstoupil do top ten písní Hijacked Love. Zpíval, když tvůj muž zůstane celou noc venku, určitě s tebou není něco v pořádku. Jiná žena dělá tvoji práci. Více to rozpitvávat nebudu, víte, o co jde, teď country žebříček.

Aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin', jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Patter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell, vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová Chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicoletti. Psát si o neohrané oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513. Poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
1: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako pro jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné, mě to ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stoušla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se
1: ano,
0: s tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No.
0: No prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takovej tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný. Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, a je takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 let, asi tak. Nebo jsme byli starší nic. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pra, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pra, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme se přirozeně smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova, ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A.
1: Bezdomovci, Gott a...
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky.
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková. Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 01 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humornádě.
4: Ráda bych.
3: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
4: začínající celnici.
3: A slušela ti ta uniforma?
4: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
3: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
4: Ano, pašoval, ve švestkách,
3: ano, v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
4: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
3: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
4: no teď je, že? Teď je na to jenom věci. Aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
3: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
4: Mám.
3: Začátek 80. let, tuším, to byl.
4: No, já si myslím, že to byl tak rok 78,
3: ještě
4: možná.
3: Ještě dál.
4: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
3: není
4: kravinky.
3: Není malých rolí.
4: Není to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
3: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď? V roli hlasujících posluchačů. Dobré odpoledne, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
4: Ano, dobrý
5: a
4: den.
5: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
3: Výborně.
4: Děkuji moc, děkujeme.
3: A vybrala jste si A nebo B?
5: Ano, Kaju Gota.
3: Kaju Gota, děkuji.
4: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
3: Děkuji.
4: Ano, děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
3: Ano.
6: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
4: Děkuji moc.
6: Taky vás, pane Kučera.
3: Zdravíme.
6: A chtěl bych pokračování.
3: Máme
4: ano,
3: zasáno.
4: Děkujeme.
3: A díky. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Zemník vás, Pavle, zdraví.
3: Já vás.
7: Zdravím i vynikající baletku, paní Macháčkovou.
4: Ano, no to teprve se musíte
3: to
4: přijít
3: se
4: podívat.
3: Hinca ukáže.
4: Hinca ukáže.
7: Jo.
3: Ano.
7: A chtěl bych taky pokračování.
3: Pokračování
7: ano. S Ačkem, s panem Horníčkem.
4: Ano, dobře, děkujeme.
3: Máme zapsáno.
7: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
3: Díky moc.
4: Děkujeme moc.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
3: Máme zapsáno.
4: Ano, děkujeme, paní Líba.
8: Na shledanou.
3: Děkujeme,

0: Jirka Strutnovská, no tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu scénku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
1: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
2: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
1: Jirko, mějte se.
0: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
1: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují Silvestr 2003 na televizi Nova.
3: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
4: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
3: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
4: Co kecáš? Jaká mafie?
3: Nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
4: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se neděl.
3: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
4: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
3: Podlej, zbohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
4: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
3: Kde to je, to neznám.
4: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
3: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam k hnutí.
4: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
3: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
4: Ty seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
3: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
4: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
3: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
4: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
3: Ne. Táhni včelko Májo.
4: Víš, co žvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
3: Uf, to je tíha.
4: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
3: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
4: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Sedal na drogy.
3: Ale kde na to bere?
4: Nikde. Čuchá vejfukový plyny. A... On do toho zatáh málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Jenom, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
3: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn, už si číst trouby ven.
4: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
3: Tobě to taky kecá dobře.
4: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
3: Ani ty sám ne?
4: Já furt ještě.
3: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
4: Nebaví.
3: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
4: Jo.
3: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
4: Teď mám Šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Alovskýho, ale ale nevymyslí.

0: mi do huby.
1: A co dělají?
0: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
1: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
0: Ty, já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
1: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
0: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
4: Ano, Josef Skupa.
3: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
4: Ano.
3: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak ano, a celá je tady
2: úžasný.
1: S námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam
2: ano.
1: Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pánova.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma. No.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ne, ano, právě nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho klišé.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Krkavín. Vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necinká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš to víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem je naposled před týdnem. sunar, co vypadne jednomu kojenci na mužsku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek u spořitelny, nebo co chceš zlomit?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Hele, dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy zprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak tě tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej,
7: zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mně.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, mm-hmm, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. A teď je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závěji a tady a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, ne, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, protože tam hraje výtvarníka. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prostě, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A pojde po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, to byly svině, ne? No jo, musíte říct s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, režíroval, ne, to nejmajetek. Ty mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepci, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak takže hlavně, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál tady, přátelé? Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji. Den, Katko. Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme. Jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Milo z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: znát. Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování. Ano. Člověk má doposlout to, co načal, že? Tak jo, a pospomovku, taky jsme se vyjídali, to už je ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, že se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: dnešní.
3: Ano. Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu? Ačko,
1: no jistě. No to jistě.
3: Tleskám
6: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat. Jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu a nebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: Ano. S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně. Pa, pa, pa, pa.

0: Chutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouc jedná s ministerstvem o dotacích na modernizaci tramvajové trati. Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. Dnes má být oblačno s přeháníkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc hledá možnosti financování modernizace tramvajové trati. Úsek z hlavního nádraží do Hodolan a Pavloviček by mohlo podpořit ministerstvo dopravy a také evropské fondy, řekl to náměstek primátorky a kandidát v komunálních volbách Miloslav Tichý za ANO. Oprava 70 let staré tramvajové trati si vyžádá stovky milionů korun. Město si zároveň objednalo studii zaměřenou na variantu, že místo tramvají budou do Hodolan a Pavloviček jezdit elektrobusy. Dělníci dokončili v centru Olomouce rekonstrukci barokní Merkurovy kašny. Nově má nádrž z olověného plechu, která má zabránit průsakům vody. Opravy se týkaly taky potrubí a podzemní technologické šachty. Fontána bude do konce října fungovat ve zkušebním režimu, uvedla tomu včera radnice Lenka Jedličková.
3: Kašna byla dokončena roku 1727 a stojí u jedné z hlavních obchodních tras historické Olomouce. Zasvěcení antickému patronu obchodníků, cestovatelů a poslů bohu Merkurovi proto nebylo náhodné.
2: Řidiči v příštím roce zřejmě zaplatí za dálnice stejně jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci dálničních známek. Ke zmrazení současných cen se kabinet zavázal v programovém prohlášení.
4: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 miliard korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Vendul Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
5: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
4: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
6: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
4: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé také na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října.
0: Sport.
2: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová věří, že fanoušci, kteří byli v hale při postupu přes Velkou Británii, zůstanou v Číně i na duel proti Španělkám.
7: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky se toho váže, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
0: Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přeháníky. K večeru pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní a zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku v obci Měrovice nad Hanou je uzavřena silnice přes železniční přejezd. Kvůli modernizaci trati omezení potrvá do 4. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je čtvrtek 24. září a svátek má Jaromír a Jaromíra. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká, jaké máte počasí, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Už za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáři. No a nachystány jsou písničky, které stárnou. Bude znít skupina Olympic a právě teď zaspívá Anna K. Vždycky se budeme znát. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné Provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Slyš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk. A to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Kulatou 80 má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divokej Byl, Vašek Bláha. Já přeju hezký den. A to nechcem
8: nikdy. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 24. září, svátek má Jaromír a Jaromíra, vše nejlepší, jsou 2 minuty po 5:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. No dnes nás čekají mraky i sluníčko, teplota okolo 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 8 stupňů Celsia, Jirku čekají běžné domácí práce a když bude přát počasí, vyrazí i na projížďku na kole. U Ničov teplota 6,5 stupně, to už hlásí Radek, zdraví z práce. Úsov 6 stupňů chladno, napsala Hana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Výslechem znalců pokračovalo ve středu u Krajského soudu v Olomouci hlavní líčení v případu otravy ve zbrojovce ve Šternberku. Podle žalobce měl 48letý muž přidat svým kolegům do nápoje nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich zemřel. Kromě toho údajně rozmisťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápojí obsahujícími jedy. Znalci z oboru psychologie a psychiatrie potvrdili, že muž je za své jednání trestně zodpovědný a doporučují pro něj zabezpečovací detenci.
1: Cílem obžalovaného muže se podle spisu stali kolegové v práci. Do limonády ve společné lednici jim nalil nemrznoucí směs. Dva skončili s těžkou otravou v nemocnici, jeden z nich později zemřel. Motivem činu měly být spory, kradli mu údajně svačiny. Muž vinu popírá, naopak částečně se přiznal v případech plánovaných vražd bezdomovců v Olomouci. Na frekventovaných místech ve městě měl rozmístit láhve s pivem a džusem, které otrávil morfinem, olovem a jedem na krysy.
2: Tento pachatel je vysoce nebezpečný. Trestnou činnost, pokud mu bude prokázána, samozřejmě to nevíme, tak vlastně páchal po dlouhou dobu a s výrazným vlastně zaměřením zprvu proti zvířatům, následně potom vůči lidem.
1: Zhrnuje výsledky svého posudku psycholog Petr Štěpaník. Kateřina Černeková, znalkyně v oboru psychiatrie, potvrdila, že muž je příčetný a za svoje jednání trestně odpovědný. Soudu doporučuje uložit mu takzvanou zabezpečovací detenci.
3: Pro vysokou nebezpečnost pana posuzovaného, respektive obviněného, s ohledem na psychiatrický psychologický nález, kdy z toho dlouhodobého hlediska a vlastně z obsahu té problematiky je mu vlastně přetrvává v čase vysoká nebezpečnost pro společnost, kdy ta ústavní léčba se prostě mně jako psychiatrovi jeví nedostatečná.
1: Obhájce David Stříž se závěry znalců nesouhlasí, žádá vypracování revizních posudků.
4: My jsme stále nespokojeni s tím závěry, považujeme je za vnitřně rozporné, závěr mezi forenzními zjištěními a těmi jak kdyby konečnými závěry o té rozpoznávací ovládací složky, která je velmi podstatná pro tu otázku té příčetnosti.
1: Žalobce Jindřich Pazdara žádá uložení výjimečného trestu 25 let vězení.
5: Právě s ohledem na mimořádnou závažnost té trestné činnosti a řekněme naprosto zavrženíhodnou pohnutku pan obžalovaný tu trestnou činnost měl páchat podle mého názoru zemsty z jakési nenávisti nejenom vůči bezdomovcům jako sociální skupině, ale vůči celé společnosti, která pramenila právě

0: z jeho poruchy osobnosti, kterou trpí.
1: Obžalovaný muž byl v minulosti odsouzený za týrání zvířat a pytláctví. Souběžně s případem otrav se zpovídá i ze žhářství. Rozsudek by olomoucký soud měl vynést v polovině října. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kriminalisté navrhli obžalovat 18-letou dívku a jejího 30-letého přítele z loňské vraždy její matky v Bohuňovicích na Olomoucku a z pokusu o vraždu jejího otce. Dvojici hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Vražda se stala loni v prosinci. Matku podle kriminalistů dívka zastřelila a otce poranila. V České vsi na Jesenicku se uskuteční další předvolební debata Českého rozhlasu. Lídři kandidujících uskupení do obecního zastupitelstva budou společně s moderátorem Janem Pokorným mluvit o obnově po povodních. Debatu budou vysílat živě po 17. hodině stanice Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. Vychází to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, kterého se zúčastnilo 19 000 studentů. Třetina z nich pak přiznala, že už někdy mysleli na sebevraždu. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště. Taxikáři možná nově budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Změnu navrhli poslanci za ANO. Podle nich bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba proto, že někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Za sportou česká boxerka Stella Blažková si z evropského šampionátu v Sofii odveze bronz. V semifinále váhy do 80 kg prohrála s ruskou Demurčianovou. Minimálně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku McKeovou. Počasí dnes se čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, k večeru pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní a zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku v obci Mikulovice se na silnici pohybuje kůň, dejte pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Od pradědu na Hanou. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad Od pradědu na Hanou. Další z rozhlasových výletů s Mirkem Kobzou nás zavede do osady Křivá. Najdeme ji na Olomoucku v kopcích nad Dlouhou Loučkou. Navštívíme krásnou kapli svatého Floriána i si užijeme výhled. Poslechnout si pořad budete moci také v audio archivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 24. září. Svátek má Jaromír a Jaromíra a za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na dešti v září rolníku moc záleží, no dnes mraky i přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Prostějov 9 stupňů, tma, vzkaz od Michala. Litovel 6,8 desetiny stupně Celsia, tolik naměřila Jana, přeje všem hezké ráno, za chvíli vyrazí do práce. Tak ať se v ní daří. Šternberg 6,5 stupně, tolik má na teploměru Radka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host přijde folková a countryová zpěvačka Helena Maršálková. Na hudební scéně je 55 let. Dodnes působí v kapele Pacific, kterou spolu zakládala. Jak na to vzpomíná? Ocitl se Pacific někdy blízko zániku? Jak funguje dnes? A co dělá Heleně Maršálkové největší radost? Naleďte si nás po zprávách ve 13 hodin.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Semafory na Přerovské křižovatce ulice Tržní a doktora Edvarda Beneše čeká oprava. Více o tom ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Žalobce žádá pro traviče ze štamberské zbrojovky výjimečný trest. Sněmovna se začne zabývat zmrazením platů politiků. Přerov nechá opravit semafory na frekventované křižovatce. Dnes se čekáme oblačno až zataženo, přehánky a maximálně 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Případ otravy ve zbrojovce ve Štambarku soud odročil na říjen. Líčení včera pokračovalo výslechem znalců. Podle nich je 48letý Jiří Kudlička za své jednání trestně zodpovědný a doporučí pro něj zabezpečovací detenci. Muž podle obžaloby před 3 lety přidal svým kolegům do nápoje nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich zemřel. Další jedovaté nápoje rozmístil v Olomouci. Žalobce Jindřich Pazdra žádá pro muže výjimečný trest 25 let vězení.
4: Právě na mimořádnou závažnost té trestné činnosti a řekněme naprosto zavrženíhodnou pohnutku. Pan obžalovaný tu trestnou činnost měl páchat podle mého názoru zemsty z jakési nenávisti, nejenom vůči bezdomovcům jako sociální skupině, ale vůči celé společnosti, která pramenila právě z jeho poruchy osobnosti, kterou trpí.
3: Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž zrostou skokově. Přerov plánuje opravit frekventovanou křižovatku ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše. Více než 1 000 000 korun bude investovat do semaforů, které v srpnu poškodil řidič zemědělského stroje. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
5: Rozsah škody je natolik velký, že semafory není možné do dokončení opravy ani provizorně zprovoznit. Situace je o to vážnější, že jde o křižovatku s velmi vysokou intenzitou provozu. Počítáme s tím, že oprava bude dokončena do konce letošního roku.
3: Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech, informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Avery. V sobotu ji policie našla poškozenou a objevila i tělo jednoho z Čechů. Podle záchranářů je pravděpodobné, že ani další 3 nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí.
2: Sport.
3: Basketbalisté Olomoucka prohráli i druhý zápas novém ročníku NBL. Pardubicím podlehli 54-100. Z vysoké prohry byl zklamaný i kapitán Olomoucka Adam Guga.
6: 10-11 ztrát je ideální na zápas a my vyděláme přes 30. To jsem fakt jako nezažil. Jsem zažil naposledy někdy, já nevím, u 19. My jsme tímto darovali postupným útoku, že jsme snažili vytvořit, já nevím, jaký přihrávky rovnou pod koš, kde to prostě nebylo možné, když to tam mázali mezi 2-3 hráče, místo aby jsme si vybrali jednodušší řešení. Někdy to fakt bylo extrémně naivní a hrozně zbytečné ty ztráty jako.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přeháníky, k večeru pak ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 12 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní a zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumperku je částečně uzavřena silnice v obci Dubicko. Stavební práce to potrvají do 23. října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Víte, kdo nejvíc lže? Zjistil jsem, že pračka, která tvrdí, že za minutu je hotovo, vypráno, a asi jste také zažili to stání přední a vyčkávání se slovy tak, ale už dělej. Tak jestli vás dnes čekají klasické domácí práce, přeji, ať jdou dobře od ruky. O požáru, který vypukl na mostě v Olomouci, psali noviny před 100 lety, za chvíli je otevřeme a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Marie Rotrová a právě teď bude zpívat Michal David, Třetí galaxie. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť ke snídaním přeji. O požáru, který vypukl na mostě v Olomouci jedno zářijové pondělí roku 1926, se psalo v novinách. Popis události, která se díky fantazii očitých svědků výrazně měnila, zaujal Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Alarmováni byli hasiči, aby přijeli zakročit proti ohni, který povstal následkem krátkého spojení z kabelu elektrického vedení na mostě poblíže české státní reálky. Než hasiči přijeli, byla tam už celá spousta zvědavců a další příliv zevlounů, kteří v pondělí dopoledne neměli co dělat, přivodil signál trubky. Most byl obležen dokonale, ač mimo doutnání nebylo ničeho viděti. Hasiči museli se kordonem zvědavců v pravém slova smyslu protláčeti a práce jim byla stěžována. To jest zjev obdobný při každém ohni a nasvědčuje to, že obecenstvo není vychováno a v daném případě mohlo by i paniku vyvolati. Požitku nějakého zvláštního obecenstvo ani tentokrát nemělo. Hasiči vytrhali asi 5 prken, uhasili oheň a odjeli. Poté ještě divně a jinak babky o ohni rokovali a v městě se pomalu vyprávělo, že téměř hořela celá reálka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrté na sedm, dobré ráno, je tady čtvrtek 24. září a svátek má Jaromír a Jaromíra.
1: Počasí.
0: Pranostika říká zářijová slota, hrstka deště, fůra bláta. Dnes mraky a přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, slabá oblačnost, 3 až 5 stupňů, vítr od 5 do 20 km za hodinu. Chladné ráno, napsala Břeťa. U nás je 9 stupňů, chystám se dělat roštěnku z rýží a budu čekat topenáře, budou dávat nový kotel, krásný čtvrtek přijezde na Zolubic, ať se vše vydaří, a týneček 7 stupňů, tolik naměřila Pavlína.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Původně ho tvořilo kolem 20 hráčů, teď je jich téměř stovka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu se za 100 let svého působení významně rozšířil a získal si tuzemský i zahraniční věhlas. Dnes se v pražském Rudolfinu vrátí na začátek svého příběhu. Při slavnostním zahájení jubilejní z té sezóny odehraje stejný program, jaký mohli slyšet rozhlasoví posluchači právě před 100 lety.

0: Který zde budeme hrát, byl před těmi 100 lety. Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo. To už se asi bohužel nikdy nedovíme, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
1: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle, pravá ruka nového šéfdirigenta orchestru Eliase Grandiho.
0: V Symfonickém orchestru Českého rozhlasu působím od roku 2000, od 1. ledna, takže vlastně dá se říct, že to je, no už je to víc než čtvrtstoletí vlastně. Minimálně za tu dobu, co tady působím já, člověk určitě sleduje nějaký progres a za tu dobu celého působení orchestru si myslím, že to se netýká jenom Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ale že všechny symfonické orchestry procházejí obrovským jako vývojem a ta úroveň jde vlastně nahoru a jde jako ohromným způsobem nahoru.
1: Co pro vás osobně znamená to výročí 100 let, ta oslava?
0: No, tak mně se to zdá jako naprosto neuvěřitelný, protože jako 100 let opravdu to se málo který člověk dožije a jako instituce samozřejmě tady jsou a je to úžasná věc, že zrovna Symfonický orchestr Českého rozhlasu, že má takovouhle historii a je to pro mě opravdu událost. Ještě navíc to pro mě je strašně takový osobní, že tu čtvrtinu toho celého působení vlastně jsem mohl tady taky k tomu přispět.
1: Stejně jako před 100 lety na historicky prvním koncertu orchestru Radiožurnalu, tak i tentokrát rozhlasoví symfonici zahájí večer předehrou ke Smetanově Prodané nevěstě. Zazní taky Beethovenově romance pro housle a orchestr a výběr z Dvořákových legend.

0: Celý slavnostní koncert pod vedením šéfdirigenta Eliase Grandiho pak zakončí monumentální Fibichova druhá symfonie.
1: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie od Zdeňka Fibicha je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení, takže to jde do desítek let, kdy se tady naposled konkrétně ta symfonie hrála, ale má moc hezkých motivů, je to vlastně moc hezká muzika.
0: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrlek. Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků bude možné sledovat nejen přímo v Rudolfinu, ale i na České televizi nebo na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Český rozhlas ho zároveň odvysílá živě na stanicích Vltava a Dédur. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomouc hledá možnosti financování modernizace tramvajové trati z hlavního nádraží do Hodolan a Pavloviček. O dotace žádá ministerstvo dopravy. Řekl to náměstek primátorky a kandidát v komunálních volbách Miloslav Tichý za ANO. Oprava tramvajové trati si vyžádá stovky milionů korun. Dělníci dokončili v centru Olomouce rekonstrukci barokní Markurovy kašny. Nově má nádrž z olověného plechu, která má zabránit průsakům vody. Opravy se týkaly také potrubí a podzemní technologické šachty. Fontána bude do konce října fungovat ve zkušebním režimu. Poslanci odhlasovali zrušení pravidelné valorizace dálničních známek. Řidiči tak nejspíš za známku příští rok zaplatí stejně jako letos. Vláda zmrazení jejich cen slíbila už ve svém programovém prohlášení. Podle opozice teď ale bude Státnímu fondu dopravní infrastruktury chybět část peněz. Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé taky na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Ze sportu české házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy prohrou s B týmem Norska 30-38. V pátek český tým nastoupí proti Polsku a v neděli uzavře vystoupení na turnaji v Chebu zápasem se Slovinskem. Počasí dnes čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přeháníky, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově je částečně uzavřeno Husovo náměstí kvůli stavebním pracím. Omezení potrvá do 20. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se budeme v našem vysílání věnovat předvolební kampani v Zábřehu. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Radní Zábřehu na Šumpersku zakázali před komunálními volbami umisťování předvolebních plakátů a billboardů na městských pozemcích. Stranám a uskupením, které se budou v říjnu ucházet o hlasy voličů, vyčlenili od tohoto týdne bezplatnou plochu před městským úřadem.
1: Je před námi celkem 8 panelů.
2: Seřazené volební banery na náměstí Osvobození mi ukazuje lidovecký starosta František Jón, který kandiduje v podzimních volbách za uskupení Společně za Zábřeh.
1: Jsou vyhrazeny pro prezentaci kandidujících politických subjektů v komunálních volbách.
2: Zákaz umisťovat reklamní stojany a billboardy na městské pozemky schválili radní na svém srpnovém zasedání.
1: Souhlas všech radních byl jednohlasný, to znamená, že nikdo nebyl proti, a ani v zastupitelstvu, které jsme měli už poslední a na kterém někdy by samozřejmě mohli se probírat usnesení rady, tak se nikdo neohradil, nikdo se na to téma nezeptal, takže mně přijde, že z toho důvodu, že jsou to pravidla férová, která platí pro všechny, tak je nikdo ani nerozporoval.
2: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
3: My používáme jiná média, v podstatě my jsme ty Ačka za celou dobu, co si pamatuju, nepoužili. Možná jednou jsme měli zábor plachty při krajských volbách, ale my ty Ačka v podstatě nepoužíváme, takže nám to až tak moc nevadí.
2: Podle Jóna podobné plochy ve městě fungovaly už dříve.
1: Už kdysi v 90. letech bývalo zvykem, že ve městě Zábřeze takto byly vymezené plochy, ale jednalo se tehdy o kanalizační betonové potruby a to samozřejmě nepůsobilo nějak moc vzhledně.
2: Změny si všimli také obyvatelé Zábřehu, jako například pan Lukáš.
4: Určitě byly plakáty na plakátovacích takových těch stojanech nebo bubnech, nebo co to je, a tam teď nejsou, takže jich ubylo.
2: Nová pravidla hodnotí také paní Eva.
5: Já když přijdu z jedné ulice na druhou nebo z druhé části města na druhou, tak už nevím, co tam bylo, že? Takže na to porovnání a na to je to lepší, když je to v jednom místě.
2: Cílem pravidel je tak omezit vizuální smog v ulicích před nadcházejícími volbami. Ze Zábřehu Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká? Jak bude?
2: Tak očekáváme převážně velkou oblačnost, zpočátku jenom výjimečně, postupně se na většinu území od západu rozšíří občasný déšť nebo přehánky, maximální denní teploty budou nejčastěji od 13 do 16 stupňů, na horách to bude od 6 do 10 stupňů a vítr bude ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní od 2 do 6 metrů za sekundu a bude se postupně měnit na severozápadní.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: Tak zpočátku bude ještě hodně oblačnosti během té noci a s doznívajícími přeháníkami. Postupně čekáme ubývání oblačnosti k ránu až na skoro jasno. Minimální noční teploty budou od 9 do 5 stupňů, v údolích to může být až 3 stupně Celsia, také se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr ten bude mírný, severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu a bude postupně slábnout. Zítra čekáme zpočátku malou oblačnost, během dne bude většinou oblačno, na horách až zataženo s možností lokální přehánky. Večer bude opět docházet k ubývání oblačnosti. Maximální denní teploty budou zítra od 13 do 17 stupňů, na horách to bude kolem 10 stupňů a vítr bude většinou slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji hezké ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Torwart.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Opřeme se dlaněmi o židli. Lokty propnuté, hlava v prodloužení strupem, kolena propnutá. S výdechem zanožíme pravou nohu vzad, kolena stále propnutá. Trup a nohy držíme zpevněné. Totéž provedeme levou nohou. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Samospráva Javorníku nabízí dětským lékařům motivační balíček. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. 1. říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezií pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Policisté navrhli obžalovat dívku a jejího přítele z vraždy matky na Olomoucku. Javorník nabízí dětským lékařům motivační balíček. Soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam CZ na premiéra Babiše. Budeme mít oblačno s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Případ loňské vraždy v Bohuňovicích na Olomoucku míří před soud. Kriminalisté navrhli obžalovat 18-letou dívku, která zastřelila svou matku a svého otce poranila. Pomáhal jí přitom 30-letý přítel. Dvojice, která je ve vazbě, hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest, uvedl to policejní mluvčí Libor Hejtman. Motivem byl údajně majetkový prospěch. Radnice v Javorníku na Jesenicku schání dětského lékaře. Nabízí dotovaný provoz ordinace a finanční bonus. Pediatr v Javorníku chybí už více než 2 roky. Rodiče musí s dětmi dojíždět za lékařskou péči do okolních měst. Pokračuje nezávislá starostka Irena Karešová, která kandiduje v podzimních volbách.
3: Buď jezdí do Vidnavy, kde je také, myslím si, že už téměř v důchodovém nebo úplně důchodovém věku lékař, nebo do Žulové, což je nějakých 10 kilometrů a spousta mladších rodin řeší lékaře už i v Jeseníku. Tam žádné zbytí prostě není.
2: Každý třetí student vysoké školy někdy myslel na sebevraždu. Ukázal to monitoring Národního ústavu duševního zdraví. Studentům pomáhají univerzitní poradenská pracoviště.
4: S příznaky depresivity se potýká 44% zapojených vysokoškoláků. Zhruba třetina řeší úzkosti, popisuje výzkumný pracovník z Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
5: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans.
4: Poradenská centra jsou na všech veřejných vysokých školách. Nabízejí psychologickou pomoc nebo nasměrují k další odborné péči. Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců zmiňuje, co studenty trápí nejvíc.
6: Vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky, ale partnerské nebo rodinné vztahy.
4: Monitoringu se loni zúčastnilo přes 19 000 studentů. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Soud začne řešit spor mezi společností Seznam CZ a premiérem Andrejem Babišem za ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukavičem. O něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku.
1: Sport.
2: Regionálním týmům se ve druhé hokejové lize dařilo. Šumperk vyhrál na ledě Techniky Brno 4-3, Jestřáby Prostějov zdolali Nový Jičín 5-1 a další prostějovský tým SK Prostějov 1913 porazil Uherský Brod 2-1. Vítěznou branku zaznamenal útočník Antonín Honejsek. Pro SK jako nováčka soutěže šlo o domácí premiéru. Trenér Michal Janeček připustil, že na výkonu týmu to bylo znát.
7: To bylo asi vidět, že jsme byli hrozně nervózní, odskakovalo nám to od hokeje, nebyl to úplně ideální. Přesilovky úplně nešli, jak bychom si představovali. V tom zakončení jsme byli trošičku nervózní, protože těch šancí bylo a nebyli jsme schopni dát gól, ale kluci hráli perfektně zezadu zodpovědně a to je důležité, že jsme potom nedostali další branku a že jsme to otočili a vlastně i hráli a jsem strašně rád za to.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumperskou na silnici 35 v Mírově směrem na Mohelnici stojí nákladní auto, blokuje jízdní pruh, jezdí se to kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady čtvrtek, někteří jsou unavení a říkají si, dnes půjdu spát dřív, no to si také často říkám, ale většinou to nevyjde. Tak budeme muset počkat s větším spaním na blížící se víkend. Ten bude navíc pro mnohé dokonce prodloužený. Do čtvrt hodiny nás čeká řidičská abeceda. Dnes probereme, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Tomáš Linka a právě teď bude zpívat Marcela Holanová Cesty lásek. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Od táboráku na Strahov, tak by se dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nedvěda. Autor stánku nebo Igelitu dnes slaví 80. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno, mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jedno stvířas, dok mi se koukám. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pár a pár za ústrán.
2: Následující roky byly složitější, bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali, František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové, Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 24. září. Svátek má Jaromír a Jaromíra je minuta po čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. No dnes hodně mraků, přehánky, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Petr je ve Vyškově, je tam polojasno a 12 stupňů. Bohodíkov skoro zataženo, 7 stupňů Celsia, mírný vítr, hlásí Vlaďka a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 8 stupňů. Jirka přeje všem hlavně zdraví.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Českého rozhlasu Olomouc za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Přerov plánuje opravit frekventovanou křižovatku ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše. Více než 1 000 000 korun bude investovat do semaforu, které v srpnu poškodil řidič zemědělského stroje. Oprava by podle radnice měla být hotová do konce roku. Zámecký park v Lipníku nad Bečvou bude natrvalo zdobit soubor kovaných plastik s názvem Znamení zvěrokruhu. Vedení města jej zakoupilo od uměleckého kováře Pavla Tasovského, který se svým synem představuje ve městě svá díla pod širým nebem během letošní přehlídky kov ve městě. Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech. Informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Avery. V sobotu ji policie našla poškozenou a objevila i tělo jednoho z Čechů. Slovenský katolický kněz Peter Gombita dnes zahájí svůj 900 kilometrů dlouhý běh z ukrajinského Kyjeva do Košic na Slovensku. Duchovní tvrdí, že cestu věnuje modlitbě za mír a ukončení rusko-ukrajinské války. Na jednotlivých úsecích by se k němu měli přidávat další běžci. Za sportou basketbalisté Olomoucka prohráli i druhý zápas v novém ročníku NBL. Pardubicím podlehli 54-100. Další zápas odehraje hanácký tým v neděli. Na domácí palubovce v Prostějově přivítá Ostravu. Počasí dnes čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přeháníky. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 o obce Nezamyslice směr Brno pracují dělníci, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Senát Krajského soudu v Olomouci pokračoval včera v projednání neobvyklého případu travičství. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 7:30.

0: čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Výslechem znalců pokračovalo ve středu u krajského soudu v Olomouci hlavní líčení v případu otravy ve zbrojovce ve Šternberku. Podle žalobce měl 48letý muž přidat svým kolegům do nápoje nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich zemřel. Kromě toho údajně rozmisťoval v okolí Olomouce láhve s kartony. Láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Znalci z oboru psychologie a psychiatrie potvrdili, že muž je za své jednání trestně zodpovědný a doporučují pro něj zabezpečovací detenci.
1: Cílem obžalovaného muže se podle spisu stali kolegové v práci. Do limonády ve společné lednici jim nalil namrznoucí směs. Dva skončili s těžkou otravou v nemocnici, jeden z nich později zemřel. Motivem činu měly být spory, kradli mu údajně svačiny. Muž vinu popírá, naopak částečně se přiznal v případech plánovaných vražd bezdomovců v Olomouci. Na frekventovaných místech ve městě mělo rozmístit láhve s pivem a džusem, které otrávil morfinem, olovem a jedem na krysy.
2: Tento pachatel je vysoce nebezpečný. Trestnou činnost, pokud mu bude prokázána, samozřejmě to nevíme, tak vlastně páchal po dlouhou dobu a s výrazným vlastně zaměřením zprvu proti zvířatům, následně potom vůči lidem.
1: Zhrnuje výsledky svého posudku psycholog Petr Štěpaník. Kateřina Černeková, znalkyně v oboru psychiatrie, potvrdila, že muž je příčetný a za svoje jednání trestně odpovědný. Soudu doporučuje uložit mu takzvanou zabezpečovací detenci.
3: Pro vysokou nebezpečnost pana posuzovaného, respektive obviněného, s ohledem na psychiatrický psychologický nález, kdy z toho dlouhodobého hlediska a vlastně z obsahu té problematiky je mu vlastně přetrvává v čase vysoká nebezpečnost pro společnost, kdy ta ústavní léčba se prostě mně jako psychiatrovi jeví nedostatečná.
1: Obhájce David Stříž se závěry znalců nesouhlasí, žádá vypracování revizních posudků.
4: My jsme stále nespokojeni s tím závěry, považujeme je za vnitřně rozporné, závěr mezi forenzními zjištěními a těmi jak kdyby konečnými závěry od té rozpoznávací ovládací složky, která je velmi podstatná pro tu otázku té příčetnosti.
1: Žalobce Jindřich Pazdara žádá uložení výjimečného trestu 25 let vězení.
5: Právě s ohledem na mimořádnou závažnost té trestné činnosti a řekněme naprosto zavrženíhodnou pohnutku, pan obžalovaný tu trestnou činnost měl páchat podle mého názoru zemsty z jakési nenávisti, nejenom vůči bezdomovcům jako sociální skupině, ale vůči celé společnosti, která pramenila právě z jeho poruchy osobnosti, kterou trpí.
1: Obžalovaný muž byl v minulosti odsouzený za týrání zvířat a pytláctví. Souběžně s případem otrav se zpovídá i ze žhářství. Rozsudek by olomoucký soud měl vynést v polovině října. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 24. září, svátek má Jaromír a Jaromíra, vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na dešti v září rolníku moc záleží. Dnes mraky i přeháňky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza Spísečné napsal, dnešní ráno je chladnější, teploměr ukazuje po ránu 11 stupňů, je polojasno, vítr mírně pofukuje do 3 metrů, vlhkost vzduchu 84%. Šumpe 8 stupňů, nevlídno, dnes zůstanu doma v teple, ani do obchodu nepůjdu, to už napsal Mirek a Prostějov 9,5 stupně, zdravím z práce, vzkaz od Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
3: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických rivolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smení. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.

0: jsem to já.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Další z rozhlasových výletů s Mirkem Kobzou nás zavede do osady Křivá. Najdeme ji na Olomoucku v kopcích nad Dlouhou Loučkou. Navštívíme krásnou kapli svatého Floriána i si užijeme výhled. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech na našich stránkách Olomouc rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 8 hodin. Olomouc jedná s ministerstvem dopravy o dotacích na modernizaci tramvajové trati. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou...

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomouc jedná o dotacích na modernizaci tramvajové trati. Český rozhlas odvysílá z České vsi předvolební debatu na téma oprav po povodních. Kouč fotbalové reprezentace udělal už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Dnešní počasí má být oblačné s přeháňkami. Naměříme až 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc hledá možnosti financování modernizace tramvajové trati. Úsek z hlavního nádraží do Hodolan a Pavloviček by mohlo podpořit ministerstvo dopravy a také evropské fondy. Řekl to náměstek primátorky a kandidát v komunálních volbách Miloslav Tichý za ANO. Oprava 70 let staré tramvajové trati si vyžádá stovky milionů korun. Město si zároveň objednalo studii zaměřenou na variantu, že místo tramvají budou do Hodolan a Pavloviček jezdit elektrobusy. Částečně neopravené silnice, chodníky, břehy a výuka v modulární škole. Tak to teď vypadá v České vsi na Jesenicku, a to 2 roky po povodních. Právě z České vsi dnes podvečer odvysíláme další předvolební debatu.
5: Pomalu bych řekl.
6: Hodnotí tempo povodňových oprav místní obyvatel Břetislav.
5: Jak to vypadá kolem té řeky, tak to je hrůza, že?
6: Podle vedení obce se povodňové škody vyšplhaly zhruba na 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za zhruba 200 milionů. I přesto se stále nepodařilo dokončit opravu základní školy. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách. Pokračuje učitelka Veronika Květáková.
7: I když nám tohle vyhovuje a jsme rádi za ty prostory a jsou nám příjemné, tak se všichni těšíme na to, až ubydou ty staré.
6: Co brzdí povodňové opravy a jaké návrhy na zlepšení mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách? Na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z České vsi poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách 17 hodin. Z České vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura za SPD s kritikou nesouhlasí.
8: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit, od sebe začít.
4: Okresní soud v Liberci bude dnes projednávat žádost Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění. Jako první člověk v Česku byl odsouzen za podporu a propagaci terorismu. Dostal 5,5 roku ve vězení. Tam už si odpykal více než polovinu trestu. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. Překročil tak meze svobody projevu.
0: Sport.
4: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Hdenia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polské ligy. Češi do turnaje vstoupí sobotním utkáním s Chorvatskem. Dále je čeká Anglie a Španělsko. Asistent trenéra Radek Bibl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
9: Teď máme tyto 2 srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model.
0: Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D35 u Přáslavic směr Ostrava pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Potkal jsem nedávno spolužečku, vychovává dva pubertální potomky. Celá utahaná prohlásila, že se musí rodičům omluvit za svá léta od 93. do 98. roku. Tak geny se prostě nikdy nezapřou. Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se už za chvíli podíváme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Hana Zagorová a právě teď bude znít skupina Krištof a jejich plán. Dobré ráno.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dileň? Hora Dileň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dileň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8:45, dobré ráno, je tady čtvrtek 24. září, svátek má Jaromír a Jaromíra, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká zářijová slota, hrstka deště, fůra bláta. Dnes mraky, přehánky a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové máme 7 stupňů a oblačnost se protrhává na polojasno, napsal Tonda. Týneček 8 stupňů, hodně mraku a na chvíli problesklo sluníčko, hlásí Pavlína. Kojetín 9 stupňů. Vypadá to, že by mohlo vykouknout sluníčko, ale také si to může rozmyslet a už ho dnes neuvidíme, napsala Helena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Radní Zábřehu na Šumpersku zakázali před komunálními volbami umisťování předvolebních plakátů a billboardů na městských pozemcích. Stranám a uskupením, které se budou v říjnu ucházet o hlasy voličů, vyčlenili od tohoto týdne bezplatnou plochu před městským úřadem.
1: Je před námi celkem 8 panelů.
2: Seřazené volební banery na náměstí Osvobození mi ukazuje lidovecký starosta František Jón, který kandiduje v podzimních volbách za uskupení Společně za Zábřeh.
1: Jsou vyhrazeny

0: Tu nepoužili, možná jednou jsme měli zábor plachty při krajských volbách, ale my ty Ačka v podstatě nepoužíváme, takže nám to až tak moc nevadí.
1: Podle Jona podobné plochy ve městě fungovaly už dříve.
2: Už kdysi v 90. letech bývalo zvykem, že ve městě Zábřeze takto byly vymezené plochy, ale jednalo se tehdy o kanalizační betonové potrubí a to samozřejmě nepůsobilo nějak moc vzhledně.
1: Změny si všimli také obyvatelé Zábřehu, jako například pan Lukáš.
3: Určitě byly plakáty na plakátovacích takových těch stojanech nebo bubnech, nebo co to je, a tam teď nejsou, takže jich ubylo.
1: Nová pravidla hodnotí také paní Eva.
4: Já když přijdu z jedné ulice na druhou nebo z druhé části města na druhou, tak už nevím, co tam bylo, že? Takže na to porovnání a na to je to lepší, když je to v jednom místě.
1: Cílem pravidel je tak omezit vizuální smog v ulicích před nadcházejícími volbami. Ze Zábřehu Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Případ loňské vraždy v Bohuňovicích na Olomoucku míří před soud. Kriminalisté navrhli obžalovat 18-letou dívku, která zastřelila svou matku a svého otce poranila. Pomáhal jí přitom 30-letý přítel. Dvojice, která je ve vazbě, hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Radnice v Javorníku na Jesenicku schání dětského lékaře. Nabízí dotovaný provoz, ordinace a finanční bonus. Pediatr v Javorníku chybí už více než 2 roky. Rodiče musí s dětmi dojíždět za lékařskou péči do okolních měst. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. Vychází to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, kterého se zúčastnilo 19 000 studentů. Třetina z nich pak přiznala, že už někdy mysleli na sebevraždu. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště. Soud dnes začne řešit spor mezi společností Seznam CZ a premiérem Andrejem Babišem za ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Za sportu kvalifikacemi kajakářů a kanoistů dnes odstartuje evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivrej. O medaile na něm pojedou i čeští mistři světa kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí. Ten navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Počasí dnes se čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane slabý, postupně mírený jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kolony se tvoří na dálnici D35 u Křilova Břuchotína směr Olomouc. Je to v místě dopravního omezení v levém pruhu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Basketbalisté Olomoucka po přesunu z Olomouce do Prostějova dál čekají na výhru. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9:09. Dobré ráno. Basketbalisté Olomoucka neprožívají povedený vstup do sezóny Národní basketbalové ligy. Prohráli oba dva úvodní domácí duely s Hradcem Králové a Pardubicemi, ten druhý navíc výrazným rozdílem 54-100. Po dvou technických chybách duel kvůli průpovídkám k rozhodčím nedokončil trenér Hanáku Matěj Musil, který je jinak i na lavičce poměrně klidný. I to svědčí o aktuální frustraci uvnitř týmu.
1: Jo, určitě on říkal teďka všetně, že to je jeho první vyloučení. Nebylo mu to jedno, a to bylo vidět a byl stejně frustrovaný, jak většina z nás, ale prostě samozřejmě špatným způsobem, ale občas se asi může stát, že ta frustrace nás přeroste, jsme pořád lidi a nějak si to prostě vybil.
2: Komentoval vyloučení trenéra Olomoucka Matěje Musila kapitán týmu Adam Goga. Ten ocenil, že kouč i za velmi nepříznivého stavu u rozhodčích za svůj tým bojoval i tímto způsobem. Musela se navíc zastal i jeho protějšek, trenér Pardubic Jan Šotnar.
3: Říkám, tady to jako nechci moc komentovat z pozice jako rozhodčí trenér, jo. Já si jenom bych chtěl jako komentoval osobu Matěje. Já si myslím, že to je to, co ještě jen Olomoucku na čem může se jakoby stavět letošní sezóně. Myslím, že má mladýho dobrýho tady trenéra, takže dostal dvě technické, to se prostě stane. A naštěstí mě se to teda moc nestává, ale chápu to, jo. Prostě je to těžká situace, prohráváte hodně bodů a chcete ten tým třeba trošku nabudit, takže možná to někdy z taktického hlediska.
2: A paradoxně by se nic ze zmíněného zřejmě nestalo, kdyby se nadále hrálo v Olomouci, kde bývala kulisa bouřlivější. Kvůli nevyhovující hale se ale Olomoucko pro letošní sezónu přestěhovalo do Prostějova, kde se lidi na nejvyšší soutěž budou muset znovu naučit chodit. I proto na duel s Pardubicemi byla atmosféra komornější a rozhodčí slyšeli od trenérů v podstatě každé slovo.
1: Jednoznačně, já jsem se hnedka bavil s rozhodčím Hrušou, já jsem mu říkal, jako, že v lize jsem viděl tolik případů, kdy trenéři předvádí horší věci a nemají z toho ani tečko a on tady řekne jedno prosté slovo a hnedka mu dává druhý tečko a on říkal, jo, bohužel to je tím, že to je ticho, no, že to je extrémně slyšet, že samozřejmě. Kdyby tady byla nějak jako trošku hlučněji, tak by to nebylo slyšet a nebylo by z toho v podstatě nic, jo? Takže bohužel doplatili tady na to, ale tak to je a musí si na to taky dávat pozor na příštích zápasech.
2: Adam Goga jako prostějovský odchovanec dobře ví, jaké je to hrát v tamním sportcentru nejvyšší soutěž před plnou halou. Však právě odsud se klub v roce 2021 přesouval do krajského města. Přitom v Prostějově byli fanoušci zvyklí chodit v hojném počtu a ti starší si pamatují i 10 medailových sezon a zisk českého poháru v roce 2015.
1: Odcházeli jsme před ty lety tu za trochu jiného stavu. Jo, ty fanoušci tu byli zvyklí na ten basket už po dlouhý leta. Měli to takovou rutinu, že přišli na ten zápas, fandili a přesně teďka mi potřebujeme znovu nalákat, znovu ty lidi přivést sem a bohužel zatím ty výkony k tomu nebyly moc nápomocný, takže my všichni, celý tým se musíme chytnout nějak, zamyslet se nad tím a odvíz ještě víc prostě příští zápas. Do toho prostě ještě větší nasazení, vyvarovat se těm slepým, hluchým místům a prostě zabojovat ty lidi nějak přilákat. No.
2: Po úvodních dvou kolech a dvou porážkách se to Olomoucku moc nepovedlo. Při prohře 54-100 s Pardubicemi navíc předvedli poměrně nevídaných 35 ztrát, ze kterých soupeř vytěžil 48 bodů. Další pokus budou mít Hanáci už v neděli, kdy nastoupí znovu doma proti Ostravě, která naopak porazila ambiciozní Brno i Opavu. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká po hojných deštích v září, osenní zimní se podaří. No dnes mraky i přeháňky, místy na chvíli vykoukne sluníčko, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Pojďme na další. Luděk z Horky hlásí oblačno a 9 stupňů. Jeseník 10 stupňů Celsia, napsala Andrea, ta se chystá s manželem na houby, tak přejí dobrý úlovek. Litovel 9 stupňů. Vzkaz od Markéty, zdraví z práce, odpoledne bude trhat jablka a jak píše, letos jich má poskromnu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
3: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno a dobrou chuť. Snídáte-li právě teď? Jste-li na cestách? Dobře, dojeďte. Někteří z nás v tuto chvíli snídají, jiní jsou v práci a další vyrazí pracovat na zahradu. Je tady podzim a tak nás čekají klasické podzimní práce. Například se sází cibuloviny, také ještě můžeme stříhat růže. Podzimní sestřih jim umožní dobře přezimovat. Nemocné či uschlé stromy bychom měli vykopat i z kořeny. No a nezapomeňme, že s prvními mrazíky bychom měli uzavřít přívody vody a vypustit vodu z kohoutků a hadic. Tak přeji příjemné podzimní zážitky na našich zahradách a zahrádkách.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: po uši.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 9 hodin. Dělníci opraví další část Přerovské ulice Svisle. Více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji usměvavý a pohodový čtvrtek.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 24. do 26. září ke Globusu v Olomouci. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanoustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Olomouce pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dělníci opraví další část Přerovské ulice Svisle. Policie v Norsku stále hledá pohřešované Čechy. Do pátrání nasadila drony. Hokejisté Přerova vyhráli v Sokolově 3-1 a posunuli se na třetí místo tabulky. Dnes má být oblačno s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerovskou ulici Svisle čekají další opravy. Po rekonstrukci vnitrobloku bude radnice investovat více než 3 miliony korun do obnovy zdejší cesty. Uvedla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Součástí zakázky je kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky na ploše 1528 metrů čtverečních, výměna silničních obrů v délce 560 metrů a oprava přilehlých chodníků s novým povrchem ze zámkové dlažby. Práce budou zahájeny ještě v letošním roce.
2: Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkaz při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jerovec.
4: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech, informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice. Pronajatá rybářská loď se čtyřmi Čechy zmizela v pátek u ostrova Avery. V sobotu ji policie našla poškozenou a objevila i tělo jednoho z Čechů. Podle záchranářů je pravděpodobné, že ani další tři nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí. Moravská filharmonie Olomouc dnes zahájí novou sezónu. V rámci úvodního koncertu posluchačům nabídne mimo jiné i českou premiéru skladby Katedrály americké skladatelky Jennifer Higdonové.
5: Jennifer Higdonová má na kontě Pulitzerovu cenu a řadu cen Grammy, říká dramaturgyně Moravské filharmonie Ivana Kalina Tabak.
6: Jennifer Higdon, nejhranější a nejoceňovanější americká skladatelka. Samotný název koncertu je monumentální dílo nebo monumentálnost v hudbě, takže katedrály spíš asociují a symbolizují přírodu, která je prostě nejsilnější a nejmocnější.
5: Moravská filharmonie zahájí novou koncertní sezonu v sále Reduta dnes v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Přerova si v Maxalize připsali první venkovní vítězství. V pátém kole vyhráli na ledě Sokolova 3-1 a v tabulce se posunuli na třetí místo. Sokolov je osmý. Další zápas odehrají přerovští hokejisté v sobotu, kdy přivítají Litoměřice.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jeseníku v ulici Šumperská havarovala dvě osobní auta a opatrně i v Hanušovicích na Šumpersku. I tady se střetla dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: sledujeme nejenom dopravu, a vy určitě také třeba při svých cestách, toulkách, nejen Olomouckým krajem, dejte vědět na číslo 800 553 553 kdykoliv, ale zavčasu pomůžete tím ostatním. No a my se navíc v září věnujeme i bezpečnosti silničního provozu, pravidlům a nezbytnostem, která máme vědět a znát. No a další toulky naším krajem, doslova třeba od Pradědu na Hanou, ale to by byl příliš velký rozsah, tak zavítáme do Křivé nebo na Křivou, což je ovšem oblast prvních kopců nad Hanáckou rovinou. Zda je to tedy rovně nebo nakřivo a kde to vlastně je, mnozí tuší, ale z některých částí našeho kraje třeba úplně ne, tak to bude před 10. hodinou v rubrice od Pradědu na Hanou. A za okamžik olomoucký divadelní spolek 23, který vedou režisér a herec Miroslav Krobot a psycholog, kamarád, celoživotní Lubomír Smékal, zve na festival 23, který nabízí divadelní inscenace a také filmovou projekci, tak i toto bude pozvánka z těch nejbližších bodů programu Českého rozhlasu Olomouc a 24. zářijového dopoledne.

0: slyší někde docela pěkně, když si člověk pustí třeba i v aplikacích na mobilu Českou republiku a takhle, ale z Polska, teď nad Liberec, potom nad Královéhradecký kraj a podle předpovědi, jak víte možná ze zpráv Českého rozhlasu Olomouc, se postupně od západu či severozápadu ten deštník dostane i do Olomouckého kraje, ať nám prší štěstí, no ať se jaksi závlaha dostane do těch hlubších vrstev půdy, jak také občas hlásíme. No a teď hlásíme, že bychom vás rádi pozvali třeba na hned 3 divadelní představení, včetně premiéry nové inscenace Šípková. A předpremiéru filmu nabídne Festival 23, který v Olomouci od pátku 25. do neděle 27. září pořádá divadelní spolek 23, který pracuje pod vedením Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala. Soubor tvoří z velké části amatéři nebo začínající herci a herečky a vznikl před 3 lety, jak potvrdí herečka Jana Posníková. Ten soubor už toho za tu dobu stihl docela dost.
1: Už za sebou máme první půlroční kurz, kterým to všechno začalo, kurz dialogického jednání s vnitřním partnerem a výstup z toho bylo divadelní představení Zpráva pro Minervu 2. Poté jsme udělali Černovír, který je trošku divadelnější. No a protože není malých cílů, tak jsme natočili film Zpráva pro Minervu 2 a poslední věc, která bude mít teďka premiéru, tak je Šípková a to je další inscenace.
2: A ta vlastně zahájí celý ten třídenní festival od 25. do 27. září. Zahájí ho ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí. Co můžeme o Šípkové, která startuje v 19.30, říct?
1: Je to zase takový návrat ke kořenům, blíže k příběhům samotných lidí, kteří v tom budou hrát.
2: Festival je tady od toho, abychom poznali celou tvorbu, takže potom v sobotu 26. v 17.30 Zpráva pro Minervu 2 jako divadelní představení a večer od 20.00 v předpremiéře, tedy film. On měl premiéru úplnou na Karlovarském festivalu. Ty ses tam byla podívat?
1: Ano.
2: Jaké to bylo?
1: Tak samozřejmě jsem byla strašně pyšná a přišlo mi krásné vidět výkony těch lidí, protože náš spolek není jen složen z herců, nás je tam pár, ale především z lidí, kteří se setkali třeba s divadlem úplně poprvé nebo jsou teprve studenty herectví. A já musím říct, že ty výkony byly tak autentické, že by leckdy jaký seriálový herec mohl závidět. A bylo to samozřejmě pro nás první červený koberec, takže to byl velký zážitek.
2: No a budeme mít šanci my se s těmi tvůrci setkat tady v Olomouci na festivalu?
1: Samozřejmě, protože ten festival je velká událost, takže všichni tam budou a dokonce po druhém promítání v neděli bude beseda s tvůrci.
2: Ten film začíná zase ve 20.00, takže poté beseda. No a ještě ten Černovír, ten se bude hrát také v neděli v 17.30.
1: Ano.
2: A v Metropolu.
1: Ano.
2: Vy už jste ale zvládli spoustu prostor, že ano?
1: Je to tak, už jsme i hostovali, hráli jsme v Davidském divadle v Praze, v Brně, v Industře, začínali jsme na Konviktu v sále K3 na univerzitě, potom jsme se přesunuli do velkého studia ve staré budově Českého rozhlasu, potom jsme hráli dokonce i na nějakých zájezdech, takže jsme pankáči a zvládáme to.
2: Jste pankáči i v rámci toho natáčení, protože vy jste netočili tady v Olomouckém kraji, vy jste se vydali poměrně do vzdálených míst?
1: Ano, my jsme se vydali do Děčína, do Ústeckého kraje.
2: Zpráva pro Minervu 2 existovala jako divadelní scénář. Měnilo se to pro potřeby filmu?
1: Měnilo se to, dodávali jsme tam některé postavy a pro ten film jsme museli některými příběhy trošku zatočit, ale to gro zůstává stejné.
2: Ten děj se odehrává v jednom hotelu, kde je spousta pokojů, takže usnadnilo toto natáčení, že jste mohli být jenom na jednom jediném místě?
1: My jsme spali různě, protože samozřejmě na tom hotelu ono to vypadá, že tam rovnou můžeme spát a pak něco někde natočit, ale to vlastně není úplně ideální, protože je tam spousta práce, když se točí film, která není vidět. To znamená, že když se točí v jedné místnosti, tak v těch dalších jsou různé obrazovky, kde to sleduje třeba režisér nebo musí mít zázemí zvukář. Vařilo se tam, abychom měli nějaký catering, takže není to tak jednoduché a tím pádem jsme byli rozdělení a spali jsme různě.
2: Mirek Krobot je režisér, Také se podílel na scénářích, ale je to také vynikající herec. Dostal nějakou roličku ve filmu Zpráva pro Minervu 2?
1: Dostal. Nevím, jestli to vlastně můžu prozradit, ale oni se většinou mihnou i v té divadelní inscenaci a proto jsme to vlastně chtěli i dotržet, aby se objevili i ve filmu.
2: Takže i Luboš Smékal. Každopádně veškeré podrobné informace nejenom k festivalu, ale k činnosti divadelního spolku 23 najdete na jeho webových stránkách. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

jeden tajný sen ze Slovenska a vzpomínka na Mekyho, na Miro, na Miroslava Žbirku. Pak ještě vzpomínka na slunce, ale ono se koncem týdne a začátkem toho následujícího udělá nejenom babí, ale možná ještě pravé léto. A vzpomínat můžeme vlastně na nádherné čarovné časy. Možná i na Bugatky. Další zajímavou výstavu otevřeli tento týden v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. Je věnována nejslavnější české závodnici. Teď by to chtělo Jauweis, anebo Potlesk. Je to ona, Eliška Junková, spjatá také třeba se Svatým Kopečkem. Ovšem na Šumpersko se za Eliškou Junkovou a do historie a do Bugatek vypravíme už za chvíli v Českém rozhlase Olomouc. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea.

Memories, memories, vzpomínky na slunce, ale ono se vrátí. Dnes ale ještě prý závlaha, zálivka teď v 9.27, už možná někde i tak na severu, možná v některých partiích i

0: olomouckého regionu Moravy může už poprchávat. Teď míříme, ano, do krásných nostalgických časů Bugatti Stepu a Bugatek jako takových a třeba i do spolupráce našeho regionu se slavným konstruktorem, továrníkem Ettorem Bugatti. Bugatti typ 30, 35, 35B, 37, ale hlavně míříme také vlastně za osobností spjatou s regionem Eliškou Junkovou. Ovšem, významné české automobilové závodnici a olomoucké rodačce Elišce Junkové je aktuálně ještě věnována nová výstava v Muzeu silnic. No řekněte, kde jinde, ve Vikýřovicích. Navštívili jsme ji a prohlédli kratince s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc z vedoucí Vikyřovského muzea Karlou Pospíšilovou, která mimochodem měla s Eliškou Junkovou i lecos společného.
1: Výstava se jmenuje Eliška Junková, takže je věnovaná tady téhle fenomenální české ženě a úžasné závodnici.
2: Vy jste vlastně věnovali tuhle výstavu ve spolupráci s Autoklubem České republiky, mimo jiné i k tomu, že vlastně loni ona by oslavila 125 let od svého narození a vy jste říkal, že samotnou vás překvapilo, že to byla vlastně krajanka, protože pocházela z Olomouce. A dokonce jste se jmenovali stejně.
1: Je to tak, Eliška Junková vlastně byla provdaná Junková, ale vlastně ona se nemenovala i Eliška, ona byla Alžběta. Elišku si vlastně vzala, až když si vzala pana Čeňka Junka, taky českého závodníka, a rozená byla Pospíšilová, pocházela z Olomouce, takže určitě k našemu kraji má velice blízko.
2: Vy tady máte spoustu panelů, to jsou, jak jsem pochopil, tedy je to dílem vlastně Autoklubu. Co to představuje? Tady jsou nějaké začátky Elišky Junkové, co tady můžeme tedy vidět?
1: Jak už jste řekl, panely jsou zapůjčeny z Autoklubu České republiky, je jich tady celkem 10 a víceméně panely monitorují její závodnickou kariéru až vlastně do pozdního stáří. Není to jenom vlastně z těch jejich začátků, kdy začínala vlastně s tím Čeňkem jezdit, nebo když se učila a začali pomalu závodit, ale je to vlastně opravdu až do jejich téměř 90. let.
2: Vy jste říkal, že výstava je hodně, jakoby, řekněme, panelová, že tady je právě spousta fotografií, spousta takových dokumentů, ale vy jste přece jenom tomu něco přidali a to právě souvisí s tím, že Eliška je odsud, takže jste oslovili rodinu, tak co tady vidíme z těch osobních věcí Elišky Junkové?
1: Je to tak, oslovili jsme, díky Autoklubu se nám podařilo získat kontakt na její vnučku. Jinak já ještě zmíním, sama Eliška děti neměla, ale v roce 1940 si osvojila sirotka vlastně Vladimíra, tehdy ještě Pospíšila, což byl její synovec. Ona si ho osvojila, protože osiřel a poté vlastně přijal i její příjmení. A Vladimír měl dvě děti, Jiřího a Markétu. Markéta je teďka provdaná Šonková a právě tady tu paní Šonkovou se nám podařilo oslovit s tím, jestli by nám na výstavu nezapůjčila i nějaké její osobní věci, což se i podařilo, takže máme zde vystavenou třeba mimo jiné čajovou soupravu její oblíbenou, tady kosmetické dozičky nebo pudřenka. Takže vlastně na výstavě nejen jako fotografie jsou ke zhlédnutí, ale i tyto různé předměty.
2: Tady krásné fotografie už z pokročilého věku. Já musím říct, že jsem kdysi dělal s Eliškou Junkovou už v hodně pokročilém věku rozhovor a takhle si ji pamatuju jako věčně usměvavou dámu. Máte tady i smuteční oznámení, ale máte tady i zajímavou věc, která vyšla loni právě k tomu výročí, a to je krásná vlastně známka poštovní, která vlastně připomíná to, že Eliška by se loňského roku vlastně dožila těch 125 let.
1: Je to tak, v loni na podzim vydala Česká pošta známky, k tomu i vlastně obálky, takže ten, kdo se o Elišku zajímá, tak je možnost běžně i zehnat na České poště.
2: Tak už nám zbývá jenom, dokdy bude výstava k vidění, protože vlastně ona začala teď v úterý?
1: Začala 22. září a k vidění bude v Muzeu silnic v malém výstavním sále do 16. ledna roku 2027.
2: Z Vikýřovic Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Eliška ve Vytířovicích, Eva teď v éteru, Eva Farná z Ventrině, teď z Prahy. Možná i z Edenu. No a pak ještě z Prahy, Jitka Zelenková, také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc nedávno. Jak to bylo s tím tykáním, nebo spíš celoživotním vykáním s božským Karlem?
1: Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat? No Jituš, no jasně.
0: No, tak to dobře dopadlo a měli si co říct a hlavně zaspívat. To mé zpívání. Teď ale máme si co říct s Jitkou Zelenkovou. No a za chvilinku rubrika Od Pradědu na Hanou. A osada křivá.

0: apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v apatice Českého rozhlasu Olomouc.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: No prostě Where's Your Miragun, kam pak vítr zaval tentokrát Mirka Kobzu, mohli bychom updateovat, aktualizovat, parafrázovat písničku Middle of the Road. No ono taky o cestách road, tady bude trošku řeč. Serpe, serpe, serpetiny, křivá a dlouhá loučka. Miro?
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Krásné výhledy, pozoruhodná kaple a prudký přechod mezi Hornomoravským úvalem a náhorními plošinami Jeseníku. To všechno zaručuje jedna malá osada jménem Křivá. Patří k dlouhé loučce a její historie sahá až do 14. století. Křivá se rozkládá kolem zákrutu cesty stoupající z horního konce dlouhé loučky směrem do nízkého Jeseníku. Když jsem do té vesnice poprvé přijel, myslel jsem si, že je mnohem výš. Nadmořská výška obce sice dosahuje jen nějakých 400 metrů, ale díky tomu velkému převýšení na krátké trase se zdá, že je Křivá regulérní horskou osadou. Kdo tudy navíc projíždí autem v zimě, zejména když to počasí příliš nepřeje, tak potvrdí, že to není jenom pocit a že zdejší větry a sníh umí ze silničky udělat regulérní tobogán. I na kole si cyklista docela mákne a než se dostane z mateřské dlouhé loučky do centra Křivé, vypotí pár decilitrů potu. Co se týče názvu obce, dost dlouho jsem po něm pátral a předpokládám, že asi souvisí s položením vesnice v zatáčce té původní cesty. Leží na jakémsi výběžku kopce s lakonickým názvem Hora, který vystupuje na tu rovinu Hornomoravského úvalu. O to pozoruhodnější ale je, že tato vesnice se objevuje v historických pramenech už velmi brzy. V roce 1356 je obec zmíněna jako součást sovineckého panství. V roku 1373 byla Křivá jmenována jako součást majetku, kteří tehdejší pánové Sovince připsali mírovskému purkrabímu Gerhartovi. A to by tedy znamenalo, že alespoň počást té nejstarší doby, co obec existovala, spravoval tuto vesnici poměrně vzdálený mírovský úředník. V té době je Křivá navíc psána v listinách jako Křiveč. V roce 1492 je už pak zase opět uváděna jako nedílná součást sovineckého panství. A tou vesnice zůstala až do konce patrimoniální správy. Po Bílé hoře připadlo panství řádu německých rytířů a ti spravovali i obec. Pravděpodobně někdy v té době přichází do této oblasti také němečtí kolonisté. Zajímavé je, že se tak objevuje německé pojmenování obce Pudelsdorf. Tady se trošku zastavím. Pudlování je jeden z nejstarších způsobů tavby železné rudy. Zda ale tento německý název souvisí s rozšířenou hutní výrobou v okolí, to tedy zase opravdu nevím. Křivá byla samostatnou vesnicí i po zániku vrchnostenského zřízení. Součástí dlouhé loučky se stala až po územní reorganizaci v roce 1960. Přestože je to do Křivé pěkně do kopce, často tudy projíždějí cyklisté mířící právě do Rudy a pak dále na Rýmařovsko. Centrum osady je jakoby stvořené pro krátkou zastávku. Je zde přístřešek odpočinku s krásným pohledem na novogotickou kapli svatého Floriána, která je nejvýznamnější památkou obce. Kousek od ní pak stojí kamenný kříž. Obě památky nejsou datované, takže zjistit o nich něco bližšího znamená ponořit se do archivu, ale to nechám místním badatelům. Co člověk ale nepřehlédne, je zvláštní kříž na vrcholu kaple. Tak jako je osada křivá a kaple je docela pěkně spravená, tak ten kříž nahoře vypadá skutečně jako šikmá věž v Pize. Co člověk také nepřehlédne, jsou nádherné výhledy ze silnice pod i nad obcí. Je vidět celý Hornomoravský úval jako na dlani. Z něj vystupuje také protější masiv Bradla, naproti kopečky a kopce Bouzovské a Drahanské vrchoviny a když máte štěstí, tak vidíte až někam dodálí ke svatému Hostýnu. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak už jenom kvůli tomu pohledu, který se vám rozprostře před očima, rozhodně ta návštěva Křivé za to stojí. Pohlednici z kraje, od pradědu na Hanou, po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

neviditelná interní onemocnění, třeba dětský diabetes, ovšem senzory, pumpy a hadičky mohou být vidět a může to vést až k vyčlenění z kolektivu. No a když přijdou lásky za týden, touto dobou ve čtvrtek 1.10. to už bude, a tady budou prosím dětští diabetologové a taky dětští psychologové, kteří prý mají být k dispozici právě třeba dětským chronickým diabetikům. A kdybyste měli dotazy právě třeba k dětskému diabetu prvého typu a potížím, můžete za týden zkusit kontaktovat apatiku Českého rozhlasu Olomouc. Teď tady bylo Víření bubnů, písnička z 90. let od Ilony Čákové. Já se obávám, že si půjdu zkontrolovat také jeden z bubnů a možná leckterý z posluchačů taky, protože bude řeč za chvilinku v tom aktuálním nejčerstvějším vydání apatiky Českého rozhlasu Olomouc o pánské obezitě a bubne.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Zábřehu změnili pravidla pro vylepování předvolebních plakátů. Poslanci se zabývají zmrazením svých platů. Soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam.cz na premiéra Babiše. Budeme mít oblačnost s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Politické strany a hnutí v Zábřehu letos nesmí dávat předvolební plakáty a billboardy na městské pozemky. Už v srpnu o tom rozhodli radní. Od tohoto týdne ale můžou kandidáti pro říjnové volby využívat bezplatnou plochu před městským úřadem.
5: Hlavním cílem je, aby to město nebylo plné politické reklamy.
6: Říká lidovecký starosta František Jon, který v nadcházejících volbách kandiduje za hnutí Společně za Zábřeh. Změny si všiml například i pan Lukáš.
7: Byly plakáty na plakátovacích bubnech, tam teď nejsou, takže jich ubylo.
6: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
8: My využíváme převážně jiná média, takže nás to až tak moc neomezuje.
6: Nová pravidla hodnotí i paní Eva.
9: Na to porovnání je to lepší, když je to v jednom místě.
6: Ze Zábřehu Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Sněmovna se zabývá zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž zrostou skokově.
10: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
4: Soud dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem za ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ně Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm už dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný, postupně se bude oteplovat. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V noci bude chladno, převážně kolem 5 stupňů, v sobotu a neděli ráno se ale můžou objevit i přízemní mrazíky.
3: Sport.
4: Basketbalisté Olomoucka prohráli i druhý zápas novém ročníku NBL. Pardubicím podlehli 54-100. Z vysoké prohry byl zklamaný i kapitán Olomoucka Adam Koga.
11: 10-11 ztrát je ideální na zápas a my vydáme přes 30. To jsem fakt jako nezažil. Jsem zažil naposledy někdy, já nevím, u 19. My jsme tímto darovali postupným útoku, že jsme snažili vytvořit, já nevím, jaký přihrávky rovnou pod koš, kde to prostě nebylo možné, když to tam mazali mezi 2-3 hráče, místo aby jsme si vybrali jednodušší řešení. Někdy to fakt bylo extrémně naivní a hrozně zbytečné ty ztráty jako.
3: Počasí.
4: Na se čekáme oblačno, že zataženo, déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na D1 u Přerova směr Ostrava stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Očekávejte zdržení.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokračuje čtvrteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 24. září. U mikrofonu je Dita Vojnarová.
0: Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše a která výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění a snižuje kvalitu života, bude dnešním tématem apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Co se ještě považuje za svalovou základnu a mužskou mohutnost a co už v žádném případě? I na to se zeptáme odborníka, doktora Dalibora Pastuchy z olomouckého Refit Klinik. Samozřejmě i dnes platí, že se do našeho rozhovoru můžete zapojovat i vy. Třeba už teď prostřednictvím SMS-kového čísla 723 70 33 51. Tak dobrý poslech a hodně zdraví vám všem.

0: trojka Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě jednou dobrý poslech a hodně zdraví vám všem, kterým dělá společnost právě teď Český rozhlas Olomouc. Doktor Dalibor Pastucha je hostem naší dnešní apatiky, která se bude věnovat mužské obezitě. Pane doktore, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já po vás nebudu chtít přesná čísla, nebojte se, ale zajímá mě, k jak velké skupině posluchačů, tedy té mužské části, teď budeme hovořit. Jinými slovy, kolika lidí u nás se ta mužská obezita vlastně týká?
2: Já bych možná přece jenom na úvod pár čísel řekl, ať si posluchači udělají představu. Tak v České republice aktuálně trpí nadváhou nebo obezitou zhruba 64% mužů starších 16 let. Když bychom to rozdělili právě podle té kategorie obezita nadváha, tak je to necelých 22% mužů, kteří mají opravdu už diagnostikovanou obezitu a zhruba 42% nadváha. Kdybychom to chtěli převést na konkrétní čísla, tak jsou to skoro 3 miliony mužů v naší republice. Z čehož 2 miliony jsou muži s nadváhou a necelý milion muži s obezitou. Takže tři velké Prahy zhruba, takže těch posluchačů, kteří tento problém mají, je asi opravdu hodně.
1: Jak tenká je hranice mezi nadváhou a obezitou?
2: Ta diagnostika je dneska velmi náročná, protože aktuálně zažíváme velký odklon od toho klasického body mass indexu, tedy pouhého poměření hmotnosti a výšky, protože zvlášť u mužů tento parametr může být nepřesný tím, že muži často mají větší svalovou hmotu a tedy BMI nám vlastně neříká konkrétně, zda pacient trpí obezitou či nikoliv. Čili snažíme se vždycky doplnit tuto informaci nějakou informací o tom, jaké je složení těla, to znamená, jaký je poměr právě mezi tou aktivní svalovou hmotou a mezi tukem. K tomu můžeme použít různé metody elektronického měření, kterému říkáme bioimpedanční analýza. Umí to některé inteligentní váhy, případně jsou to přístroje, které mohou si pacienti nechat změřit v některých fitness centrech nebo v ambulancích praktických lékařů. Řada praktických lékařů už je dneska takto vybavena. A potom záleží, jaký podíl toho tuku právě máme z té celkové hmotnosti. Velmi orientačně, kdyby si chtěli posluchači udělat představu, zda jsou nebo nejsou ohroženi obezitou, mohou také změřit svůj obvod pasu a už toto je bude informovat. Pokud je obvod pasu větší než 94 cm, tak je tam už zvýšené riziko rozvoje obezity a pokud je vyšší než 102 cm, tak už hovoříme opravdu o vážném riziku a s vysokou pravděpodobností se jedná o obezitu. Čili obvod pasu je asi takový nejlepší parametr, který si doma může každý chlap změřit, aby věděl, jak na tom je. Ještě malé doplnění pro muže, kteří jsou opravdu hodně vysocí, anebo naopak hodně nízcí a tam by to mohlo zkreslit ten obvod pasu, tak se měří parametr obvod pasu versus je celková výška v centimetrech. A ten by neměl být vyšší než 0,5.
1: Já už jsem to zažila u své praktické lékařky, když jsem byla na preventivní prohlídce, že součástí bylo měření pasu. S tímto vy tedy musíte souhlasit, že se to provádí.
2: My jsme nadšení. Je to vlastně nové rozšíření toho obsahu preventivních prohlídek u praktických lékařů, který se mimo jiné zaměřuje na toto. Protože se ukazuje, že právě ten obvod pasu má lepší vypovídající hodnotu než prosté změření body mass indexu. Tedy už nám to více řekne o tom, zda u pacienta je nebo není riziko obezity a hlavně obvod pasu je také varovným signálem pro rozvoj metabolických komplikací obezity, čili je pro nás důležité nejenom vědět, jaká je celková hmotnost. My dneska už na obezitu nenahlížíme jako na nějaké číslo na váze, ale snažíme se komplexně zhodnotit ty zdravotní aspekty, které ta vysoká hmotnost pacientovi přináší. A z tohohle pohledu obvod pasu je velmi důležitý rizikový faktor pro rozvoj těch metabolických komplikací.
1: Vidíte, já bych si laicky myslela, že vy jako odborník se prostě podíváte na toho konkrétního muže a je vám to jasné. Dá se něco vyčíst už jen z toho, co vidíte na první pohled?
2: Tak ono existují dva takové základní typy obezity. Jeden se jmenuje typ hruška a jeden typ jablko. Někdy říkáme, že ten typ jablko je takzvaný androidní typ obezity. To je typ obezity, kdy právě převažuje obvod pasu nad obvodem boku, což většinou vidíte právě ten tvar postavy na první pohled. A tento androidní typ obezity je výrazně častější u mužů. Neznamená to, že by muži nemohli mít typ gynoidní, ten typ hruška, ale znamená to, že častěji mají tady ten jablíčkový tvar postavy. A to je právě typ obezity, kde je vysoký obvod pasu, který je spojený s těmi metabolickými riziky.
1: Musíte jako odborník, jako lékař jinak přistupovat k ženám, které řeší svou váhu, a jinak k mužům?
2: Určitě. Je to důležité nejenom z toho hlediska, že vlastně u obou pohlaví ty faktory, které vedou k rozvoji obezity, jsou malinko jiné, ale také potom v té terapeutické části, kdy se snažíme intervenovat na toho pacienta, tak už jenom tím i psychickým nastavením se jinak přistupuje k ženám a k mužům, kteří jsou jinak motivováni, mají jiné výkonnostní parametry, jiný vztah k pohybu, jiné hormonální vybavení, čili ta léčba u těch mužů je malinko odlišná od té léčby u žen.
1: A tím se samozřejmě budeme také zabývat v apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na všechno, co vás zajímá, můžete ptát i vy.

0: My v Českém rozhlase Olomouc rozhodně nespíme, naopak pracujeme a pracujeme pro vás, pro posluchače velice rádi. Teď vám na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nabízíme apatiku, zabýváme se obezitou mužů s doktorem Daliborem Pastuchou. Co přivádí obvykle muže k vám, když už přijdou za lékařem? Co to je? Je to hrozba nějaké nemoci?
1: Málo kdy přicházejí muži s tím, že mají problém jako obezitu a že chcou řešit váhu. To jsou opravdu výjimečné případy. Buď to jsou donuceni partnerkou, manželkou, která chce tu situaci řešit a pak přichází, anebo už je bohužel přivádí až ty komplikace, které jsou spojené s obezitou. To znamená, například kardiolog jim doporučí redukci hmotnosti kvůli vysokému tlaku. Nebo řeší problémy třeba s potencí v oblasti sexuálního života a urolog je upozorní na to, že by bylo dobré zredukovat hmotnost, protože i tyto věci souvisí s vysokou hmotností, a nebo mají dechové potíže. Velmi často to bývá třeba chrápání v noci, kterého si všimne manželka, partnerka, a ten muž to začne řešit, že vlastně si teprve všimne, že má problémy s dýcháním, obstrukční spánkovou apnoe, takové to typické lapavé dýchání, kdy vlastně na chvíli přestane v noci dýchat. Čili my obvykle mužskou obezitu řešíme v případě už vážně rozvinutých komplikací. Málo kdy to řešíme na tom začátku, tam, kde bychom měli největší šanci na úspěch a měli bychom šanci předcházet rozvoji těch komplikací.
0: Obezita mužů rovná se velké břicho?
1: Dá se říct, je to velká pravděpodobnost. Ti muži daleko častěji právě ukládají tuk v oblasti břicha. Je to ten typ jablíčko, o kterém jsme hovořili. Nemusí to být stoprocentně pravda. Existují i muži, kteří mají více tuku na hýždích, stehnech, a je to ten hruškoidní typ, který bývá častější u žen, ale v naprosté většině je to opravdu velký obvod břicha.
0: V čem je ten viscerální tuk nebezpečný?
1: Viscerální tuk je asociován s rozvojem právě onemocnění, jako je cukrovka druhého typu, metabolický syndrom, poruchy metabolismu lipidů a v neposlední řadě ukládání tuku také do jater, takzvaná steatóza jater, kdy vlastně dochází k poškození té jaterní tkáně, které je velmi podobné například cirhóze jater u alkoholiků. Přitom ti muži mohou být klidně abstinenti. Čili je tam větší rozvoj těch metabolických komplikací a ty potom obvykle toho muže přivedou k nám, že chce řešit tedy i tu hmotnost, která vlastně stála na začátku.
0: Mohou si to neuvědomovat, že vlastně přibírají pořád a pořád?
1: No samozřejmě, že si to většinou neuvědomují. Je to takové nenápadné přibírání, kilo a půl měsíčně. Většinou se to dá na vrub tomu, začal jsem pracovat, dříve jsem sportoval, teďkom už sedím v kanceláři, mám pravidelné jídlo, protože jsem se oženil, žena výborně vaří teplé večeře každý den, méně času k pohybu. A právě u mužů je ten pohyb strašně důležitý. Tím, že muži se od žen liší vysokou hladinou testosteronu, liší se vyšší množstvím svalové hmoty, tak právě muži, kteří mají hodně svalové hmoty, jsou zvyklí sportovat, tak daleko více energie spálí i v klidu, když zrovna nic nedělají. To je velká výhoda nás chlapů, když se rozhodneme hubnout a začneme opravdu sportovat, tak ty efekty vidíme většinou rychleji než třeba ženy, které se musí výrazně více snažit, než dosáhnou stejných hodnot.
0: Svou roli tam hrají prý i také plíce.
1: Myslíte možná
0: objem
1: plic. Ten především hraje roli v tom, že umožňuje těm mužům zvládat větší zátěž a právě zase se dostáváme k tomu pohybu. Takže zatímco ženy většinou více hlídají jídelníček, tak pro muže je naprosto zásadní navyšovat pohybovou aktivitu, využít tu aktivní svalovou hmotu, která jim zbývá, třeba ještě z mládí, a samozřejmě potom podle věku využít aktuální hladinu testosteronu, která jim obrovsky pomůže v tom odbourávání tuku.
0: Vy už jste tady vyjmenoval několik důvodů, proč třeba muži přibírají nebo přiberou. Jaké vidíte největší rozdíly mezi ženami a muži? V čem to je?
1: U žen to bývá velmi často spojeno právě s hormonálním kolísáním. Hormonální systém ženy

0: opravdu vysoké hladiny testosteronu, které nám pomůžou při i relativně mírné, ale pravidelné pohybové aktivitě držet váhu pod kontrolou a pak postupně nastává úbytek té váhy, až zase zhruba po tom 50. 60. roku ta naše hladina klesá. Což je v podstatě jednodušší než u té ženy, kde se to střídá nejenom během toho života, ale každý měsíc. Takže ta naše hladina testosteronu pomáhá aktivovat svalovou hmotu, pomáhá odbourávat tuk, pomáhá nám tolerovat lepší zátěž a to jsou všechny parametry, které pomáhají předcházet rozvoji obezity.
1: Pane doktore, když mluvíme teď o obezitě mužů, můžeme nebo musíme do ní zahrnout i chlapce?
0: Ta čísla, která jsem v tom úvodním vstupu říkal, se týkají už chlapců od 16 let. Právě tam už to považujeme jako ty adolescentní chlapce, že jsou vlastně i hormonálně vyrovnaní těm mladým mužům. Čili bohužel i v těchto věkových kategoriích nám přibývá obezity a většinou je to vždycky spojeno právě s nedostatečnou pohybovou aktivitou.
1: Ptala jsem se proto, jestli to nebezpečí se může zrodit už hodně brzy.
0: To nebezpečí se klidně může zrodit už v podstatě kolem 2., 3. roku, kdy se formuje vztah dítěte k pohybu, čili vlastně kdykoliv, ale obezita v adolescenci už je z 80% spojená s tím, že se přenáší do dospělého věku a většina těch obézních chlapců pak pokračuje jako obézní muži.
1: Z Refit Klinik za námi přišel do studia Českého rozhlasu Olomouc doktor Dalibor Pastucha. Naše téma – obezita mužů.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Obezita mužů nás zajímá v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc. Vy už víte, že můžete posílat své dotazy nebo zkušenosti. Budeme za ně určitě rádi na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Také si s námi můžete promluvit přímo prostřednictvím telefonní linky 220

0: 501 555 444. Pan doktor Dalibor Pastucha, který je naším hostem, vám určitě rád odpoví. Kdo obezitu zachytí? Kdo má šanci? Obvodní lékař třeba?
1: Vy jste už zmiňovala vlastně ten rozšířený obsah preventivních prohlídek u praktických lékařů, takže tam určitě právě díky tomu, že se měří nejenom ty základní antropometrické parametry, jako je výška a hmotnost, ale dnes nově i obvod pasu, by se ta obezita měla zachytit 100%. Otázka je, kolik mužů pravidelně dochází na preventivní prohlídky. Česká republika bohužel patří v této oblasti mezi země, kde určitě máme ještě rezervy, a bylo by s výhodou, kdyby dospělí pacienti chodili pravidelně ke svým praktickým lékařům. My máme extrémně dobře nastavený systém preventivních prohlídek v dětském věku, kdy opravdu praktičtí dětští lékaři odvádějí skvělou práci, vyšetřují pravidelně ty pacienty, mají časný záchyt veškerých diagnóz, to se nemusí týkat jenom obezity, ale po 18. roce se to obvykle zlomí. Občas vlastně ten pacient dospělý jde na nějakou vstupní závodní prohlídku, kde by se toto mělo také odhalit, protože i při té závodní prohlídce se na tyto parametry klade důraz, ale potom už jako ke svému praktickému lékaři často vůbec nejdou, pokud nejsou nemocní, nebo pokud neví, že jsou nemocní. Protože hodně lidí si myslí, že je zdrávo, ale jsou jenom špatně vyšetření.
0: Praktický lékař může ale jen doporučit, on nepřikazuje.
1: My všichni doporučujeme. My vlastně se snažíme dneska razit takovou ten trend respektující léčby, kdy pacient pro nás je vlastně partner, kdy nenařizujeme. Čili i my doporučujeme, edukujeme a vysvětlujeme, ale samozřejmě málo kdo z nás se nastěhuje k pacientům domů, aby mu kontroloval ledničku a vyháněl ho z gauče na rotoped. Čili to už je opravdu na pacientovi, jak se rozhodne o to své zdraví pečovat. Bohužel se často ale setkáváme s tím, že pacienti nechcou už změnu životního stylu. Přestože třeba ten pohyb, přestože ta redukce hmotnosti by mohla ovlivnit cukrovku, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, v podstatě jedna aktivita dokáže ovlivnit 3, 4 i více onemocnění. Žádná tabletka nemá tuto schopnost, že by vám vyléčila 5 diagnóz najednou.
0: Edukujeme v podstatě i teď, a to hromadně, ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, když se tedy někdo rozhodne a přijde k vám, jak vypadá postup?
1: Samozřejmě na začátku je ta vstupní diagnostika, to znamená ty základní parametry. U nás v ambulanci k tomu ještě tedy přidáváme tu bioimperanční analýzu, takže si přesně změříme procento aktivní svalové hmoty, procento tuku, pacienta změříme, zvážíme, zjistíme si ty obvody, o kterých jsem hovořil, obvod pasu, obvod boku, stanovíme si, o jaký typ obezity se tedy jedná. A co je velmi důležité, také anamnesticky vyšetřujeme právě už přítomnost těch komplikací. Zda už pacient se léčí s tlakem, léčí se s cholesterolem, zda už prodělal první infarkt. A potom na základě všech těchto komplexních dat se snažíme pacientovi vytvořit nějaký komplexní přístup. Dneska máme skvělou možnost, že díky moderním preparátům, jako jsou GLP-1 analogy, můžeme i obézním pacientům, kterým jsme dříve nemohli pomoct injekční terapii, ale ta injekční terapie by vždycky měla být doplněním toho komplexního přístupu. To znamená, hodně lidí dneska kritizuje na sociálních sítích tyto preparáty, že se jedná o nějaké zkratky, že určitě jsou jiné možnosti, ale když si třeba představíte, že se k vám dostane pacient, který váží 190 kg, nosnost běžného kola je 160, tak jakou pohybovou aktivitu takovému pacientovi já mohu doporučit? Čili v těchto situacích, kdy jsou tyto velmi indikované případy, je skvělé, že můžeme dnes využít farmakoterapii, která ale musí být doplněna stravovacím režimem, hlídáním například množství bílkoviny ve stravě, která je naprosto zásadní, a pro chlapy je bílkovina ten základní game changer v oblasti výživy, silovým tréninkem, aerobním tréninkem, a všechny tyto věci potom komplexně tomu pacientovi pomohou.
0: Takže chcete říct, že ta injekce to za nás prostě nevyřeší všechno?
1: Rozhodně ne. A spousta pacientů, která takto přistupuje k té léčbě, i já jsem měl klientku, které předepisovali na nějaké klinice online GLP-1 analoga injekčně, a přišla ve fázi, kdy byla velmi spokojená s tím, že zredukovala asi 8 kg hmotnosti. A když jsme si udělali sestavení jídelníčku, tak ta paní žila na jednom rohlíku a 2 čtverečcích čokolády. Měla naprosto minimální svalovou hmotu. Byla unavená. Přesto protože vážila 8 kilo méně než původně, tak vlastně její zdravotní stav byl horší, protože její tolerance zátěže byla nižší, docházelo k rozpadu svalových buněk. Čili jsou to skvělí pomocníci, ale měli by být v rukou lékařů, kteří ví, jak využít to jejich dobro pro toho pacienta a nikoliv jak pacienta poškodit.
0: To velmi často slýcháme, že když pracujete s obézními, že ty lidé jsou vlastně vyhladovělí.
1: Hlavně v oblasti bílkovin. Proto je důležité si toho pacienta opravdu dobře vyšetřit, udělat si analýzu těch jeho stravovacích návyků, zhodnotit jeho jídelníček, protože řada obézních pacientů, především v oblasti bílkoviny, je často podvyživená. Proto tedy také dochází pak třeba k rozpadu svalové buňky a ten pacient vlastně si snižuje svůj bazální metabolismus, snižuje si toleranci zátěže a z dlouhodobého hlediska pak tam chybí ty zdravotní aspekty. Já jsem to zmiňoval už v úvodu a myslím, že si to zaslouží připomenutí, že dneska obezita není o číslech na váze. Obezita není o tom zvážit a přijít za 6 týdnů a mít tam o 8 kilo méně. Obezita je o tom zjistit, že třeba zhubnu 4 kila tuku, přiberu 3 kila svalů, takže na té váze vidím rozdíl jenom 1 kilogram, ale přitom moje zdravotní benefity jsou z toho výrazně vyšší.
0: Tak doufám, že jsme teď spoustu lidí povzbudili a také uklidnili ty, kteří tu ručičku na váze sledují. Povídáme si s doktorem Daliborem Pastuchou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v Apatice a po další písničce už se dostaneme k vašim otázkám.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, posloucháte Apatiku, dnes na téma obezita mužů s doktorem Daliborem Pastuchou. Zapojujete se do našeho povídání i vy a my jsme za to rádi, takže se dostáváme k prvním otázkám. Dobrý den, manžel je obezní, má navíc zhruba 50 kilo, je tak silný už dlouho, ale teď po 50 začal mít zdravotní problémy a taky strach, že se mu něco stane. Mluví o injekcích na hubnutí nebo o zmenšení žaludku. Co byste poradil? Ptá se posluchačka z Přerova.
1: Tak já moc děkuju za ten dotaz, protože on přesně dokládá to, o čem jsem hovořil. Vlastně pán už 50 kilo má dlouhodobě, čili je to opravdu vysoký stupeň obezity. 50 kilo nadváhy je opravdu hodně, to znamená dlouhodobě přetěžuje svůj kardiovaskulární aparát, srdíčko, dlouhodobě přetěžuje klouby a vlastně až teď, kdy nastávají nějaké komplikace, zřejmě nebo strach z těchto komplikací, tak se ta situace začíná řešit. Obě dvě možnosti, ať už injekční léčba nebo bariatrická léčba, to je ta operace, o které mluvila paní, jsou samozřejmě možné, ale těžko to můžeme takto doporučit bez konkrétního vyšetření pacienta, ale je zapotřebí si uvědomit a pánovi vysvětlit, že ať už to bude injekční léčba, bariatrická léčba, vždycky bude nutná ta změna těch režimových opatření, protože i při bariatrické léčbě, i při injekční léčbě bude muset změnit svůj stravovací způsob stravování a navyšovat postupně, ale dlouhodobě svoji fyzickou aktivitu. Nelze očekávat, že pouze injekce nebo bariatrie tu jeho situaci vyřeší. Čili určitě by bylo dobré, aby si paní s manželem promluvila, aby ho přivedla k lékaři. Asi prvním krokem bude tedy jeho praktický lékař, který pacienta vyšetří a následně ho odešle do nějakého specializovaného pracoviště, kde pánovi pomohou, ale určitě ať nečeká, že dostane injekci a zůstane ležet na gauči a dá si večer pivko.
0: Já se usmívám. Stává se to, že ty muže opravdu přivedou jejich partnerky?
1: Já jsem to říkal už na začátku, když jste se ptali, jak se k nám dostanou, velmi často se to stává, že je přivedou partnerky. A nebo si najdou mladší milenku. To se taky stává.
0: Tak to je motivace, ale zase.
1: Každá motivace je dobrá.
0: Ať je jakákoliv. Přesně tak. Pane doktore, myslíte si, že v rámci společnosti se jinak stále pohlíží na obezitu u žen a na obezitu u mužů?
1: Určitě ano, ale hlavně ti pacienti sami na sebe jinak pohlíží. Žena i při mírné nadváze se už sama sebe hodnotí, jakože má velký problém, zatímco muži s úsměvem řeknou, že to mají z pivka takový jako bříško, teď chlap jako má mít bříško a vlastně se to moc neřeší. Čili ta obezita u mužů je celospolečensky více tolerovaná než obezita nebo i jenom mírná nadváha u žen. Dneska žijeme ve velmi nevhlídném prostředí, kdy spousta lidí má pocit, že může komentovat vzhled a hmotnost, nevidí zatím případná onemocnění nebo psychický stav, což je příčinou potom řady i poruch příjmu potravy. Čili v prvé řadě bychom si měli uvědomit, že nevyžádané rady nejsou vhodné, komentovat něčí vzhled je velmi nevhodné a rozhodně to nedoporučujeme a vždy to vyžaduje velmi empatický přístup i o tom, jak s tím pacientem o té obezitě nebo nadváze hovořit.
0: A zdůraznit, že poruchy příjmu potravy se samozřejmě vedle dívek týkají také chlapců.
1: Samozřejmě v dnešní době přibývá mentálních anorexií u chlapců a může často na tom počátku stát nějaký nevhodný komentář, komentující postavu, případně nějaký tlak třeba ze sociálních sítí a podobně.
0: Tady asi mě napadá, že je důležité říct, že obezita je prostě nemoc.
1: To samozřejmě, obezita je nemoc a dneska ta dnešní definice obezity už říká, že obezita je chronická, recidivující, multifaktoriální choroba. To znamená, je to onemocnění, které vzniká na větším počtu nějakých podkladů, není to pouze jedna příčina a je to chronické, čili dlouhodobé onemocnění. A je zapotřebí si uvědomit, že pacient, který je v redukčním programu, vlastně bojuje sám se svým tělem, protože to tělo je nastaveno zvyšovat tu svoji hmotnost a vlastně všechna ta opatření, které pacient vynakládá, aby zredukoval hmotnost, jsou boj s jeho vlastním tělem. Tím je to složité a často se pak ta obezita vrací.
0: Další dotaz, který k nám přišel na SMS-kové číslo 723 70 33 51, zní takto, respektive je to vyjádření. Já mám sice pupek, ale i v 62 letech zvládám hrávat s chlapama nohybal a jezdit na kole. Nijak to nevadí. Výsledky od doktorky mám dobré, jsem zdravý. Jsem zvyklý se hýbat celý život, píše Pavel.
1: A to je skvělé, že nám to tady pan napsal, pan Pavel, protože to zase dokládá to, o čem jsme hovořili, že nejde o číslo na váze, nejde o to, kolik pacient váží, ale jaká je jeho kardiovaskulární zdatnost, jakou toleruje zátěž, jaké má laboratorní výsledky. A díky tomu, že pan Pavel i přes tu nadváhu je takto aktivní, dlouhodobě sportuje, si všechny tyto parametry udržuje v normě, takže pacienti vidí tedy, že i přesto, že mají vyšší váhu, je to jenom o tom, zda se dokážou hýbat, zda dokážou vykročit z té komfortní zóny a aspoň mírně navýšit tu pohybovou aktivitu, aby jejich zdravotní rizika výrazně poklesla. Takže pana Pavla zdravíme, gratulujeme a sportujte dál.
0: Taky zdravím. Samozřejmě dotaz, který jsme museli čekat oba dva, jakou roli hraje genetika?
1: Genetika hraje velikou roli, udává se, že až 70% je genetická predispozice. To znamená, není to jistota, že dva obézní rodiče musí mít geneticky podmíněně obézní dítě. Pouze to zvyšuje riziko, že pokud vytvoříme takové podmínky, kterým říkáme obezitogenní prostředí, tak to dítě nebo ten člověk bude rychleji navyšovat svoji hmotnost. A někdy se také říká, že obezita se nedědí, ale dědí se talíř. Pokud to dítě už od malička vyrůstá v prostředí, kde jsou oba rodiče obézní, protože se možná špatně stravují, protože možná mají nedostatečně pohybovou aktivitu, protože možná víkendy netráví v Beskydech na horách, ale v supermarketech stravujících se v nějakých fast foodech, tak samozřejmě tato genetika ten vývoj ovlivní a pak je vysoká pravděpodobnost, že i to dítě tu obezitu zdědí. Ale nedědí se ta obezita jako taková, ale ta predispozice pro její rozvoj.
0: Dotaz, který směřuje k tomu pohybu, co tedy těm chlapům, kteří mají kila navíc, doporučujete?
1: Tak záleží vždycky na tom vstupním vyšetření, jaká je jejich dosavadní pohybová aktivita. My máme nějaká doporučení Světové zdravotnické organizace, které říkají, že dospělý člověk má být aktivní minimálně 150 minut v týdnu středně intenzivní zátěže, to znamená do středního zadýchání, a potom minimálně dvakrát týdně mít nějaké silové cvičení. K tomu se dneska také doporučuje, abychom předcházeli dlouhodobému sezení. To znamená, pokud sedím déle než hodinu v kuse, například v zaměstnání, měl bych alespoň na 3 až 5 minut to sezení přerušit. Například tím, že se projdu, vyjdu schody, zajdu do vyššího patra, nějakým způsobem projevit nějakou aktivitu. Ale tato doporučení nemůžeme aplikovat na pacienta, který už je výrazně obézní, má vysokou hmotnost, může už mít poškozený pohybový aparát a nehýbe se vůbec, nebo má zcela zanedbatelnou hodnotu. To znamená, my nejprve zjistíme, v jaké fázi se ten pacient nachází a pak podle tolerance jeho zátěže postupně navyšujeme. Může to být třeba dvakrát denně 10-minutová, 15-minutová procházka a až pacient po třeba 2-3 týdnech tuto zátěž toleruje, prodloužíme ji na půl hodinu nebo zrychlíme tempo, přidáme schody. Je důležitá ta kontinuita, to znamená zachování, aby to nebylo, dneska jsem přišel od doktora, půjdu uběhnout 5 kilometrů a pak 14 dní neudělám nic.
0: My dva, tedy Dita Vojnarová a Dalibor Pastucha, ještě posedí, ale potom po skončení apatiky slíbí, že se půjdou projít. Každopádně i nadále se můžete zapojovat do našeho rozhovoru na téma obezita mužů.

0: Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc na téma obezita mužů. Povídáme si s doktorem Daliborem Pastuchou a také s vámi, protože vy máte pořád možnost zavolat k nám na linku 221 555 444 anebo pokračovat v psaní SMS zpráv na číslo 723 70 33 51. Tak já přečtu takovou dost dlouhou. Dobrý den, já si nemyslím, že bych nějak špatně jedl. Občas si dám klasické vepřo, knedlo, zelo nebo nějakou omáčku, ale chutná mě i zelenina nebo bez masa jídlo. Rád si dám pivo, ale nepřeháním to. Přesto mám pořád přes 20 kg nadváhu. Měřím 178 cm a vážím 105 kg. Mám se 67 let. Mám trochu pupek, rád jezdím na kole, váha se ani nehne, je to frustrující. Jak to nastartovat? Ptá se Ladislav.
1: Tak přestože pan Ladislav se rozepsal a zdědil nám hodně údajů, tak samozřejmě bychom potřebovali komplexní vyšetření, včetně laboratorních vyšetření, stanovení určité jako hormonální odběry a podobně. Na druhou stranu, víte, ono je to někdy těžké z takovýchto informací dělat závěry, protože říká, dám si občas pivko. Je to občas jednou týdně, nebo je to každý den jedno, nebo... To bychom potřebovali rozebrat detailněji. Říká, že občas si dá knedlo, zelo, vepřo. Není problémem si dát občas knedlo, zelo, vepřo, ale záleží, jak vypadá ten zbytek toho stravovacího týdne. To znamená, jestli je to občas nějaká maličkost, je tam hodně pečiva, je tam hodně sacharidu, je tam málo bílkoviny v té stravě. Občas se projede na kole, je to jednou za týden, když je hezky, anebo tam jsme schopni dostat těch 150 minut kontinuálně nějaké pohybové aktivity za týden. Čili z těchto údajů toho moc nezjistíme a asi by to vyžadovalo podrobnější vyšetření, ale určité takové jako red flex, takové známky, na čem by mohl pán zapracovat, tam na sebe naprášil.
0: A máme tady telefonický dotaz. Dobrý den, povídejte.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Mám takový dotaz nebo respektive problémek. Před 2 roky jsem utrpěl těžkou srdeční příhodu, mám 4násobný bypass. A když jsem odcházel, řekli mi paní doktorové, že se má maximálně hlídat a tak dál. Málo se pohybovat, jenomže dneska při své výšce 189 cm mám 111 kg a nejsem schopen to dostat dolů a víceméně se bojím, kdybych spadl, jak mě řekli po ten limit, že se může něco stát. Ale upozorňuju, prostě snažím se chodit, snažím se jezdit na kole, omezuju stravu a tak dále. Ale styl, kdybych prošel okolo řeznictví, přiberu, když projdu okolo pekárny, tak přiberu 2. Co s tím?
0: Rozumíme, děkujeme za zavolání.
1: Dobrý den. Tak já úplně asi nerozumím té informaci, že se nemáte hýbat, nemáte chodit a máte až tak hodně hlídat. Možná to bylo myšleno krátce v tom pooperačním období. Určitě by stálo za to prodiskutovat to přesněji s vaším kardiologem, který vyšetří srdíčko, zjistí, jak jste dobře kompenzován, jaká je funkce toho srdce, případně se provede zátěžový test, který vyšetří vaši toleranci zátěže a určitě by bylo vhodné pomalé, ale pozvolné navyšování, to znamená prodlužování těch procházek, jízda třeba doma na rotopedu, abyste nebyl vystaven riziku, že se vám udělá špatně na kole a třeba spadnete. Takže já bych doporučoval toto, co jste říkal, prodiskutovat s vaším ošetřujícím kardiologem a nastavit takzvanou kardiovaskulární rehabilitaci, to znamená nastavit pohybovou aktivitu, která respektuje ty vaše omezení, které vyplývají z toho onemocnění srdce, případně z toho zákroku na srdci.
0: Další posluchačský dotaz. Pane doktore, co říkáte pořadu v televizi Extrémní proměny? Zhubnout tolik kilo za rok. Myslíte si, že se to dá udržet? Ptá se Danka.
1: Je to velmi těžké komentovat. Na jednu stranu ten pořad alespoň ukazuje pacientům, kteří mají vysoký stupeň obezity, že je nějaká možnost. Že když se změní určité návyky, že se ta váha dá dostat pod kontrolu. Na druhou stranu vytváří určité falešné naděje, protože pojďme si uvědomit, že obezita je pro toho pacienta velmi komplikující onemocnění a těžko běžná populace bude mít k dispozici nutriční terapeutku na zavolání, vzdělání, trenéra, který vyřeší každý problém. Málo který pacient by dostal zdarma cvičební stroje domů, výživové plány a podobně. Čili hodně lidí je potom zklamáno, když nedosáhne takovýchto úspěchů, které z mojeho pohledu jako obezitologa jsou často velmi rychlé a mohou potom do budoucna vést k tomu, co říká paní, to znamená, když vlastně se zhasnou ty kamery, skončí ten absolutní support, který v průběhu toho roku ten pacient má, mohou vést k tomu, že se vrátí do starých kolejí a že ta váha se zase zpátky vrátí. Čili pozitivní na tom je, že to určitým způsobem upozorňuje na ten problém. Ukazuje to třeba mnohdy pacientům, co se může stát, když tu svoji váhu nebudou řešit, protože některé ty příběhy, které tam jsou, jsou velmi smutné, kdy ti lidé opravdu jsou omezeni v jakékoliv pohybové aktivitě, ovlivňuje to jejich rodinné vztahy, manželství a podobně. Čili to upozornění je asi dobré, ale měli by si pacienti uvědomit, že ne všichni budeme mít to štěstí, že s náma rok bude někdo takto intenzivně pracovat a budeme mít takto obrovský support jenom k tomu, abychom se dohnali k nějakému číslu na váze. To je trošku to, s čím já mám problém, je právě to hodnocení toho úspěchu, té změny pouze podle toho čísla na té váze.
0: My jsme měli to štěstí, my jsme tady téměř celou hodinu měli doktora Dalibora Pastuchu z olomoucké Refit Klinik, který přišel popovídat na téma obezita mužů do apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme za to a budeme se těšit na další návštěvu.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání a za možnost hovořit o tomto tématu, které, jak jsme si řekli, asi zajímá hodně diváků.
0: Apatiku pro vás připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
4: Co dělali Hanáci v minulosti?
5: A jak se baví dnes?
4: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
5: Největší národopisné oblasti na Moravě?
4: Představí seriálek
5: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
4: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
6: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov nechá opravit semafory na frekventované křižovatce. První žalobu kvůli akceleračním zónám podali Chorušice na Mělnicku, přidají se i obce v Olomouckém kraji. V Česku chybí krizová lůžka pro děti v nouzi. Dnes čekáme oblačno až zataženo, přehánky a maximálně 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov plánuje opravit frekventovanou křižovatku ulic Tržní a doktora Edvarda Beneše. Více než 1 000 000 korun bude investovat do semaforů, které v srpnu poškodil řidič zemědělského stroje. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Rozsah škody je natolik velký, že semafory není možné do dokončení opravy ani provizorně zprovoznit. Situace je o to vážnější, že jde o křižovatku s velmi vysokou intenzitou provozu. Počítáme s tím, že oprava bude dokončena do konce letošního roku.
0: Nejvyšší správní soud zatím dostal jednu žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón. Podala ji obec Chorušice na Mělnicku. Akcelerační zóny mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Řada obcí má ale obavy z hluku a dopadů na zdraví lidí, přírodu a krajinu. Žaloby proto chystají i zástupci vesnic z oblasti Nízkého Jeseníku nebo z Přerovska z mikroregionu Záhoran. V Česku chybí krizová lůžka pro děti v nouzi. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich loni bylo k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Lůžka jsou určená především pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Českému rozhlasu to řekl ředitel Zlínského poradenského a krizového centra Marek Mikláš.
3: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků. Prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
0: Okresní soud v Liberci podmínečně propustila Tomáše Čermáka. Jako první člověk v Česku byl odsouzen za podporu a propagaci terorismu. Dostal 5,5 roku ve vězení. Tam už si odpíkal více než polovinu trestu. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. Překročil tak meze svobody projevu. Svého jednání dnes u soudu litoval. Sport. České házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy prohrou s B týmem Norska 30-38. Pokračuje trenér Tomáš Hlavatý.
4: Mali jsme tam dobré momenty, hlavně v té útočné fáze dať 30 gólov, lenže bohužel 38 dostaných je velmi veľa. Fyzickými silami my jsme si nevedeli poradit tam s obranou pivota, to je niečo, na čo musíme pracovať ďalej. Ale myslím si, že bol tam moment, keď sme sa pekne zdvihli a dotiahli sme.
0: Pátek český tým nastoupí proti Polsku a v neděli uzavře vystoupení na turnaji v Chebu zápasem se Slovinskem. Na evropském šampionátu se pak české házenkářky představí na začátku prosince. Počasí. Dnes čekáme oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 8, povane mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Bochoř směr Brno pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tak se tady tak dívám pro jistotu, jestli se to vyplatí. Prý ano, babské rady předpoledním, u nás ještě v dopoledním, předpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc budou jednoznačně preferovat tu černou čočku oproti velkozrné, šedivé či hnědé. Tedy ona může být třeba i dvojnásobné ceny, ona beluga, černá čočka, ale zda je to výhodná a skvělá investice, tak to probere v babských radách Jarka Vykoupilová. Téma beluga, černá čočka a její výhody. No ale za chvilinku jedno moc zajímavé téma u nás v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc za ten 24. září, protože něco se chystá, mimo jiné jedna akce 30., tak si o ní také poslechněte. Rodiny, které tvoří domov, tak se jmenuje projekt, jehož součástí je tvůrčí dílna workshop s bohatým programem. To se bude konat 30. září v aule Cyrilo-Metodějské fakulty Univerzity Palackého. A výstava věnovaná pěstounství, která je k vidění na Olomoucké právnické fakultě, tak všechno to probereme, prozradíme podrobnosti za pár okamžiků v programu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Žádné chmury, žádné stezky, žal se odkládá Jiří Korn. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Projektu Rodiny, které tvoří domov, se snaží šířit myšlenky pěstounství a předpokládám, že se mu to i daří, ukazovat na aktuální problémy, které jsou s pěstounstvím spojené. A jeho součástí je výstava fotografií pěstounských rodin žijících v Olomouckém kraji, která je až dokonce k září k vidění v předsálí auly Olomoucké právnické fakulty. 13 velkoformátových snímků ukazuje různé podoby péče, vztahu i motivací. Projekt navíc ve středu 30. září doplní celodenní tvůrčí dílna, chcete-li workshop, v aule Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Mezi vystupujícími budou také přechodná pěstounka Hana Pešatová. Pěkně zdravíme. Dobrý den, paní Pešatová.
1: Dobrý den.
0: To je ona podle hlasu, milí posluchači, a organizátorka a pěstounka Kamila Bubelová. I vás, paní Bubelová, pěkně zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Tak a to je druhý host. Přijali pozvání do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jaké signály chceme, prosím, prostřednictvím těch zmiňovaných akcí, o kterých ještě budeme mnohokrát mluvit, do společnosti vyslat, co těmi akcemi chceme vlastně o pěstounství sdělit? Dámy, vezměte si slovo jak libo.
1: Jestli můžu, ten hlavní důvod toho, proč se věnujeme propagaci pěstounství, je v tom, že Olomoucký kraj má 600 dětí v ústavní výchově, ale každý rok přibude pouze zhruba 10 pěstounů. Ten nepoměr je obrovský, krize péče o ohrožené děti se prohlubuje a zájemců o pěstounství je málo. Nevíme úplně, jestli je to jenom nedostatečnou informovaností nebo co může být pravým důvodem, ale chceme pomoct, aby víc lidí vědělo o tom, že ohrožené děti čekají na svoje pěstounské rodiny.
0: Z druhé strany můžeme říct za lajky, vždycky nás zajímalo a trošku tajemné, možná neznámé pěstounství. Takže konečně možnost trošku nasát nějaké vědomosti. Co anebo koho můžeme vidět na těch zmiňovaných fotografiích? Paní Pešátová.
3: Tak na zmiňovaných fotografiích jsou vlastně vyfocené pěstounské rodiny, který vlastně tvoří ten domov. A já teda za sebe mohu říct, že tam mám i vlastně svého pěstounského chlapečka, takže fotky jsou určitě nádherné a stojí za to je zhlédnout.
0: To je prostě rodinný život, výlety, co si můžeme představit? Co tam tak najdeme, co tam uvidíme?
3: Tak uvidíte tam běžný rodinný život, jak vlastně to probíhá. Je to jedno, jestli ty děti jsou biologické nebo jsou v pěstounské péči. Tam je důležitá vlastně pro ty děti láska a to bezpečí.
0: Fotografie k vidění ještě jednou, prosím, připomeňme, to jenom tak prosvištělo. Fotografie jsou k vidění.
1: V předsálí auly právnické fakulty, právnická fakulta je dislokovaná na envelopě.
0: No a pak ještě tedy jsme zmiňovali tvůrčí dílnu, workshop. Paní Bubelová, jak jste dávali dohromady náplň toho workshopu, té tvůrčí dílny?
1: On se ta náplň částečně tvořila sama tím, jak jsem průběžně potkávala různé lidi z oblasti náhradní rodinné péče. A kdo měl zájem se do toho tématu zapojit, tak to byli jak právníci, tak psychologové, pedagogové. Máme tam i soudce a náměstka Olomouckého kraje pro sociální záležitosti, ale taky právě budou vystupovat i přechodní a dlouhodobí pěstouni a dokonce i dívka, která v pěstounské péči vyrostla, bude o své zkušenosti, jaké to je vyrůstat v nebiologické rodině, přednášet.
0: To je tedy workshop, ale ten není v předsálí právnické fakulty, tak to také zopakujeme, připomeňme.
1: Přesně tak, workshop musel být z technických důvodů přesunut do prostor auly Cyrilometodějské teologické fakulty na Univerzitní 22. Fakulta byla tak laskavá, že nám ten prostor poskytla.
0: Ještě cokoliv k tomu programu právě toho workshopu, té tvůrčí dílny?
1: Jestli můžu zmínit, tak hlavním nejdůležitějším hostem bude paní doktorka Kateřina Šimáčková, což je soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. A sice jí mrzelo, že se nemůže osobně zúčastnit, ale natáčí pro nás samostatný příspěvek, který si pustíme na tom workshopu naživo.
0: Paní soudkyně Šimáčková, osoba více než povolaná tedy. Znamená to, že z programové nabídky, respektive z názvu jednotlivých vystoupení, má i like šanci přijít na to, v čem tedy tkví ty potíže, ty problémy současné pěstounské péče u nás?
1: Určitě má. Podle názvu těch příspěvků se zorientuje každý a tím, že bude vystupovat třeba i zde přítomná přechodná pěstounka, tak je schopna vysvětlit ten základ té činnosti a kde jsou problémy, které prožívá přechodný pěstoun, který dělá zároveň krizovou péči. To je zrovna Hanka.
0: Ten program by měl začínat v 9 hodin dopoledne, bude končit po 15. hodině, je to aktuální informace?
1: Ano, zhruba do 15 hodin budeme jednat.
0: Mluvíme o workshopu 30. září, ovšem tedy na CMTF, Centro Cyrilometodějská teologická fakulta. Zmiňovali jsme to zapojení, jestli chcete ještě něco dodat, vaše osobní zapojení a angažmá právě v rámci toho workshopu.
3: Tak já tam budu vystupovat vlastně jako přechodná pěstonka a bude tam zmíněna kazuistika krizového pěstounství. To znamená, že současně jako přechodná pěstonka poskytují i neodkladnou péči, takže tady o tom vlastně tam budu přednášet.
0: Krizové pěstounství, to je zkrátka nárazový moment, že když je zapotřebí pěstouna, tak se aktuálně poptává ten krizový pěstoun, je to tak?
3: Ano, přesně tak. Může se stát, že třeba v pátek nebo v sobotu v noci vám dovezou nějaké děťátko, které prostě je v ohrožení života
0: a s tím mají Pešátovi zkušenost zrovna.
3: Přesně tak.
0: No, pěstounky Hana Pešátová a Kamila Bubelová nás pozvali na workshop nazvaný Rodiny, které tvoří domov. Budeme jistě ještě zmiňovat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tedy ve středu 30. září v aule Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A my ještě za chvilinku k tématu pěstounství něco přidáme.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a navazujeme lehce nejen na akce, na které jsme zvali a ještě jistě budeme zvát ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc ohledně pěstounství. Pěstounky Hana Pešátová a Kamila Bubelová jsou hosty u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Teď živě v našem vysílání přišli informovat právě o akcích na podporu pěstounské péče, která se jich osobně týká. Já si říkám, ale když by se podařilo pár posluchaček, posluchačů osobně pozvat na workshop, na výstavu fotografií, že je to přece jenom ten zážitek, že je to přece jenom o něco vždycky lepší osobní prožití. Proč vy jste se, dámy, stali pěstounkami?

0: podali žádost, rodina s tím byla souhlasná a bráchové se těšili na dalšího sourozence.
1: Dalo by se to nazvat, je to potřeba pomoct někomu?
0: Nutně, určitě je to potřeba pomoct, nenechat ty děti v těch zařízeních, kde nemají individuální rodinnou péči.
1: Někteří z nás mají potřebu pomoct, tak. Notabene dětem. Paní Hana Pešátová.
2: Tak já jsem se rozhodla stát přechodnou pěstonkou, protože hlavně jsem chtěla pomáhat dětem, které se ocitly v těžké životní situaci a dát těm dětem vlastně pocit bezpečí a lásky. No a je to teda i velká zodpovědnost, protože přechodná pěstounská péče znamená provázet to dítě důležitým obdobím a zároveň ho vlastně musíme připravit na další krok, ať už potom se vrací zpět do té biologické rodiny nebo přechází do dlouhodobé pěstounské péče. Takže musíme na tom hodně pracovat.
1: Jak to může být manifestováno, jak se to projevuje třeba v současnosti a v reálu, třeba v rodině Bubelových, paní Kamilo Bubelová?
0: Myslíte, jak
1: koho
0: se...
1: Koho máte doma, kdo ano, tvoří vaši rodinu?
0: Ano, ano. Už nejstarší syn už je dávno vyletěný z hnízda, takže máme teďka momentálně doma 14-letého biologického a 9-letého pěstounského. Dva bráchové, dva vzájemně... Nechci říct soupeřící, ale řádící, protože oni se spojují v tom řádění.
1: U Pešátových, prosím.
2: Tak my máme dvě dospělé biologické děti a v tuto chvíli máme v přechodné pěstounské péči dvouletou holčičku. Pracujeme na tom, kam vlastně postoupit dále.
1: To je přechodná, ale nikoliv ta krizová aktuálně péče.
2: To je přechodná v tuto
1: přechodná
2: chvíli, ano.
1: Přechodná pěstounská péče. A teď možná i z historie, možná ze současnosti snad se blízká na lepší časy i v tomto. S jakými největšími problémy jste se asi u vás v rodinách potýkali konkrétně, paní Kamila Bubelová?
0: No, největší problémy my osobně jsme cítili v přijímání toho dítěte ve školství, protože o traumatech, která vznikají těžkým životem dětí, než se dostanou do pěstounské péče, se v podstatě nic neví. Pedagogové se o tom skoro nic neučí a u některých je opravdu obtížné jim vysvětlit, že traumatizované dítě reaguje jinak než dítě z milující rodiny a z náruče, na kterou je zvyklé celý život. To doteď je to vlastně největší výzva naší pěstounské péče, poskytnout chlapci bezpečné školní prostředí a musím říct, že teď se to daří, jsme moc spokojeni se školou a s přístupem paní učitelky.
1: Výborně. Hana Pešátová?
2: Tak za mě jako přechodnou pěstounku dlouhodobě teda chybí odborníci, kteří by vlastně jak dětem, tak i těm pěstounským rodinám poskytli potřebnou podporu. A ať jde tedy o psychologii, psychiatry nebo terapeuty, ty čekací doby jsou strašně dlouhé a vlastně přitom ta včasná odborná pomoc jak tomu dítěti, tak těm rodinám bývá velice zásadní.
1: Lze nalézt kdekoliv pomoc, podporu, dámy?
0: No, pěstouni mají takzvané doprovodné organizace a je důležité vybrat si doprovodnou organizaci tak, aby tomu pěstounovi a tomu dítěti opravdu pomáhala. Já osobně jsem vybírala organizaci podle toho, aby moje klíčová pracovnice, které se říká mimochodem klíčenka, byla zároveň terapeutka a aby ta doprovodná organizace měla vlastního psychologa. Protože když je potřeba, nechcete rok čekat, potřebujete ten zásah a tu pomoc hned. A to naše doprovodka konkrétně poskytuje.
1: Co by bylo tady potřeba změnit? Jak se na tom pracuje, jak se na tom dá pracovat? Přispívají osvětové akce, pozvánky v médiích možná?
0: Já bych médiím ráda poděkovala, protože jakákoliv zmínka o pěstounství nebo rozhovor s pěstouny vždycky může zaujmout někoho dalšího, kdo někde hluboko v sobě má tu potřebu, že by chtěl dítěti taky pomoct a jenom nevěděl jak, nevěděl jak udělat ten první krok. My nabízíme i doprovázení a rádi všem zájemcům vysvětlíme, ukážeme, doprovodíme, seznámíme, může přijít i k nám domů.
1: Kromě aktuálních akcí, které ale začnou a skončí, kde hledat nějaký kontakt, jak se obrátit, skonzultovat třeba tu touhu, stát se pěstounem.
0: Pokud by to chtěli zájemci konzultovat osobně, stačí napsat na můj mail a já podle místa, kde

0: se oni nachází, buď poskytnu tu konzultaci sama, nebo předám kontakt na Hanku, nebo Hanka zase na další, podle toho, jaký typ pěstonství by chtěli vykonávat.
1: Nabízí doktorka Kamila Bubilová, čili kde hledat e-mailové spojení?
0: Moje e-mailové spojení je kamila.bubilová@upol.cz.
1: Nebo UPOL. Z právnické fakulty, paní doktorka práv a právní historie. No a úplně zásadní poselství na závěr. Když tedy někdo případně spíš teoretizuje, uvažuje o pěstounství, může jak si nabídnout pomoc, ale zatím si netroufl, je zdrženlivý, poselství právě pro tyto rodiny. Anna Pešátová. Určitě.
0: Jak bys je povzbudila?
1: Ptávají se vás na to určitě.
2: Tak určitě, ať se ozvou, ať se nebojí do toho, jsou to prostě zlaté děti a určitě je to stejné, jak když máte biologické děti, prostě musíte ty děti hlavně milovat.
1: Kamila Bubilová.
0: Já si to myslím taky. Přijmout děti takové, jaké jsou, neočekávat zázraky a naplnění vlastních potřeb, ale chtít pomoct tomu dítěti, aby ono samo nejlíp rostlo a nejlíp se rozvíjelo. My podpoříme každého zájemce a myslím, že všichni pěstovní poradí, pomůžou a odkážeme i na příslušné úřady.
1: A prvním místem k bližšímu seznámení může být 30. září právnická fakulta, ale především cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A našimi hosty byly Anna Pešátová a Kamila Bubilová. A mluvili jsme také tedy o projektu a akci Rodiny, které tvoří domov. Hodně úspěchů ve vaší činnosti. Děkujeme moc za dni a taky za návštěvu. Díky.
0: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: maj, ale 24. září, i když možná den pošmournější, podzim taky není k zahození. 11.39 a další písně Máme jen sebe, jedna z novějších takových raritek nahrávek od sourozenců Nedvědových. Je fajn, když se člověk může spolehnout na to, že není na světě úplně sám, třeba v programu přechodného i takzvaného toho krizového pěstounství rodiny, které tvoří domov, tak se jmenoval projekt, jehož součástí je třeba tvůrčí dílna, tam si to každý může oskoušet, ohmatat s bohatým programem. O té jsme mluvili, ale prosviští to vždycky jen tak éterem. A ta akce se koná 30. září v aule Cyrilometodějské fakulty CMTF Univerzity Palackého a také výstava věnovaná pěstounství, ta je k vidění na Olomoucké právnické fakultě, tedy areál Envelopy. No a my jsme tady mluvili mimo jiné s paní doktorkou Kamilou Bubelovou, která nabízela i svůj právnický univerzitní e-mail kamila.bubelová@upol.cz stran pěstounství, aby to jen tak neprosvištilo. No ale teď Nedvědi, dobré dopoledne.
1: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe a na nočním nebi budem hledat plamínky hvězd.

0: tebe.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: seriálová. Doktor z Vejminku, tedy pan doktor, taky právník, Kostrhun, Martin Růžek a Valdemar Matuška. Dočasně instrumentální a pak nově i se zpěvy ve znělce toho seriálu Doktor z Vejminku. 11 hodin 47 minut, čočka na husto. Našedo s octem, občas teda aspoň trošku s osmaženou cibulkou, která tomu přece jen dodala trochu chuti, ale ona se dá udělat i skvělá a možná i beluga varianta. Určitě nejenom na husto. Dá nám dnes Jaruška čočku.
1: Babské rady.
2: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: potřeboval naučit létat, ty na tom asi podobně jako kapela Heartbreakers Toma Pettyho Learning to Fly. Všem dáma, která přijde třeba v odpoledním vysílání po 16. hodině, ta má jasno.
1: Tak jsem po Vederex.
0: Ale to asi ne.
1: Tak jsem po Krumplex.
0: Tak Learning to Fly se Saxánou dneska odpoledne v Humoriádě Petra Černocka a za chvíli čerstvé zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Teď ještě snídáníčko. Já.

0: No tak já bych pozdravila z Českého rozhlasu Olomouc a škoda, že to nevidíte všechno. Zdraví vás babička, ahoj.
1: Byl jsem tady, zažil jsem to, vyzkoušel jsem něco nového a užil jsem si to.
2: Hello, this is Francesca in Český rozhlas Olomouc City.
3: Mějte se pěkně, je tady pěkně v rádiu Českého rozhlase.
4: Takže tady Libor a
5: Petra.
4: Přišli jsme se podívat na Český rozhlas a je to tady super.
5: Moc se nám tady líbilo.
6: Jsme v Olomouckém rozhlase a je to tady super. Ahoj.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Uzavřená kvůli opravám je silnice mezi Zlatými horami a Heřmanovicemi. Stát převedl bezplatně na město Lipník nad Bečvou a obec Dolní Újezd cyklostezku. V Sokolovně v Náměšti na Hané je týden otevřených dveří. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S dopravním omezením musí počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, potrvají až do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro individuální i linkovou autobusovou dopravu, píše se na webu Zlatohorské radnice. Lipník nad Bečvou a obec Dolní Újezd jsou novými majiteli cyklostezky, která obě místa spojuje. Zhruba 3 kilometry dlouhou trasu jim bezúplatně věnoval stát a správa železnic. Pokračuje vedoucí odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu Eduard Rýček.
2: Cyklostezka je nesmírně významná, ona nejenom, že propojuje cyklostezku Bečva s Olomoucí, ale i Olomouc s Ostravou. Má i nejenom nadregionální, ale i mezinárodní význam, protože je součástí cyklotrasy z Krakova do Vídně. Takže je to, co je pro řidiče dálnice, tak to je pro cyklisty tady ta cyklostezka.
0: Týden otevřených dveří Sokolovny a sportovního areálu se koná v Náměšti na Hané na Olomoucku. Pořadatelé zájemcům nabízejí až do neděle otevřené cvičební hodiny v rámci akce Sokol spolu v pohybu. Další podrobnosti najdete na webu náměštských Sokolů. Výstavou prací pražského výtvarníka Jana Hýska se letos zapojí muzeum a galerie v Prostějově do říjnového festivalu současného umění expozici s názvem Tok. Si zájemci budou moct prohlédnout od 1. října v galerii Špalíček. Pokračuje ředitelka muzea Veronika Hrbáčková.
3: Jeho tvorba je charakterizována propojením imaginace, technické preciznosti a experimentu a autor se vyjadřuje prostřednictvím svých děl takovým velmi osobitým vizuálním jazykem.
0: Sport. Regionálním týmům se ve druhé hokejové lize dařilo. Šumperk vyhrál na ledě Techniky Brno 4-3. Jestřáby Prostějov zdolali Nový Jičín 5-1. A další prostějovský tým SK Prostějov 1913 porazil Uherský Brod 2-1. Vítěznou branku zaznamenal útočník Antonín Honejsek. Pro SK jako nováčka soutěže šlo o domácí premiéru. Trenér Michal Janeček připustil, že na výkony týmu to bylo znát.
4: To bylo asi vidět, že jsme byli hrozně nervózní, odskakovalo nám to od hokejek, nebyl to úplně ideální, přesilovky nám úplně nešly, jak bychom si představovali. V tom zakončení jsme byli trošičku nervózní, protože těch šancí bylo a nebyli jsme schopni dát gól, ale kluci hráli perfektně zezadu, zodpovědně a to je důležité, že jsme potom nedostali další branku a že jsme to otočili a vlastně i hráli a jsem strašně rád za to.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno s deštěm a přeháňkami, večer čekejte ustávání srážek. Teploty 13 až 16 v Jeseníkách okolo 8 stupňů Celsia a fouká mírný západní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo ojediněle přeháňky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete míjet na dálnici D1 z Přerova do Brna, stojí před 253. kilometrem za exitem Kojetín. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne vám přejeme čtvrteční a 24. zářijové s Českým rozhlasem Olomouc. Jméno, které, dalo by se říci, patří pohádkovým princům. Dnes slaví svůj svátek. Je to Jaromír, tedy ten, který je slavný svojí silou, slavný svojí bujností, ale samozřejmě také Jaromíra. I ta se k tomuto svátku právě dnes přidává. Tak milí přátelé, s tímto jménem my vám blahopřejeme v tuhle chvíli s Českým Českého rozhlasu Olomouc a veliké přání všeho nejlepšího patří vám, kteří máte dnes svůj narozeninový den. No, se sluníčkem to sice není nic moc, ale věřím tomu, že o to víc takové té pohody, slunce v duši a takové té vnitřní záře vám přinese třeba souhrn hezkých přání od vašich blízkých právě v tuhle chvíli v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. A my už startujeme a na vás, kteří chcete pozdravit své milé hezkou písní, už čekáme na telefonu 221 555 444. Můžete ale volit i SMSky, i ty potěší na 723 70 33 51. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se na vás od mikrofonu těší a vše jen to dobré přeje Zora Ježková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání, ano, jsou tady s vámi a pro vás a je jen na vás, jestli zavoláte a vzpomenete si na ty své milé, popřejete jim, pozdravíte je, telefon 221 555 444 anebo SMS-kové číslo 723 70 33 51. Paní Jaroslava Skrnova je dnes s námi jako první. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače tohoto krásného českého rozhlasu Olomouc. Paní Zvorinko, vám děkuji za vybrání písničky, která bude patřit i vám.
1: Děkujem.
2: Všem, které budu jmenovat, přeji jim hodně, hodně zdravíčka a hodně štěstíčka. Je to moje sestřička Evička Pastorková z Olomouce, paní Zdenička z Unčova momentálně v Olomouci, paní Liduška Sigová z Moravičan Obravice, paní Evička s manželem ze Strukova a připojí se k přáním paní Pohádkové Lidušce z Jeseníku. Všem přeji ještě jednou hodně zdraví. Paní Zorinko, a vám moc krát děkuju a někdy naslyšenou.
1: Ano, budeme se moc a moc těšit. Přejeme krásný den i vám, paní Jaroslavo do Krnova a hodně zdravíčka, ať se dobře daří. Naschledanou.
2: Děkuji vám moc. Naschledanou.
1: A paní Jaroslava z Krnova vybrala písničku v podání Mariana Vojtka. Dáme si Má lásko selaví. My tuhle písničku posíláme také Marušce Chromé do Zábřehu. Milá Maruško, všechno jen to nejlepší ti přeje Jarka. Tak nevím, možná, že paní Maruška ze Zábřehu slaví narozeniny. Pokud ano, tak ještě zkuste doplnit, abychom věděli. V každém případě Marušce Chromé do Zábřehu jen to nej, nej, nej od kamarádky Jarky.

0: Tahle píseň letěla mimo jiné také do Krnova, ale i k vám, které jmenovala paní Jaroslava z Krnova. A na telefonu máme pana Roberta z Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vybral jsem takovou hezkou suplikovku, jmenuje se to Dilemo. Bylo by to pro vás do rozhlasu, protože jste nejlepší rádio na světě, mám vás moc rád.
0: Děkujeme.
1: Tak by to bylo pro všechny suplikáře a linkaře i hodně. A pak by to bylo pro pana Roberta Křesťana. Hodně ta písnička podobná jeho písničce o blondětém chlapci. Mám moc rád, bych si ji s ním zaspíval, kdyby byla někdy ta možnost. To moc hezká písnička. No, na bazén do Mohelnice. Děkuju za písničku a gratuluju včerejším výhercům a všem držím palečky. A moc děkuju za písničku.
0: To jste moc hodný, vy jste vybral Michala Tučného, Dilema jo. Si dáme. Naschledanou, mějte se moc hezky.
1: Jo, děkuji vám.
0: Pěknou písničku posíláme k nádherným dnešním narozeninám také paní Marci Krmičkové do Žulové. Milé paní Marci Krmičkové, přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, ať je stále tak vitální, svěží a čiperná a ať tu zůstane s námi ještě co nejdéle. Přeje nejhodnější syn Mirek s manželkou Alčou, vnuci Mirečka Marek s manželkou Ivou, pravnučka, majoretka Emička a kačka s Ondějou z kopce. Blahopřejeme naší stále a věrné posluchačce paní Marci Krmičkové k narozeninám. A další přání přidáváme. Zahrajte prosím písničku pro naši milou Marci k dnešním narozeninám. Marci, přejeme ti všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, pohodu a spokojenost a děkuju za občasnou výpomoc, ať máš stále úsměv na líčku, tak to vám, milá paní Marci, přeje také Maruška. A hrajeme i panu Toníčkovi do Bedihoště pro potěšení, ať písnička a sluníčko zahřeje jeho srdíčko a děkuji mu za písničku. Panu Toníčkovi do Bedihoště nechává hrát Jana z Malína.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání Český rozhlas Olomouc. Míříme do Jeseníku. Paní Liduška je s námi. Dobrý den.
3: Dobrý poledne, paní redaktorko. Přeji vám a všem mojim milým posluchačům. Ale já bych dneska strašně ráda chtěla popřát děvčatům do Jeseníku, do Charity, který o mě strašně pěkně pečují a jsou to aj paní pečovatelky, tak moje milé děvčata z Charity v Jeseníku a pečovatelky. Já bych vám chtěla dneska poděkovat za všechno, co pro mě děláte. Máte velmi náročnou práci a za to, jaký milý a krásný přístup k nám letitý máte, tak vám děkuju. Přicházíte vždycky s úsměvem. Já jsem dojatá a já jsem vám moc vděčná. To tež přeju i děvčatům z pečovatelské služby a děkuju vám a díky za vás. A ještě bych chtěla poděkovat paní Jarušce, která mě přála. Děkuju. Do Krnova.
1: Jste říkala, paní Liduško, že ta vaše děvčata, která vám chodí pomáhat a pečovat jak z Charity, tak vlastně další paní pečovatelky, že jsou to takové šamanky, takové, že umí tak čarovat.
3: Hlavně sestřičky. Sestřičky z Charity. To jsou takové šamanky moje.
1: A tak dáme písničku Michaely Pávové Šaman Čáry Šejk. Je to taková píseň pro uzdravování a vám přejeme krásné další dny se sluníčkem, pokud možno, a dobrou náladou a co nejvíc zdravíčka, paní Liduško. Naschledanou.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc. Zdraví teď paní Zdenu z Uničova. Paní Zdeničko, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku posílám k dnešním narozeninám Marcelce Krmíčkové do Žulové. Marcelko, já ti přeju všechno, jen to nejlepší. Pevné zdraví, hodně klidu, hodně pohody a užívej si života, dokud to

0: to jde. Moc tě pozdravuje Zdena z Uničova. A písnička je taky pro Milana a jeho maminku do Uničova a pro... No a to bylo pro všechny přátelé a známé a mějte se všichni hezky a buďte zdraví. Mějte se, zdraví vás Zdena z Uničova, děkuji.
1: Také moc pozdravujeme, paní Zdeničko, děkujeme za zavolání. A Karel Gott zpívá i pro vás, nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Hezké odpoledne přeje Jirka z Olomouce Stupkovi všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Ze srdce děkuje za pěkné pozdravy a písničky i pořady a přeje všem krásný den. Dobrý den, zahrajte písničku k dnešním narozeninám Věrušce Berkopové, která je i přes svůj nádherný věk 73 let nedílnou součástí restaurace Barborka Drahotuše. Naše drahá Věruško Berkopová, bez tebe by to nešlo. Máš náš obdiv, prateta, máme tě moc rádi, tvoje holky. Zdravíme Věrušku Berkopovou, k nádherným narozeninám blahopřejeme a k dnešnímu svátku blahopřejeme Jaromírovi Mikulkovi z Rakopve. Milý Jaromíre, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, dobrou mušku v myslivosti, přejí Srovnalovi z Rapotína. Tak blahopřejeme Jaromírovi Mikulkovi a všechno nejlepší k nádherným narozeninám, které slaví právě dnes, přejeme naší nejlepší babi z Rybníčku v Žulové a to je naše babi Marci Krmičková. Babi, hlavně zdravíčko, máme tě moc rádi. Z celého srdce Radka a Martin. Paní Marci Krmičkové, blahopřejeme.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky na přání, tak zdraví a myslím, že úplně poprvé ve vysílání paní Emu od Proskejova, tak to je krásné, že jste sebrala odvahu, to jsme moc rádi a vítejte, paní Emičko, dobrý den.
2: Děkuji.
1: Dobrý den. Tak vy jste
2: Já
1: si vybrala...
2: Já vypnu rádio, jo?
1: Aha, ano, vypněte rádio, protože ono by nám to dávalo...
2: Ano.
1: Zpětnou vazbu, počkáme určitě. Tak, a jestli už to je v pořádku, už to je, myslím, v pořádku, vidíte.
2: Už to vypínám.
1: Tak ještě, jejda, to nám to tam hučí, tak to je takové zlaté pravidlo. Tak už vás slyšíme, ještě jednou, dobrý den, povídejte, komu budeme hrát.
2: No, já bych si chtěla nechat tak pro sebe tu písničku zahrát. Mně se hrozně líbí.
1: Ano.
2: Tak kdybyste byla tak hodná.
1: No určitě. Vy jste
2: já
1: si...
2: mám Věru Martinovou ráda.
1: Vy jste si vybrala Věru Martinovou a písničku Až na vrcholky hor.
2: Ano, bydleli jsme taky v horách.
1: V Jeseníkách jste bydleli?
2: Ano.
1: Aha. A přímo na té jesenické straně nebo na té straně bruntálské?
2: Na jesenické.
1: Takže určitě máte na co vzpomínat, víte?
2: Ano. Mm-hmm.
1: Určitě se tedy na ty hory teď hudebně alespoň vrátíme na chvilinku s Věrou Martinovou. A tak vám přejeme, paní Emo, hezké vzpomínky a písnička ať potěší. Mějte se moc krásně, posíláme vám ji.
2: Naschledanou. Děkuji.
1: Paní Ema od Proskejová si přála pro sebe a to je moc dobře. Je důležité, abychom se nebáli udělat si radost. Tak, pozdravujeme paní Emu od Proskejová. Hrajeme také do Zborova a to už k narozeninám paní Jarce Šanovcové nebo Sanovcové. Přejeme vám, paní Jarko, do Zborova hodně štěstí a hlavně zdraví. Přeje sestra, blahopřejeme do Zborova. Hrajeme také k svátku Jaromírům, Šmoldasovým z Měrotína. Hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Milí Jaromírové, přeje Anička s celou rodinou. A písničku ke krásným 15. narozeninám posíláme Matyáškovi Malachovskému z Hrušovan u Brna. Matyášku, hodně zdraví, štěstí a lásky, úspěchy, ať se ti splní všechno, co si ty sám přeješ a každý den, ať se na tebe pousměje, úspěšně vstoupíš na střední školu a nemáš už v životě žádnou smůlu. To všechno a mnohem víc Matyáškovi Malachovskému z Hrušovan k 15. narozeninám přejí rodiče Bráška Vojtíšek, babi Emilka z Bernarkic, děda a babi z Rožnova. Pěknou písničku k dnešním narozeninám posíláme také Věrušce Berkopové, která je i přes svůj nádherný věk 73 let a tak to tady máme už podruhé tento vzkaz. Pozdrav z restaurace Barborka Drahotuše a máme to tady i do třetice, takže Věrušce Berkopové vyřízeno, blahopřejeme a posíláme Věru Martinovou.

0: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit Český rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátké vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovanu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A spolu s vámi písničky na přání. A na telefonu máme paní Toničku z Ludmírova. Dobrý den.
4: Dobrý den vám a všem věrným posluchačům a všem zaměstnancům. A dnes bych prosila nechat zahrát paní Zlatušce Škrancové z Uničova, která se mnou byla v únoru v nemocnici ve Štemberku na pokoji. A dále bych chtěla nechat zahrát mému bratranci Václavu Hajnišovi k pondělnímu svátku, sestře Anešce Dvořákové do Olomouce 30. oslavy své narozeniny a netež sestřička v domově seniorů v Jesenci Liduška Zapletalová, mají 30. narozeniny obě. Všem jmenovaným přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky od svých nejbližších a Boží požehnání přeje Tonička z Ludmírova. A ještě bych chtěla nechat zahrát k nám do domova seniorů. V pondělí oslavila svůj svátek Pavlinka Pouličková, své narozeniny Pavlinka Pouličková, sestřička. A v neděli má narozeniny pan Václav Miller a v pondělí svátek. Všem třem jmenovaným přejeme také hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, Boží požehnání přejí všichni zaměstnanci a seniori z domova seniorů v Ludmírově. A vám moc krát děkuji za vyhledání písničky. Dneska jsem to překročila, to množství, ale děkuji vám za to a moc krát nashledanou.
3: Děkujeme za zavolání, za pozdravy, budeme se těšit příště, paní Toničko, a rádi tam k vám i do Ludmírova a vůbec všem jmenovaným písničku posíláme. Bude to Věra Špinarová. Naschledanou.
4: Naschledanou a děkuji vám. Naschledanou.
3: Hrajeme paní Marci Krmíčkové ze Žulové. Paní Marci Krmíčková totiž slaví narozeniny. Všechno jen to nejlepší. A hlavně zdraví a spokojenost a plno elánu přejeme. A také hrajeme pro paní Helenku Kolkusovou z Uhelné. Jen tak pro radost, pro potěšení a dobrou náladu. Hezkou písničku posílá sousedka. Tak pozdravujeme, blahopřejeme paní Marci. Zahrajte prosím krásnou písničku mojí sestřenici Marcelce Krmičkové. Slaví narozeniny. My jí přejeme hlavně zdraví a hodně krásných dnů s celou rodinou. Milé Marci Krmičkové, blahopřeje sestřenice Eva z Chorudimi. A k nádherným narozeninám přejeme paní Marci Krmičkové do Žulové. Milá Marci, přeji ti vše nejlepší, zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a radost z vnoučátek. Tak to ti srdečně přeje Anička z Vápené.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc míří za panem Václavem a paní Zdenou z Lipníku nad Bečvou. Dobrý den.
2: Dobrý den. My bychom dneska chtěli... My bychom chtěli nechat zahrát dceři Blažence. Blažence Urbankové, to jí přeje manžel a rodiče. Hlavně hodně zdravíčka.
1: Tak, paní Zdeničko, vy přejete dceři Blažence Urbánkové a ona je také ano. Z Lipníku?
2: Ona taky v Lipníku, ona bydlí na náměstí.
1: Aha, a vaše dcera, a to jsme neřekli, ona slaví narozeniny?
2: 51
1: let slaví Blaženka Urbánková.
2: Ano.
1: Určitě.
2: Ano.
1: Tak jak jste říkala, popřejeme hlavně hodně zdravíčka, víte, štěstí. Ano.
2: Ano.
1: Spokojenost, no. Ale hlavně to zdraví
2: ano.
1: A zdraví určitě.
2: Ano.
1: Od maminky.
2: A pondělí potom budu volat, zas bude mít manžel, bude Václava.
1: Ano,
2: tak
1: ano, ano.
2: Tak pondělí zavolá.
1: Tak určitě budeme se těšit, ale v tuhle chvíli blahopřejeme do Lipníku Blažence Urbánkové. Všechno jen to nejlepší od rodičů, od paní Zdeny a pana Václava a přidává se i Český rozhlas Olomouc. Naschledanou.
2: Ano.
1: Naschledanou, blahopřejeme. Pěkný pozdrav letí také do Ješova, Pepovi Šmoldasovi a Chytilovým, Aleně Šmoldasové do Kovářova, Mileně Šmoldasové do Litovle. Krásný den přeje Alena ze Zulova. K narozeninám hrajeme milé paní Marci na Rybníček. Hodně štěstí, zdraví a radosti přeje Maruna z Vápené. Svátek slaví pan Jaromír Zemánek z Olomouce. Přejeme pevné zdraví a pohodu. Hodně lásky od všech, co tě máme rádi, Jardo. Tak to Jaromíru Zemánkovi přejí sestry Maru, Lída a synovec Standa. A pěkná písnička je pro dva Jaromíry Novákovi, staršího i mladšího. Přejeme k svátku zdraví, štěstí a pohodu. Kluci, blahopřeje Lída z Olešnic, blahopřejeme Jaromíru Novákovi.

Písničky na přání, ty polední, ve kterých hrajeme moderní melodie, ale také staré evergreeny, jsou ve svém finále. Vy v nich ale můžete pokračovat po 18. hodině, to už nabídneme lidovky a dechovky na přání a pro radost tady v Českém rozhlase Olomouc. No a vy, kteří zůstanete i dál, tak za chvilku tady máme zprávy ve 13 hodin. Budeme se v nich věnovat blížícím se komunálním volbám, mimo jiné samozřejmě. A pak už vás čeká povídání Alexandry Minářové a jejího dnešního hosta a můžeme garantovat, že tím hostem bude zpěvačka Helena Maršálková. Azora Jižková přeje krásný poslech.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Češi se nejpozději dnes dozví, kde mají volební místnosti pro říjnové volby. Volební uskupení mají vyhrazenou bezplatnou plochu pro prezentaci před budovou Zábřežské radnice. Dobročinné operní představení hostí dnes komunitní centrum Konice. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou občané také na obálce s hlasovacími lístky. Dostanou ji nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V pátek budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 ráno do 14 hodin. Od tohoto týdne můžou všechny kandidující strany a hnutí v Zábřehu využít k prezentaci společnou plochu před dolní budovou městského úřadu. Na ostatních městských pozemcích reklamní plachty umisťovat nesmí. Nová pravidla schválili radní na svém srpnovém zasedání. Pokračuje lidovecký starosta František Jon, kandiduje v podzimních volbách za hnutí Společně za Zábřeh.
5: Už při dnešním režimu je vidět, že to město žije komunálními volbami, že jsou na celé řadě plotů vyvěšeny banery, ale aby ještě další prostor nevznikal tím, že se umožní na veřejných prostranstvích, ať už na zeleních, na chodnicích, umisťovat jednotlivá áčka. Takže určitě hlavním cílem je menší vizuální smog ve městě a kultivovaná kampaň.
3: Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí, letos zatím nejvíc. Pokračuje mluvčí policie Violeta Canosky.
6: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
3: Studenti Olomoucké evangelické akademie uvedou dnes v komunitním centru v Konici na Prostějovsku scénické provedení části opery Ob Orfeo et Euridice. Výtěžek z dobrovolného vstupného získá Charita Konice. Začátek představení je v 18 hodin.
4: Sport.
3: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů. Zraněného obránce Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý, který zatím na národní tým nastoupil 2x. Fotbalisty čekají během reprezentační pauzy 4 zápasy, ten první v sobotu v Edenu proti Chorvatsku.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo, ojediněle se můžou objevit přeháníky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané auto budete mít na dálnici D1 z Přerova do Brna. Stojí za exitem Kojetín před 253. kilometrem. Dopravní značení upravují cestáři na D1 z Ostravy do Přerova. Pracují u Lipníka nad Bečvou mezi 295. a 5. a 294. kilometrem v levém pruhu. Trávu kolem D35 sečou dělníci před exitem Holice ve směru na Mohelnici. Pracují za 277. kilometrem.
4: Zelená vlna Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuju.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A
1: tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: myslím,
0: prací?
1: Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání? Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. Když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No,
0: se
1: ale
0: to,
1: je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárnej člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jak ji mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný. Ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla, aha, jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je, naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom Uštoník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla proč Tonda.
0: Pacifikem?
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem. Jirka umřel teda, bohužel. A tak jsem říkala, tak uvidíme, no. A jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky. Ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takový poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, já začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: píseň? Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takové chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu ji mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Lindhardt odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, teď to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnilo, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let. A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teď druhý nejmenší auto. A by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo
1: vůbec
0: všechno probíhalo hladce? A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný, takže byl hrozně hodný dítě. A teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: to
0: si
1: ještě
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože to on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Tak. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny
1: možná na kytaru objedno. Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem zadusí?
1: Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydrželo. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v uvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu, jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po týhle strašný takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení. Když mě poslouchá, říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Pak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: A, no ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili Malostranskou besedu a koncert ve středu 30. září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbové a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No nemůžu si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, Malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíce něco, těším co? Na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říkám, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Český rozhlas pokračuje v předvolebních debatách z krajů. Třetí z nich dnes hostí Česká Ves na Jesenicku. Novou metodu při operacích kyčelních kloubů využívají ortopedi Přerovské nemocnice. V Jeseníku je dnes třetí koncert Mezinárodního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V hotelu Zlatý chlum v České Vsi na Jesenicku bude dnes další z předvolebních debat Českého rozhlasu. Lídři kandidujících uskupení do obecního zastupitelstva budou společně s moderátorem Janem Pokorným mluvit o obnově po povodních. Debatu budou vysílat živě po 17. hodině stanice radiožurnála Český rozhlas Plus. Politické strany a hnutí v Zábřehu nesmí dávat předvolební plakáty a billboardy na městské pozemky. Už v srpnu o tom rozhodli radní. Od tohoto týdne ale můžou kandidáti pro říjnové volby využívat bezplatnou plochu před městským úřadem.
4: Hlavním cílem je, aby to město nebylo plné politické reklamy.
5: Říká lidovecký starosta František Jon, který v nadcházejících volbách kandiduje za hnutí Společně za Zábřeh. Změny si všiml například i pan Lukáš.
6: Byly plakáty na plakátovacích bubnech, tam teď nejsou, takže jich ubylo.
5: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
7: My využíváme převážně jiná média, takže nás to až tak moc neomezuje.
5: Nová pravidla hodnotí i paní Eva.
8: Na to porovnání je to lepší, když je to v jednom místě.
5: Ze Zábřehu Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená, podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské, rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
9: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné jej již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
3: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně. Na Jesenicku pokračuje Mezinárodní hudební festival Karla Dittrse z Dittersdorfu. Třetí koncert přehlídky hostí od dnešní 18. hodiny kostel na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Víceředitelka festivalu Hana Poláškova.
10: Dnešní koncert si vyslechneme několik druhů vážné hudby. Nejprve to bude skladba Antonia Vivaldio, bude následovat skladba George Filipa Telemana, vrcholem večera bude skladba Giovanniho Battisty Pergolesiho. Budeme se moci setkat, jak již jsem říkala, s několika různými podobami duchovní hudby.
2: Sport.
3: Boxerka Lenka Bernardová má bronz z mistrovství Evropy v semifinále kategorie do 54 kg. Prohrála v semifinále s Finkou Kaivo Ojovou. V bulharské Sofii tak Bernardová přidala svou druhou medaili v kariéře. Už v roce 2022 byla stříbrná.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo, ojediněle přeháníky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dělníci sečou trávu kolem D1 u Přerova ve směru na Brno, pracují mezi 282. a 272. kilometrem, jedou levým pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Tady je Český rozhlas Olomouc, čtvrtek 24. září, 4,5 minuty po 14. hodině. Přejeme vám krásné odpoledne. V tomto čase našeho vysílání dostane například slovo klimatolog, jeden z předních českých klimatologů, Radim Tolaš, a my se ho zeptáme, jak vnímá ty letošní super vysoké teploty v průběhu letošního léta. Takže to v této hodině, také vás pozveme na výlet s naším kolegou Mirkem Kobzou, no a za chvilku to otevřeme hřebíky, náš vědomostní kvíz. Máme tady pro vás třeba knihu Útěk na Řecký ostrov, krásná odpočinková romantická literatura. Máme tady pro vás hrníček, triko, krásné pánské černé triko je tady pro vás připraveno. Je tady i spousta CDček a také vstupenky, ať už do kina Metropol na nadcházející víkend, anebo právě na mezinárodní festival Karla Dietrse z Dietersdorfu. Vstupenky na veškeré koncerty tady pro vás máme připraveny. Ještě telefon 221 555 444. Těší se na vás od mikrofonu Zora Jižková.

0: Hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc, startujeme hřebíky, telefon 221 555 444 už je tady pro vás. Tak pojďme vstoupit společně do hry, o cenách jsme mluvili, jsou opravdu bohaté, od triček přes hrničky, kniha, která nás zavede na řecké ostrovy, a nebo třeba CDčka, a nebo jsou to skutečně i ty vstupenky, ať už na Mezinárodní hudební festival Karla Dietrse z Dietersdorfu, a to je série celé řady koncertů po celém Jesenicku, anebo vstupenky na víkend do olomouckého kina Metropol. Můžeme v tuhle chvíli už začít a já se ptám, kdo pak je dnes s námi na telefonu jako první. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, tady Karel Strukov.
0: Dobrý den, pane Karle, tak vás vítáme. 10 otázek, jdeme na to.
2: Dobře, můžeme pětku.
0: Otázka číslo 5 se ptá, výtvarná technika suchá jehla, čím se provádí? Je to rytí ocelovou jehlou, ale ta ocelová jehla ryje do za A kovové desky, nebo za B do dřeva, anebo za C do betonu. Co myslíte? Výtvarná technika suchá jehla.
2: Já bych dal Ačku.
0: Kovová deska říkáte? Ano, jsme tady správně, ano. Jsou to měděné desky, ale lze použít i zinek či durál. Dobře, pojďme dál.
2: Tak sedmičku.
0: Otázka sedmá. Ptám se na purpurovou barvu. Purpurová se nejvíce blíží které barvě? Buď za A hnědé, nebo za B fialové, nebo za C zelené. Čemu se blíží purpurová nejvíce?
2: No, zkusíme Bčko.
0: Fialová, ano, purpurová nebo nechová označuje červenou barvu s výrazným podílem právě barvy fialové. Je to přesně tak? A do třikice?
2: No, devítku.
0: Číslo 9 se ptá, z čeho je tuha do tušky. Takže tuha je za A z grafitu, za B z potaše, za C z křemíku.
2: Z grafitu.
0: A tady je to naprosto jasné. Máme tady prvního výherce, velmi rychlý tah na branku. Blahopřejeme k krásné výhře. Předáme vás do režie. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Zdravíme do Strukova a zdravíme také dalšího z vás, Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Alena Vyškov.
0: Dobrý den, paní Alenko.
3: Gratuluji, vítejte. Krásné otázky už byly, takže...
0: No, doufejme, že ty krásné otázky snad
3: dvojku
0: budou pokračovat. Mm-hmm. Číslo 2. Představte si, že jdete na vyšetření pomocí perimetru. Tak odborník nám perimetrem, perimetr změří co? Bude nám měřit naše oči. A nebo změří svítivost a správný směr světlometů u auta. A nebo nám změří naše plavecké tempo, perimetr.
3: Oči.
0: Je to přesně tak, je to přístroj k určování rozsahu zorného pole oka.
3: Takže teď trojku.
0: Otázka číslo 3. Když od celku odečtete 7 osmin, takže máme celek a odečteme 7 osmin, tak kolik osmin nám zůstane? Nebo kolik nám toho zůstane? Jedna sedmina, jedna osmina nebo jedna osmdesátina?
3: Jedna osmina.
0: I tady osm osmin pak dává jednu celou, jeden celek v tomto případě. Ano.
3: Ano, takže čtverku.
0: Čtverka se ptá, kolik procent obyvatele České republiky podle vás trvale žije v Praze? Tak, jsou to zajímavá data, která nedávno zveřejnil Český statistický úřad. Trvale v Praze žije 5% obyvatel České republiky, nebo za B 8, nebo za C 13% obyvatel České republiky.
3: No, abych to typla na těch 8. 5 nebo 8, ale dám 8.
0: Říkáte, zlatá střední cesta, že by to mohla být. Tak a představte si, že tady v tomto případě to nevyšlo,
3: jenom
0: je to 13. 13% obyvatel České Tolik. Republiky opravdu trvale žije v Praze.
3: Tak to bych teda neřekla. Joj.
0: No,
3: tak to koukám.
0: Bylo to překvapení a my
3: já
0: se na vás...
3: Já jsem tak brala logika věci, ano. Kolik máme obyvatel, kolik má Praha, něco odečtu a špatně, mělo jsem přičíst.
0: No, tak alespoň dobře, se na vás můžeme těšit zase příště ano. V Hřebicích Českého rozhlasu
3: Olomouc. A další poznatek mám. Děkuji.
0: Děkujeme za hru, za zavolání. Naschledanou.
3: Děkuji moc. Naschledanou.
0: Pokračujeme v Hřebicích s kým? Dobrý den, kdo je další v naší soutěži?
4: Dobré odpoledne, tady Jiří Olomouc.
0: Dobrý den, pane Jiří, a zbývá
4: dobrý.
0: 1, 6, 8, 10.
4: Tak od té jedničky.
0: Rychlebské hory leží na pomezí České republiky a které další země? Rychlebské hory, tedy Česko a Slovensko za A, nebo za B Polsko, a nebo za C Německo?
4: Na Bčko Polsko.
0: A to je zcela jasné. Ano. Tak,
4: tak to vyšlo, tak šestko, prosím.
0: Mm-hmm. Když má někdo home run, v jakém sportu se mu to přihodí? Takže home run máme nebo dáme v baseballu, nebo jde o judo, nebo jde o tenis. Co myslíte?
4: Baseball.
0: Je to přesně tak. Ano, je to typ baseballového odpalu.
4: Ano.
0: Výborně. A do třetice, osmičku nebo desítku?
4: Osmičku, prosím.
0: Když následující zahraniční bankovky vyměníme za 100 koruny, tak za co dostaneme nejvíce těch 100 korun? Takže, tedy nejvíce českých korun, abych to upřesnila,
4: ano.
0: Dostaneme buď za 100 dánských korun, nebo za 100 japonských jenů, anebo za 100 tureckých lir. Za co dostaneme nejvíce českých korun? Za 100 dánských, za 100 japonských, anebo za 100 tureckých? Co myslíte?
4: Wow, to vůbec netuším, takže typuju Turecko.
0: Za 100 tureckých lir dostanete asi 43 českých korun, za 100 japonských jenů 13 a za 100 dánských korun 350 našich korun. Škoda.
4: No, pohodě.
0: Tak nevadí, budeme se těšit příště. Moc děkujeme za hru, za společnost.
4: Naschledanou.
0: Děkujeme za zavolání úplně všem. Děkujeme za vaši odvahu v soutěži. Není to jednoduché a budeme se těšit opět zítra na telefonu 221 555 444 po 14. hodině v Hřebicích.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Změna klimatu neznamená, že tu za několik let schoříme, jak to někdy paroduje americký prezident Trump. Přináší ovšem množící se problémy, jako třeba několikadenní vlivy 40-stupňových veder v Česku. My se zatím, jak léto osobně prožíval, ohlédneme s jedním z našich předních klimatologů. Za chvíli.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Pojďme se tak trošku teď vrátit k letošnímu létu. 40 stupňů Celsia v Česku, tak to samo o sobě není letošní novinka. Už se to v minulosti stalo. Bezprecedentní ovšem v právě skončeném létě bylo to, kolik hodin v kuse se 40 na teploměrech držela a že se to opakovalo. Až do letoška bylo tohle v našich končinách nevídané a zaskočilo to i experty. Co si z léta rekordů odnáší přední český klimatolog Radim Tolaš? Tak to v Ostravě zjišťoval náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
1: Dobrý den.
2: Já vás zdravím.
1: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
3: Teploměr je tady v tom, říká se tomu meteorologický šíl nebo stínítko.
1: 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo v Doksanech v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
3: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna a kolik bylo tady v Porubě, tak to opravdu nevím.
1: To je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
3: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa. Výskyty 40 stupňové teploty u nás mě nepřekvapily, ale překvapila mě ta intenzita a ta, řekněme, délka trvání těch 40. V té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech, tak tam bylo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia. A to jako v okamžiku, kdy si to dáme do statistik našich měření, tak si myslím, že nám to naše systémy počítačové začnou vyhazovat jako chybná data.
1: Co ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů?
3: Situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely. To, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
1: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahraničí.

0: Hradce, jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo.
1: Mám radši chlad než teplo. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, z extrémy. Má s dalšíma věcma.
2: Říká přední český klimatolog Radim Tolaš. Víc si můžete poslechnout v aktuálním dílu pořadu Zaostřeno, který najdete v podcastových aplikacích. Z meteorologické zahrádky ČHMU v Ostravě Porubě, Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Máme sice stále ještě čtvrtek, máme 24. září, ale možná, že taky si říkáte, že už je čas tak trošku začít plánovat víkend. Možná by bylo dobré začít pátkem, protože i ten páteční den a vůbec odpoledne i večer můžeme hezky prožít i třeba se svými ratolestmi a s těmi zvlášť, protože tady v Olomouckém kraji se zítra uskuteční noc vědy a na tu je potřeba se připravit. Je to celorepubliková popularizační akce s letošním tématem komunikace. V Olomouci, Jeseníku, Přerově, Prostějově i v Hlubočkách nabídne pokusy, kvízy, workshopy, exkurze a další program pro děti i dospělé. No a zapojí se mimo jiné také Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Vysoká škola logistiky Přerov, Technologický klub Prostějov, Geniátor v Hlubočkách a také Gymnázium Jeseník. Vstup je až na výjimky volný. U některých aktivit je ale důležité vědět, že kvůli omezené kapacitě se musíte předem nahlásit a místo si zarezervovat. V Olomouci také bude mezi jednotlivými stanovišti jezdit bezplatná autobusová linka. Tak nezapomeňte, noc vědy také v Olomouckém kraji už zítra a ono to celé startuje už tak nějak kolem té 16 hodiny, takže na celý ten program se nezapomeňte včas podívat. No a podívejte se také třeba na webové stránky olomouc.rozhlas.cz, tedy Českého rozhlasu Olomouc, kde vás zveme na nejrůznější výlety. A jedním z takových rozhlasových výletů je také pohlednice od pradědu na Hanou Mirka Kubzy. Za chvíli vás zavede do osady Křivá.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických rivolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nám dospívala Hanka Zagorová. My už se teď pojíme projít s Mirkem Kobzou. Další cesta od Pragědu na Hadou nás zavede do prvních kopců nad Hanáckou rovinou na Uničovsku. Právě tam se nachází osada Křivá s krásnou kaplí svatého Floriana a hlavně s nádherným výhledem. Pojďte se podívat.
1: Od Pragědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Krásné výhledy, pozoruhodná kaple a prudký přechod mezi Hornomoravským úvalem a náhorními plošinami Jeseníku. To všechno zaručuje jedna malá osada jménem Křivá. Patří k dlouhé loučce a její historie sahá až do 14. století. Křivá se rozkládá kolem zákrutu cesty stoupající z horního konce dlouhé loučky směrem do nízkého Jeseníku. Když jsem do té vesnice poprvé přijel, myslel jsem si, že je mnohem výš. Nadmořská výška obce sice dosahuje jen nějakých 400 metrů, ale díky tomu velkému převýšení na krátké trase se zdá, že je Křivá regulérní horskou osadou. Kdo tudy navíc projíždí autem v zimě, zejména když to počasí příliš nepřeje, tak potvrdí, že to není jenom pocit a že zdejší větry a sníh umí ze silničky udělat regulérní tobogán. I na kole si cyklista docela mákne a než se dostane z mateřské dlouhé loučky do centra Křivé, vypotí pár decilitrů potu. Co se týče názvu obce, dost dlouho jsem po něm pátral a předpokládám, že asi souvisí s položením vesnice v zatáčce té původní cesty. Leží na jakémsi výběžku kopce s lakonickým názvem Hora, který vystupuje na tu rovinu Hornomoravského úvalu. O to pozoruhodnější ale je, že tato vesnice se objevuje v historických pramenech už velmi brzy. V roce 1356 je obec zmíněna jako součást sovineckého panství. V roku 1373 byla Křivá jmenována jako součást majetku, kteří tehdejší pánové Sovince připsali mírovskému purkrabímu Gerhartovi. A to by tedy znamenalo, že alespoň počas té nejstarší doby, co obec existovala, spravoval tuto vesnici poměrně vzdálený mírovský úředník. V té době je Křivá navíc psána v listinách jako Křiveč. V roce 1492 je už pak zase opět uváděna jako nedílná součást sovineckého panství. A tou vesnice zůstala až do konce patrimoniální správy. Po Bílé hoře připadlo panství řádu německých rytířů a ti spravovali i obec. Pravděpodobně někdy v té době přichází do této oblasti také němečtí kolonisté. Zajímavé je, že se tak objevuje německé pojmenování obce Pudelsdorf. Tady se trošku zastavím. Pudlování je jeden z nejstarších způsobů tavby železné rudy. Zda ale tento německý název souvisí s rozšířenou hutní výrobou v okolí, to tedy zase opravdu nevím. Křivá byla samostatnou vesnicí i po zániku vrchnostenského zřízení. Součástí dlouhé loučky se stala až po územní reorganizaci v roce 1960. Přestože je to do Křivé pěkně do kopce, často tudy projíždějí cyklisté mířící právě do Rudy a pak dále na Rýmařovsko. Centrum osady je jakoby stvořené pro krátkou zastávku. Je zde přístřešek odpočinku s krásným pohledem na novogotickou kapli svatého Floriana, která je nejvýznamnější památkou obce. Kousek od ní pak stojí kamenný kříž. Obě památky nejsou datované, takže zjistit o nich něco bližšího znamená ponořit se do archivu, ale to nechám místním badatelům. Co člověk ale nepřehlédne, je zvláštní kříž na vrcholu kaple. Tak jako je osada Křivá a kaple je docela pěkně spravená, tak ten kříž nahoře vypadá skutečně jako šikmá věž v Pize. Co člověk také nepřehlédne, jsou nádherné výhledy ze silnice pod i nad obcí. Je vidět celý Hornomoravský úval jako na dlani. Z něj vystupuje také protější masiv Bradla, naproti kopečky a kopce Bouzovské a Drahanské vrchoviny a když máte štěstí, tak vidíte až někam dodálí ke svatému Hostýnu. Kdyby kvůli ničemu jinému, tak už jenom kvůli tomu pohledu, který se vám rozprostře před očima, rozhodně ta návštěva Křivé za to stojí. Pohlednici z kraje, od Pradědu na Hanou, po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Moravská filharmonie Olomouc právě dnes zahajuje novou koncertní sezonu a vy se o tom dozvíte i ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc za 5 minut v 15 hodin.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Soutěž na přestavbu křižovatky na dálnici u Prostějova vypsali silničáři. Na Libavej mezinárodní vojenské cvičení. Moravská filharmonie dnes zahraje úvodní koncert nové sezony. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na firmu, která na dálnici D46 u Prostějova přebuduje křižovatku Držovice. Dlouho připravovaná akce zvýší bezpečnost provozu a upraví napojení dálnice na severní část Prostějova a Držovice. Stavba má začít příští rok, křižovatka by měla být otevřená v roce 2029. Předpokládaná hodnota zakázky je 277 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Na sociální síti X o tom informoval šéf ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl. Částečně neopravené silnice, chodníky, břehy a část dětí, která se učí v modulární škole. Tak to teď vypadá v České Vsi na Jesenicku, 2 roky po povodních. Právě z České Vsi dnes v podvečer odvysíláme další předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Mluvit budeme samozřejmě i o povodňových škodách a obnově.
5: Pomalu bych řekl.
6: Hodnotí tempo povodňových oprav místní obyvatel Břetislav.
5: Jak to vypadá kolem té řeky, tak to je hrůza, že? No, tady někde ty chodníky taky nevím, na co čeká se tady.
6: Podle vedení obce se povodňové škody vyšplhaly zhruba na 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za zhruba 200 milionů. I přesto se stále nepodařilo dokončit opravu základní školy. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách. Pokračuje učitelka Veronika Květáková.
7: I když nám tohle vyhovuje a jsme rádi za ty prostory a jsou nám příjemné, tak se všichni těšíme na to, až ubydou ty starosti.
6: Co brzdí povodňové opravy a jaké návrhy na zlepšení mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách? Na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z České Vsi poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách 17 hodin. Z České Vsi Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Informační boj jako moderní vojenská operace se stal součástí mezinárodního cvičení Powerful 2026 ve vojenském újezdu Libavá, do kterého se zapojilo 300 vojáků ze 13 zemí. Cvičení, které je největším obdobným výcvikem NATO svého druhu v Evropě, do 2. října propojuje dění na bojišti s děním v médiích, na sociálních sítích a v kybernetickém prostoru. Vojáci při něm nacvičují, jak reagovat na informační působení protivníka, řekl velitel 21. skupiny informačního boje z Olomouce a zároveň velitel cvičení Ivo Zelinka. Moravská filharmonie Olomouc dnes zahajuje novou koncertní sezonu. Bude poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Loni oznámil, že z postu odejde. Moravskou filharmonii čeká v nové sezóně také řada zahraničních hostování. Pokračuje ředitel sloučené Moravské filharmonie a Moravského divadla David Garneš.
8: Budeme se věnovat i oslavám 90. Václava Havla, což bude vlastně i první výjezd do Athén, kde budeme hrát na vernisáži právě k výstavě k jubileu našeho prvního českého prezidenta. Čeká nás poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny.
0: Sport.
4: Závěrečný turnaj seriálu Eurohockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Národní tým se již předtím v domácím prostředí představí dvakrát. V listopadu se utká v pražské O2 aréně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. Generální sekretář hokejového svazu Jan Černý to řekl webu sport.cz.
0: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo ojediněle přeháňky. Teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 a slabý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Právu kolem dálnice D35 sečou dělnici u exitu 276 Holice, pracují ve směru na Mohelnici v pravém pruhu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tady je Český rozhlas Olomouc, je čtvrtek a proto i dnes otevřeme pravidelnou rubriku O čem se mluví. Na témách dobrovolnictví a koordinace dobrovolníků, třeba právě při povodních před 2 lety na Jesenicku. Tak tohle téma otevřeme po 17. hodině ve Dni v kraji. A takový úvod do celé problematiky si uděláme už v tomto čase, tedy po 15. Na řadě míst v Česku, které před 2 lety zasáhly ničivé záplavy, totiž stále pokračují opravy. Jak velké škody voda způsobila a co povodňové rekonstrukce brzdí, tak to probereme v této hodině ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Samozřejmě ale nezapomínáme na řidiče, takže řidičská abeceda, další vydání už za chvíli, jen co zaspívá Vašek Neckář a právě teď Lucka Vondráčková. Zurejišková i dál přeje dobrý poslech.

0: Přejeme vám krásné odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Chystáte se na cesty? Pokud ano, tak se s námi teď ověřte pravidla silničního provozu. Zda je dobře znáte, aby bylo za volantem bezpečno. Až do konce září vám i Český rozhlas Olomouc denně nabízí jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Rovnou můžete popřemýšlet o jedné otázce. Má podle vás auto, které vyjíždí z obytné zóny, přednost zprava? Tak tuhle otázku zodpovíme zítra v Řidičské abecedě. Poslouchejte nás.
1: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc, Céline Dion a Barbara Streisand vám zpívali, ale bude tady s vámi ještě také Škvor, Pavel Vítek, Kors nebo třeba Iveta Bartošová a bude tady s námi také naše reportérka Lenka Kratochvílová. No a ohlédneme se za situací na Jesenicku 2 roky po povodních. Na řadě míst v Česku, které před 2 lety totiž zasáhly ničivé záplavy, stále pokračují intenzivní opravy. Jak velké škody voda způsobila a co povodňové rekonstrukce vlastně brzdí. Tak tohle všechno za chvíli s naší reportérkou probereme. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
1: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
2: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
3: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, tak jsme se přišli podívat.
4: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
5: Zdravíme z Českého rozhlasu.
6: Posíláme pozdravy do Věrovan
5: a do Olomouce.
7: Zdraví a pusu posílá babička.
8: Já mám nové tetování a Kačka ne.
2: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc a my se dnes hodně budeme vracet na Jesenicko. Jak po 17. hodině v pořadu Den v kraji, tak právě teď v těch následujících minutách. Některé silnice, mosty, sportoviště anebo školy na Jesenicku totiž stále čekají na opravu. Ani

0: Dva roky po ničivých povodních obnova regionu není u konce. Podrobnosti k tomu má v Českém rozhlase Olomouc teď redaktorka Lenka Kratochvílová, kterou vítám ve vysílání. Hezké odpoledne, Lenko.
1: Pěkné odpoledne.
0: Připomeň, jak velké škody povodně způsobily.
1: Podle Ministerstva pro místní rozvoj dosáhly škody na státním majetku po povodních téměř 26 miliard korun. Největší škody zaznamenalo Ministerstvo zemědělství, a to necelých 13 miliard. Na dopravní infrastruktuře v gesci Ministerstva dopravy pak vznikly škody přes 8,5 miliardy. Velká voda poničila také majetek státních institucí, jako jsou například Lesy České republiky, Povodí Odry či Správy železnic. Tam se škody pohybují taky v řádech desítek miliard. Kromě zmírněných, ale také povodeň zasáhla i tisíce domácností nebo soukromých firem, kde tu celkovou výši škod s přesností určit nejde.
0: Kolik peněz už stát na obnovu skutečně vydal a kam peníze směřují?
1: Tak jen prostřednictvím dotačních programů Živel 1 až 4, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, stát zatím vyplatil téměř 5 miliard. Peníze přes tyto dotační programy směřovaly na obnovu poškozené infrastruktury, budov, veřejných prostranství, ale také na pronájem modulárních domů, škol či pomoc zasaženým domácnostem. Právě ta tvoří asi nejvýznamnější vyplacenou částku. Stát tam lidem na obnovy jejich domů vyplatil už více než 3 miliardy. Další peníze pak stát posílá na obnovu vodohospodářské a dopravní infrastruktury. Jde například o opravy břehů, koryt řek, lesní infrastruktury, silnic nebo železnic. I tady se vyplacená podpora pohybuje v řádu miliard korun.
0: Co na Jesenicku opravené stále zatím není?
1: Tak stále se čeká například na definitivní opravy některých komunikací, které jsou od povodní průjezdné jen díky provizornímu řešení. Jedná se třeba o mosty. Obnovit se zatím nepodařilo taky některá sportoviště, například fotbalová hřiště v Písečné a Mikulovicích. No a v České Vsi a Jeseníku se stále část dětí učí v provizorních modulárních třídách. Původní školní budovy jsou totiž opravené jen z části.
0: Olomoucká univerzita připravuje tým pro krizové situace, koordinovat bude práci dobrovolníků při živelních pohromách. Ty jsi při povodních na Jesenicku natáčela, jak byla pomoc dobrovolníků organizovaná tehdy?
1: Tak tehdy tu samotnou organizaci a koordinaci dobrovolnické pomoci zajišťovala celá řada humanitárních organizací a dárcovských platform. Dobrovolnické centrum Olomoucké, Univerzity Palackého a Hnutí Brontosaurus organizovali výjezdy dobrovolníků přímo do zasažených oblastí. Diakonie Českobratrské církve evangelické zřídila humanitární základnu přímo v Jeseníku, odkud dobrovolníci denně výjížděli do těch nejvíce zasažených obcí, především České Vsi nebo Lipové Lázní a okolí. Podílely se ale i další organizace, třeba Maltéská pomoc, Člověk v tísni nebo nejrůznější nadace. Já si pamatuju, že když jsme každý den jezdili na Jesenicko natáčet, tak na dálnici od Olomouce jsme potkávali auta z vozíky, kde lidé na Jesenicko převáželi nářadí, stavební materiál, ale třeba i balíky vody, obědy a další věci. Ta podpora lidí tehdy byla obrovská. V postižených obcích bylo vidět velké množství neorganizovaných dobrovolníků. Byli to jednotlivci, ale třeba i kolektivy. Já si pamatuju třeba na takovou skupinku lidí z Kroměříška, kteří si v práci vzali týden volno a vyjeli pomáhat. Zapojili se třeba i členové horské služby. No a nakonec to velké množství lidí vedlo k tomu, že najednou bylo potřeba je koordinovat. Při sjezdu z Červenhorského sedla stávala vždy policejní hlídka každé ráno, která už dále vzhledem k tomu, že ty cesty mnohde byly neprůjezdné, tak pouštěla jen ty, kteří cíleně jeli pomáhat a přesně už věděli, kam jedou. Pod sedlem taky každý ráno byly připravené autobusy, do nich dobrovolníci přesedali, no a výjížděli do těch postižených oblastí. Takže ano, ta správná koordinace dobrovolníků při takových typech pohrom je naprosto zásadní.
0: A právě o koordinaci dobrovolníků si budeme povídat v rubrice O čem se mluví. Našimi hosty budou manažerka dobrovolnického centra Univerzity Palackého Olomouc Vladimíra Sedláčková a koordinátor a člen krizového týmu dobrovolnického centra Univerzity Palackého Ondřej Němčák. A s námi byla také naše reportérka Lenka Kratochvílová. Díky, Lenko, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
2: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, tady nad Olomoucí nám sem tam mezi mraky prosvěcuje dokonce i sluníčko. Jestli pak se k nám vrátí i příjemnější teploty, než jsou dnes, jak to počasí bude vypadat o víkendu a skutečně se vrátí babí léto s teplotami nad 20 stupňů Celsia i tady k nám do Olomouckého kraje. No taky o tom si budeme povídat, ale po 17. hodině ve Dni v kraji s meteorology docela podrobně, tak si na to také počkejte. Ale teď už si počkejte na další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Věděli byste, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Tak popřemýšlejte, jen co zaspívá Marie Rotrová, povíme.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Písničku, kterou vám teď nabízíme, zpívají Brontosauři. Tehdy ještě spolu Honza a František Nedvědovi. A Honza Nedvěd právě dnes slaví 80 let. Blahopřejeme. Teď Šafrán.

Ještě 6 minut necelých a je tady 16. hodina. Nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc budou se věnovat volbám, ale také včerejšímu černému dni na silnicích a dopravním nehodám. A pak už je tady pro vás i humoriáda s Petrou Černockou a nezapomeňte na Den v kraji a rubriku O čem se mluví po 17. hodině.

0: 11. ročník ceny Václava Buriana se blíží. První říjnový pátek ožije Centrál muzea umění Olomouc poezí pěti básníků a básnířek z pěti zemí střední Evropy. Čeká nás večer plný silných hlasů, osobních příběhů i témat, autorská čtení i debata o současné středoevropské poezii. V pátek 2. října od 17:30 večer v Centrálu. Vstup je zdarma. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 24. do 26. září ke Globusu v Olomouci. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanoustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Olomouce pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Nejpozději dnes se dozvíme, kde máme volební místnosti pro říjnové volby. Bezplatnou plochu pro svou reklamu mají volební uskupení před budovou Zábřežské radnice. Dobročinné operní představení dnes hostí komunitní centrum Konice. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou občané také na obálce s hlasovacími lístky. Dostanou ji nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V pátek budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Od tohoto týdne můžou všechny kandidující strany a hnutí v Zábřehu využít k prezentaci společnou plochu před dolní budovou městského úřadu. Na ostatních městských pozemcích reklamní plachty umisťovat nesmí. Nová pravidla schválili radní na svém srpnovém zasedání. Pokračuje lidovecký starosta František Jon, kandiduje v podzimních volbách za hnutí Společně za Zábřeh.
4: Už při dnešním režimu je vidět, že to město žije komunálními volbami, že jsou na celé řadě plotů vyvěšeny banery, ale aby ještě další prostor nevznikal tím, že se umožní na veřejných prostranstvích, ať už na zeleních, na chodnicích, umisťovat jednotlivá áčka, takže určitě hlavním cílem je menší vizuální smog ve městě a kultivovaná kampaň.
3: Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí, letos zatím nejvíce. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Canosky.
5: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
3: Studenti Olomoucké evangelické akademie uvedou dnes v komunitním centru v Konici na Prostějovsku scénické provedení části opery Orfeo et Euridice. Výtěžek z dobrovolného vstupného získá Charita Konice. Začátek představení je v 18 hodin. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. změnu v nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů. Zraněného obránce Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý, který zatím za národní tým nastoupil 2x. Fotbalisty čekají během reprezentační pauzy 4 zápasy, ten první v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo ojediněle přeháňky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 a slabý západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto bouralo na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce mezi Velkým Újezdem a Přáslavicemi před 284. kilometrem. Osobní auto se srazilo s dodávkou na dálnici D46 z Prostějova do Olomouce. Nehoda se stala na 26. kilometru za exitem Držovice. Na dálnici D35 na 267. a půltém kilometru ve směru na Ostravu stojí nákladní auto s defektem. Je to před exitem Slavonín, projíždějte tam velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
6: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a veselé.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Teda, kdyby si někam šel, jako třeba no, do rádia, tam už nemusíš se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: No, nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: co že... potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Ona, já jsem se taky ptala, potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mám, já jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow
1: rapera.
0: Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ne, ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmín do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si
1: no,
0: domyslela.
1: Jistě, ale to nikoho no. nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje je to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď oprnáší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich árií jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět Vic provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, je plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Jose mu domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. Toť zatím dostrají vši a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Duna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkal, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ahoj. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme Ačko. Zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nashle.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeniga, zdraví. Zdravím paní Petru,
5: velmi
7: naladěnou a ať to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme.
7: Nadsáno.
2: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já
5: Dobrý.
8: Vás také zdravím do studia. Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové Všemo. Tradiční hezké
2: Ano,
8: jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba František Netolic.
2: Zdravíme.
9: Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty. Aha.
2: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
9: Děkuji.
2: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom vnímá namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane. Sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky.
11: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím?
12: Ptá se reportér z Nuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
13: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě: tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
12: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy: vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
2: To byla cizí. Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: No, jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku, víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který složil tu hudbu.
2: No ano, to byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: pove. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice, by nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moravy.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezus.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám za hlouposti.
3: Prostě jste kočka, 100%. A prosím pěkně, prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za vážnost. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím. Že...
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to
1: od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Hele, to
4: a
2: nevadí.
4: A to byla v televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dá mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dá mladší a ještě.
2: A, jste,
1: a milí pane, jak se jmenujete křesním jménem, ať víme, ať kdo jim... potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuji moc.
4: A jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže.

0: by to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
0: Dobře.
2: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
0: Klidně prdě. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
3: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže. Pana pracního, že se o ní tak hezky
1: je to
3: stará.
1: Pracné, ale...
0: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
3: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
0: Mm-hmm. Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
4: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
5: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: přijde Pepíšek ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká, prosím tě, na co ty seš? A kráva říká, já dávám mléko. Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká, já ty kudrnatá, na co ty seš? A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká, ty co? Ty jsi tady na co? A hřebeček zařechtá, jihá! Říká, svlíkni to pyžamko, a já ti to ukážu.
2: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil. Spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákla to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, pardon, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo bolíznul, čerta něco takhle jako něco udělá. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí, prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no, pěkně.
2: Co burčáková zpíval. Sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali, tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít podruhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní pásek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večeři.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš že? Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. Hmm. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme ale dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kupčera, mějte se.
3: Naschle.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Motorová paliva v Olomouckém kraji od minulého týdne výrazně zdražila. Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. V Jeseníku je dnes 3. koncert Mezinárodního festivalu Karla Dittrse z Dittersdorfu. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji opět výrazně zdražují. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 46 korun. Před týdnem byl o korunu 60 levnější. O korunu a 20 haléřů zdražila nafta. Za litr teď řidiči zaplatí průměrně 49,50. Nejlevnější benzin v regionu prodávají čerpací stanice na Přerovsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Olomoucku. Nejdražší paliva v kraji jsou na Šumpersku, informovala společnost CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Politické strany a hnutí v Zábřehu nesmí dávat předvolební plakáty a billboardy na městské pozemky. Už v srpnu o tom rozhodli radní. Od tohoto týdne ale můžou kandidáti pro říjnové volby využívat bezplatnou plochu před městským úřadem.
3: Hlavním cílem je, aby to město nebylo plné politické reklamy.
4: Říká lidovecký starosta František Jon, který v nadcházejících volbách kandiduje za hnutí Společně za Zábřeh. Změny si všiml například i pan Lukáš.
5: Byly plakáty na plakátovacích bubnech, tam teď nejsou, takže jich ubylo.
4: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
6: My využíváme převážně jiná média, takže nás to až tak moc neomezuje.
4: Nová pravidla hodnotí i paní Eva.
7: Na to porovná. Je to lepší, když je to v jednom místě.
4: Ze Zábřehu Sabina Millerová, Český rozhlas.
2: Penzistům starším 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze Starostů a nezávislých by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Na Jesenicku pokračuje Mezinárodní hudební festival Karla Dittrse z Dittersdorfu. 3. koncert přehlídky hostí od dnešní 18. hodiny kostel na nebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Více ředitelka festivalu Hana Polášková.
8: Dnešní koncert si vyslechneme několik druhů vážné hudby. Nejprve to bude skladba Antonia Vivaldio, bude následovat skladba George Filipa Telemana, vrcholem večera bude skladba Giovanniho Battisty Pergolesiho. Budeme se moci setkat, jak již jsem říkala, s několika různými podobami duchovní hudby.
0: Sport.
2: Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodě hlídek. Ztratili 58 setin na vítězné Francouze.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo ojediněle přehánky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů a slabý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Bahno je na vozovce silnice za obcí Všechovice na Přerovsku na cestě do Bíškovic. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. A pozor, porouchané nákladní auto budete mít v Mohelnici na křižovatce za sjezdem z dálnice v Třebovské ulici. Stojí v pravém pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: 4 minuty po 17. hodině a čtvrtek 24. září. S vámi jeden v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Dnes se budeme věnovat obnově obcí na Jesenicku 2 roky po povodních a také dobrovolnictví, protože bez pomoci dobrovolníků by se jak povodně, tak řada dalších krizových situací zvládala mnohem hůř. Oslovíme zástupce Dobrovolnického centra Univerzity Palackého v Olomouci v rubrice O čem se mluví. A také se budeme věnovat naší automobilové závodnici slavné Elišce Junkové. Přejeme vám krásný poslech, od mikrofonu zdraví Zora Ješková.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Jarek Nohavica dospíval. Pojďte se s námi teď podívat, co se dnes všechno dělo ve čtvrtek 24. září s Jirkou Kořínkem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Obce nejen v našem regionu musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou občané taky na obálce s hlasovacími lístky. Dostanou ji nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Od tohoto týdne můžou všechny kandidující strany a hnutí v Zábřehu využít k prezentaci společnou plochu před dolní budovou městského úřadu. Na ostatních městských pozemcích reklamu umisťovat nesmí. Nová pravidla schválili radní na svém srpnovém zasedání. Pokračuje lidovecký starosta František Jon, kandiduje v podzimních volbách za hnutí Společně za Zábřeh.
3: Hlavním cílem je menší vizuální smog ve městě a kultivovaná kampaň.
2: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na firmu, která na D46 u Prostějova přebuduje křižovatku Držovice. Dlouho připravovaná akce zvýší bezpečnost provozu a upraví napojení dálnice na severní část Prostějova a Držovice. Stavba má začít příští rok, křižovatka by měla být otevřena v roce 2029. Částečně neopravené silnice, chodníky, břehy a část dětí, která se učí v modulární škole. Tak to teď vypadá v České vsi na Jesenicku 2 roky po povodních. Právě z České vsi dnes v podvečer odvysíláme další předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Mluvit budeme také o povodňových škodách a obnově. Informační boj jako moderní vojenská operace se stal součástí mezinárodního cvičení Powerful 2026 ve vojenském újezdu Libavá, do kterého se zapojilo 300 vojáků ze 13 zemí. Cvičení, které je největším odborným výcvikem NATO svého druhu v Evropě, do 2. října propojuje dění na bojišti s děním v médiích, na sociálních sítích a v kybernetickém prostoru. Přerovskou ulici Svisle čekají další opravy. Po rekonstrukci vnitrobloku zaplatí radnice více než 3 miliony korun za rekonstrukci 1,5 kilometru dlouhé úseku cesty. Moravská filharmonie Olomouc dnes zahajuje novou koncertní sezonu. Bude poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Loni oznámil, že z postu odchází. Moravskou filharmonii čeká v nové sezóně řada zahraničních hostování. Studenti Olomoucké evangelické akademie uvedou dnes v komunitním centru v Konici na Prostějovsku scénické provedení části opery Orfeus a Euridika. Výtěžek z dobrovolného vstupného získá Charita Konice. Začátek představení v 18 hodin.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěř.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Počasí.
2: A na telefonu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Václav Smolka. Vítejte, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak jsme se dnes dočetli na internetu, že studený vzduch přinesl do Česka první sněhový poprašek této sezóny, že to bylo v Česku na Sněžce. Jak to vypadalo tady u nás na té naší nejvyšší Moravské hoře na pradědu a vůbec jaký byl dnešek v Olomouckém kraji?
3: Tak minimální teplota na pradědu dnes byla naměřena 1,6 stupně Celsia. To ráno bylo chladné i v těch nižších polohách, například i v nadmořské výšce zhruba 500 metrů nad mořem na stanici pod štát Božkov jsme naměřili 1,9 stupně Celsia. Během toho dne převažovala velká oblačnost, na většině území se také vyskytl občasný déšť nebo přehánky. Teďka v tom pozdějším odpolední se ta oblačnost zejména na té střední Moravě protrhává a maximální denní teploty se dostaly nejčastěji od 11 do 15 stupňů. O něco tepleji bylo místy na Jesenicku, kde ještě dopoledne ta teplota se dostala i nad 15 stupňů Celsia.
2: Ano, mohu potvrdit, že i tady nad Olomoucí už máme téměř modrou oblohu a docela příjemné počasí. Jak to bude vypadat v noci a hlavně zítra?
3: Tak zpočátku noci ještě by mělo být oblačnosti více, lokálně se také mohou vyskytovat i přehánky, postupně ale bude těch srážek a také oblačností ubývat. Minimální teploty budou od 9 do 5 stupňů, při malé oblačnosti a slabším větru bude o něco chladněji a to kolem 4 stupňů a právě v těchto lokalitách se také mohou vyskytovat i přízemní mrazíky. Vítr ten bude v noci mírný, severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu a bude postupně slábnout. Zítra očekáváme zpočátku lokálně i zmenšenou oblačnost, během dne bude převažovat oblačno, na horách až zataženo s ojedinělou přehánkou, večer pak bude opět docházet k ubývání oblačnosti. Maximální denní teploty budou od 13 do 17 stupňů, na horách kolem 10 stupňů a vítr bude slabý západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu.
2: Platí, že se můžeme těšit na krásný víkend s babým létem a teplotami nad 20 stupňů Celsia, také v Olomouckém kraji.
3: Tak ty maximální teploty budou o něco vyšší než v pátek. Měly by se dostávat od 17 do 21 stupňů Celsia. Rána budou ale poměrně chladná a to nejčastěji od 9 do 4 stupňů Celsia. V sobotu očekáváme většinou oblačno, postupně bude oblačností ubývat a v neděli předpokládáme, že bude oblačno, přechodně i polojasno a počítejme také s ranními ojedinělými mlhami.
2: Vše upřesníme ještě zítra, to byl meteorolog Václav Smolka. Děkujeme a klidnou službu, naschledanou.
3: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
2: Na řadě míst v Česku, které před dvěma lety zasáhly ničivé záplavy, stále pokračují opravy. Jak velké škody voda způsobila a co po povodňové rekonstrukce brzdí? Tak to je velké téma, které za chvíli probereme podrobně v Českém rozhlase Olomouc.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Jesenicko, 2 roky po povodních. To je téma, kterému se budeme dnes hodně věnovat tady ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Některé silnice, mosty, sportoviště nebo školy na Jesenicku stále čekají na opravu. Ani 2 roky po ničivých povodních obnova regionu zdaleka není u konce. Jen v Jeseníku letos běží 13 investičních akcí. Další projekty se připravují na další roky. Opravy brzdí složitá administrativa, povolovací procesy i nutnost koordinovat práce se správci sítí. Další podrobnosti má pro nás naše reportérka Lenka Kratochvílová.
2: Podle Ministerstva pro místní rozvoj dosáhly škody na státním majetku po povodních téměř 26 miliard korun. Největší škody zaznamenalo Ministerstvo zemědělství, a to necelých 13 miliard. Na dopravní infrastruktuře v gesci Ministerstva dopravy pak vznikly škody přes 8,5 miliardy. Velká voda poničila také majetek státních institucí, jako jsou například Lesy České republiky, Povodí Odry či Správy železnic. Tam se škody pohybují taky v řádech desítek miliard. Kromě zmírněných, ale také povodeň zasáhla i tisíce domácností nebo soukromých firem, kde tu celkovou výši škod s přesností určit nejde.
1: Kolik peněz už stát na obnovu skutečně vydal a kam peníze směřují?
2: Tak jen prostřednictvím dotačních programů Živel 1 až 4, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, stát zatím vyplatil téměř 5 miliard. Peníze přes tyto dotační programy směřovaly na obnovu poškozené infrastruktury, budov, veřejných prostranství, ale také na pronájem modulárních domů, škol či pomoc zasaženým domácnostem. Právě ta tvoří asi nejvýznamnější vyplacenou částku. Stát tam lidem na obnovy jejich domů vyplatil už více než 3 miliardy. Další peníze pak stát posílá na obnovu vodohospodářské a dopravní infrastruktury. Jde například o opravy břehů koryt řek, lesní infrastruktury, silnic nebo železnic. I tady se vyplacená podpora pohybuje v řádu miliard korun.
1: Co na Jesenicku opravené stále zatím není?
2: Tak stále se čeká například na definitivní opravy některých komunikací, které jsou od povodní průjezdné jen díky provizornímu řešení. Jedná se třeba o mosty. Obnovit se zatím nepodařilo taky některá sportoviště, například fotbalová hřiště v Písečné a Mikulovicích. No a v České Vsi a Jeseníku se stále část dětí učí v provizorních modulárních třídách. Původní školní budovy jsou totiž opravené jen z části.
1: Olomoucká univerzita připravuje tým pro krizové situace, koordinovat bude práci dobrovolníků při živelních pohromách.

0: Chodové lázní a okolí. Podílely se ale i další organizace, třeba Maltéská pomoc, Člověk v tísni nebo nejrůznější nadace. Já si pamatuju, že když jsme každý den jezdili na Jesinsko natáčet, tak na dálnici od Olomouce jsme potkávali auta z vozíky, kde lidé na Jesinsko převáželi nářadí, stavební materiál, ale třeba i balíky vody, obědy a další věci. Ta podpora lidí tehdy byla obrovská. V postižených obcích bylo vidět velké množství neorganizovaných dobrovolníků. Byli to jednotlivci, ale třeba i kolektivy. Já si pamatuju třeba na takovou skupinku lidí z Kroměříška, kteří si v práci vzali týden volno a vyjeli pomáhat. Zapojili se třeba i členové horské služby. No a nakonec to velké množství lidí vedlo k tomu, že najednou bylo potřeba je koordinovat. Při sjezdu z Červenhorského sedla stávala vždy policejní hlídka každé ráno, která už dále vzhledem k tomu, že ty cesty mnohde byly neprůjezdné, tak pouštěla jen ty, kteří cíleně jeli pomáhat a přesně už věděli, kam jedou. Pod sedlem taky každý ráno byly připravené autobusy, do nich dobrovolníci přesedali, no a vyjížděli do těch postižených oblastí. Takže ano, ta správná koordinace dobrovolníků při takových typech pohrom je naprosto zásadní.
1: Říká naše reportérka Lenka Kratochvílová a právě o koordinaci dobrovolníků si budeme povídat dnes v rubrice O čem se mluví. Za chvíli přivítáme zástupce krizového managementu z Dobrovolnického centra Univerzity Palackého Olomouc. Poslouchejte nás.
2: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Když region zasáhnou povodně, tak jako v září před 2 lety, přírodní katastrofa anebo jiná mimořádná událost, bývá ochota pomáhat obrovská. Aby se ale dobrá vůle proměnila v účinnou pomoc, je potřeba i kvalitní koordinace a právě na to se v posledních letech zaměřuje Univerzita Palackého prostřednictvím svého dobrovolnického centra. Hostem O čem se mluví jsou dnes manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková a koordinátor a člen krizového týmu dobrovolnického centra Univerzity Palackého Ondřej Němčák. Vítejte oba, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého vzniklo v roce 2016. Původně to bylo s cílem podporovat dobrovolnictví, ale postupně se ukázalo, že významnou roli může sehrát také během krizových situací. A manažerka centra Vladimíra Sedláčková vlastně byla u toho. Můžete nám přiblížit, jak ty začátky, tak potom ty významné krizové situace, během kterých jste fungovali?
2: Dobrovolnické centrum, jak jste řekla, vzniklo k tomu, aby propagovalo dobrovolnictví jako součást studentské zkušenosti a aby tím naplňovalo třetí roli univerzity. Důležité je říct, že i vzniklo vlastně v rámci studentských projektů a studenti byli i u organizace dobrovolnictví.

0: městského centra od samotného začátku a vzniklo právě proto, aby propojovalo dobrovolníky z univerzitní komunity s profesionálními pomáhajícími organizacemi, které mají akreditované dobrovolnické programy. Postupně si začalo třeba vytvářet i nějaké vlastní aktivity, kterými umožnilo neskušeným dobrovolníkům si tu vyzkoušet, tu dobrovolnickou zkušenost poprvé na nečisto v nějakém bezpečném prostředí a třeba ve skupině více lidí. Přibralo k dobrovolnictví třeba i středoškoláky, hodně se zaměřovalo na propagaci dobrovolnictví a na podobné aktivity. A postupně poprvé v roce 2020, když přišla pandemie koronaviru, jsme začali sbírat první zkušenosti s krizovým dobrovolnictvím.
1: Takže to byla pandemie koronaviru, jaké další situace, ty krizové, nastaly, ve kterých už jste fungovali, působili?
0: Tou další zkušeností bylo tornádo na Jižní Moravě, což naštěstí byla ještě zkušenost kratší. Obrovskou zkušeností potom bylo zapojení do aktivit při uprchlické krizi spojené s válkou na Ukrajině, kdy Univerzitní dobrovolnické centrum koordinovalo dobrovolníky na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, což byla silná zkušenost tím, že tamto dobrovolnictví probíhalo opravdu řadu měsíců a zahrnovalo opravdu tisíce dobrovolnických hodin. Poprvé vlastně jsme si tam vyzkoušeli i to, že jsme mezi dobrovolníky draftovali i dobrovolníky z řad veřejnosti, to znamená nejen z naší univerzitní komunity. A jednou z nejsilnějších zkušeností potom byly povodně na Jesenicku před 2 lety.
1: Povodně na Jesenicku, pojďme se právě těch teď dotknout s Ondřejem Němčákem. Jaké výstupy vlastně vaše účast při povodních na Jesenicku přinesla? A začněme vlastně tím, jak vás třeba na Jesenicku vůbec lidé vnímali, přijímali a co se ukázalo jako největší problém při té snaze pomoc poskytnout a účinně.
2: Z mého pohledu, my jsme se vlastně na to místo dostali hned v prvních dnech, myslím si, že to bylo úterý, kdy ta první voda opadla, a na tom místě asi co byla největší jako přítěž, tak byla ta samotná koordinace, protože na místo přijíždilo spousty dobrovolníků, ještě se monitorovalo, v jakých domácnostech bude co potřeba. My, když jsme tam přijeli, bylo nás asi v těch prvních dnech z univerzity okolo stovky studentů, ale i zaměstnanců, tak ten náš hlavní úkol byl pomoci s prvním odklizením škod. Když to vezmu ze svého pohledu, bylo to v těch prvních dnech opravdu živelné. Ani ti místní koordinátoři z dobrovolnického centra v Jeseníku, tak vlastně ještě tu situaci neměli úplně zmapovanou, ta se mapovala postupně a postupně nám, těm koordinátorům, které vyslala Univerzita Palackého, mohli předávat ty informace, rozvážet nás do konkrétních míst a pomáhat už vlastně v konkrétních domácnostech nějakým systematickým způsobem. V těch prvních dnech ten systém teprve vznikal, vznikala podpora i těch samotných dobrovolníků, nejenom těch rodin, co se týče třeba zásobování potravinami, obědem, snídaněmi, zajištěním zázemí, aby my jako dobrovolníci jsme nemuseli se každý den vracet zpátky do Olomouce. Mohli jsme přespat v tom Jeseníku, kde jsme jako primárně působili.
1: Takže už v těch prvních dnech vlastně, kdy ten systém vznikal, jak jste říkal, už vyvstala ta potřeba té dobré koordinace? Vnímali jste, že to třeba není úplně ono zatím?
2: Ano, protože na tom místě bylo samozřejmě spoustu záchranných složek, hasičů, teď dobrovolníci místní, dobrovolníci z Červeného kříže, z Člověka v tísni. Takže vlastně ty skupiny se tam určitým způsobem samozřejmě tříštily a bylo potřeba najít jako nějaký způsob vzájemné komunikace, zastřešení, aby se ta práce se opravdu rozdělovala efektivně a těm lidem se pomohlo co nejrychleji a co nejlépe.
3: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem O čem se mluví je dnes manažerka dobrovolnického centra Univerzity Palackého Vladimíra Sedláčková a koordinátor a člen krizového týmu dobrovolnického centra Univerzity Palackého Ondřej Němčák. Hovořili jsme a vzpomenuli jsme na situaci na Jesenicku a vlastně také první aktivity dobrovolníků i těch z centra Univerzity Palackého. Jak jste potom komunikovali to, že je potřeba vytvořit nějaký systém pro dobrou koordinaci? Jak to pak probíhalo? A mohli jste to komunikovat ještě v době povodní, anebo vlastně tahle komunikace vyvstala až, jak si se ta situace trošinku uvolnila, odlehčila?
2: Já když to vezmu z toho svého pohledu, tak já jsem byl vlastně jako koordinátor těch dobrovolníků na místě první 4 dny v kuse, tak samozřejmě tu informaci, která by vedla k té lepší koordinaci, tak jsme se snažili předávat těm lidem na místě z toho Jesenického dobrovolnického centra. Samozřejmě nějaké svoje potřeby potřeby jsme primárně komunikovali právě s Vlaďkou a s dalšími kolegyněmi, které zajišťovaly nám vlastně tu podporu tady přímo z Olomouce. A myslím si, že potom posléze se vlastně tady to komunikovalo s dalšími složkami, ale to by Vlaďka řekla asi detailněji.
0: No, já bych možná právě doplnila, že spousta té koordinace probíhala tady, protože my jsme vlastně museli ty dobrovolníky tady nabírat, rozdělovat nějakým způsobem a vypravovat je každý den z Olomouce do toho Jeseníku, protože každý den odjížděli autobusy s několika desítkami dobrovolníků a řešit pro ně i takové věci, aby byli v nějakém bezpečném prostředí, řešit pro ně pojištění, objednávat tu dopravu, odhadovat, kolik jich kdy pojede. Řešili jsme i takové drobnosti, protože jsou to studenti, kteří vlastně sem třeba přejí do školy, takže i kdo kde komu předá gumáky a takovéhle věci, takže byly to i takové věci. A vlastně Ondra a další kolegové tehdy vyjížděli opravdu z vlastního entuziasmu. A my jsme si uvědomili, že to je ta slabina nebo ta nejistota, kterou máme. Využili jsme i nabídku dvou dobrovolnic z hnutí Brontosaurus, které měly z koordinací na místě zkušenost a střídali se s našimi kolegy. A tehdy jsme si uvědomili, že jedna věc je, že to řešíme operativně, druhá věc je, že to do budoucna musíme vyřešit systémově a mít na univerzitě partu lidí, kteří si na tohle troufnou a kteří budou mít vytvořeny podmínky pro to, aby to zvládli.
1: A to je ten krizový tým tedy? Jak si ho máme představit?
0: My jsme právě na základě téhleté zkušenosti se rozhodli, že vybudujeme takový tým. Je to skupina v tuto chvíli 24 zaměstnanců Univerzity Palackého, kteří v mírových dobách, v klidných dobách řeší svoji práci, ale postupně se proškolují pro to, aby právě zvládli takové situace, aby uměli komunikovat s krizovými složkami, aby uměli ošetřit potřeby těch svých dobrovolníků, uměli se postarat o sebe i o ně. A počítáme s tím, že až nastane další krizová situace, tak vlastně mezi těmito kolegy potom si rozdělíme ty úkoly, kdo pojede do terénu podle toho, co to bude za událost, kdo pomůže v zázemí tady v Olomouci, podle sil a podle možnosti, jak bude moct kdo pomoct.
1: Vy jste zmínila i to, že vlastně jsou vzděláváni. Kdo je vzdělává, s kým spolupracujete?
0: Spolupracujeme na tom s Národní asociací dobrovolnictví, měli jsme nějaké vzdělávací aktivity od nich. Spolupracujeme s různými psychology a postupně vlastně doplňujeme témata podle toho, jak v průběhu těch školení vznikají, se identifikují další problémy a další témata. A jsou to nejen klasické vzdělávací programy, ale je to třeba i sdílení zkušeností. Jedno z těch prvních setkání bylo zaměřeno právě na sdílení zkušeností z těch povodí na Jesenicku. Setkali jsme se tam tehdy se zástupci krizových složek a se zástupci toho dobrovolnického centra Jeseník, které se postupně etablovalo v Jeseníku a které tam dodnes působí. A právě i na základě těch reálných zkušeností lidí, kteří už to zažili, jsme si identifikovali, co potřebujeme umět, abychom to zvládli co nejlépe a byli pro systém podporou a ne zátěží, co se ještě chceme dozvědět.
1: Vznikl i takový speciální manuál krizové dobrovolnictví v univerzitním prostředí. Kdo z vás zatím stojí?
0: To je manuál, který poprvé vznikl už před povodněmi na Jesenicku. Ano. My jsme díky povodním na Jesenicku už měli možnost si ho trošku ověřit a dále na něm pracovat. Co je zajímavé a je to důležitá věc, my jsme na něm spolupracovali i s dobrovolnickými centry jiných českých univerzit, protože jsme spolu v pravidelné komunikaci, udělali jsme si workshop, kde jsme sdíleli zkušenosti z různých typů krizí. Na základě toho jsme naformulovali nějaké základní principy, které si pak každá univerzita upravila dle svých zvyklostí a možností. A možná je dobré dodat, že tahle spolupráce je super i v tom, že v těch krizích můžeme spolupracovat. Že když se třeba jezdilo do Jeseníku, tak s námi jezdili i dobrovolníci z Masarykovy univerzity a protože bylo ještě před začátkem semestru, tak nám je nabírala třeba i Karlova univerzita.
3: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví, se Zorou Ješkovou a jejím hostem.
1: Hostem jsou dnes, v o čem se mluví, Vladimíra Sedláčková a Ondřej Němčák z Dobrovolnického centra Univerzity Palackého. Téma dobrovolnictví jako takové. Jaký je dnes zájem být dobrovolníkem a kdo se vlastně k vám do Dobrovolnického centra UP může přihlásit?
2: Do Dobrovolnického centra se může přihlásit kdokoliv, kdo je zaměstnancem nebo studentem na Univerzitě Palackého. Tak jsem se do Dobrovolnického centra dostal vlastně i já, protože na univerzitě pracuji jako projektový manažer a to dobrovolnictví už dlouhodobě mě nějakým způsobem jakoby táhlo, jenom jsem potřeboval vlastně ukotvit v nějaké organizaci, která mi to dobrovolnictví zprostředkuje. Takže takhle já jsem se dostal v těch mírových časech k tomu dobrovolnictví a potom ta ostrá zkouška byly ty povodně.
1: A co lidé zvenku, kdyby se k vám mimo Univerzitu Palackého ti nemají možnost se k vám přihlásit?
0: Já bych to rozdělila právě na ty dvě fáze. V těch mírových dobách my jsme opravdu určeni pro to, abychom pomohli k dobrovolnictví hlavně našim studentům, středoškolákům z olomouckých středních škol třeba také a zaměstnancům. Nicméně nejsme určeni pro veřejnost. Je spousta dalších dobrovolnických center, které to asi mohou zprostředkovat a mohou v téhle situaci být tím partnerem. V těch mimořádných událostech, když je to třeba, tak zapojujeme i dobrovolníky z rad veřejnosti. Máme tu zkušenost jak z toho KACPU, tak právě z Jeseníku, protože jestli si vzpomínáte, tak do Jeseníka tehdy se vlastně nemohlo jet volně, byl první víkend nebo dva uzavřen.
1: Ano.
0: Takže tam jsme pak byli jednou z těch organizací, která mohla nabírat dobrovolníky a mohla je tam vysílat.
1: Kdybychom úplně na závěr to téma dobrovolnictví krátce shrnuli, proč být dobrovolníkem? Dobrovolnictví, poprosím takovou krátkou tu srdeční reakci každého z vás. Dobrovolnictví, proč ano?
2: Za mě to dobrovolnictví je nejen o tom, že něco dáváme jako ostatním lidem a pomáháme, ale jak já vždycky říkám, že to dobrovolnictví dává spoustu věcí i vám, osobnímu rozvoji, poznání nových lidí, nových situací a vlastně možnost potom člověka nějakým způsobem se rozvinout prostřednictvím té pomoci jiným.
0: Já si myslím, že to zaznělo úplně perfektně. Prostě svět bude hezčí, když si budeme navzájem pomáhat. A protože my jsme z univerzity, tak samozřejmě zdůrazňujeme to, co říkal i Ondra, že se na tom dá vyrůst a získat zkušenosti, které nikde jinde nezískáte.
1: Hostem, o čem se mluví dnes, byli Vladimíra Sedláčková a Ondřej Němčák z Dobrovolnického centra Univerzity Palackého. Děkuji vám za rozhovor, nashledanou.
0: I my děkujeme.
2: Taky děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
3: Český rozhlas Olomouc, o čem se mluví? Je to

0: Září, babí léto, podzim barevný i zadumany bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová nám pomalinku dospívává a my už vás zveme na výstavu. Je to velice zajímavá nová výstava, kterou tento týden otevřeli v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. Připomíná nejslavnější českou automobilovou závodnici a olomouckou rodačku Elišku Junkovou, která závodila ve vozech Bugatti a proslavila se i za hranicemi Československa. Expozici jsme navštívili s vedoucí muzea Karlou Pospíšilovou, která mimochodem s Eliškou Junkovou měla i něco společného.
1: Výstava se jmenuje Eliška Junková, takže je věnovaná tady téhle fenomenální české ženě a úžasné závodnici.
2: Vy jste vlastně věnovali tuhle výstavu ve spolupráci s Autoklubem České republiky, mimo jiné i k tomu, že vlastně loni ona by oslavila 125 let od svého narození a vy jste říkal, že samotnou vás překvapilo, že to byla vlastně krajanka, protože pocházela z Olomouce a dokonce jste se jmenovali stejně.
1: Je to tak, Eliška Junková vlastně byla provdaná Junková, ale vlastně ona se nemenovala i Eliška, ona byla Alžběta. Elišku si vlastně vzala, až když si vzala pana Čeňka Junka, taky českého závodníka, a rozená byla Pospíšilová, pocházela z Olomouce, takže určitě k našemu kraji má velice blízko.
2: Vy tady máte spoustu panelů, to jsou, jak jsem pochopil, tedy je to dílem vlastně Autoklubu. Co to představuje? Tady jsou nějaké začátky Elišky Junkové, co tady můžeme tedy vidět?
1: Jak už jste řekl, panely jsou zapůjčeny z Autoklubu České republiky, je jich tady celkem 10 a víceméně panely monitorují její závodnickou kariéru až vlastně do pozdního stáří. Není to jenom vlastně z těch jejich začátků, kdy začínala vlastně s tím Čeňkem jezdit, nebo když se učila a začali pomalu závodit, ale je to vlastně opravdu až do jejich téměř 90. let.
2: Vy jste říkal, že výstava je hodně, jakoby, řekněme, panelová, že tady je právě spousta fotografií, spousta takových dokumentů, ale vy jste přece jenom tomu něco přidali a to právě souvisí s tím, že Eliška je odsud, takže jste oslovili rodinu, tak co tady vidíme z těch osobních věcí Elišky Junkové?
1: Je to tak, oslovili jsme, díky Autoklubu se nám podařilo získat kontakt na její vnučku, jinak já ještě zmíním, sama Eliška děti neměla, ale v roce 1940 si osvojila sirotka vlastně Vladimíra, tehdy ještě Pospíšila, což byl její synovec. Ona si ho osvojila, protože osiřel a poté vlastně přijal i její příjmení. A Vladimír měl dvě děti, Jiřího a Markétu. Markéta je teďka provdaná Šonková a právě tady tu paní Šonkovou se nám podařilo oslovit s tím, jestli by nám na výstavu nezapůjčila i nějaké její osobní věci, což se i podařilo, takže máme zde vystavenou třeba mimo jiné čajovou soupravu její oblíbenou, tady kosmetické dozičky nebo pudřenka. Takže vlastně na výstavě nejen jako fotografie jsou ke zhlédnutí, ale i tyto různé předměty.
2: Tady krásné fotografie už z pokročilého věku. Já musím říct, že jsem kdysi dělal s Eliškou Junkovou už v hodně pokročilém věku rozhovor a takhle si ji pamatuju jako věčně usměvavou dámu. Máte tady i smuteční oznámení, ale máte tady i zajímavou věc, která vyšla loni právě k tomu výročí, a to je krásná vlastně známka poštovní, která vlastně připomíná to, že Eliška by se loňského roku vlastně dožila těch 125 let.
1: Je to tak, v loni na podzim vydala Česká pošta známky, k tomu i vlastně obálky, takže ten, kdo se o Elišku zajímá, tak je možnost běžně i sehnat na České poště.
2: Tak už nám zbývá jenom, dokdy bude výstava k vidění, protože vlastně ona začala teď v úterý?
1: Začala 22. září a k vidění bude v Muzeu silnic v malém výstavním sále do 16. ledna roku 2027.
2: Z Vikýřovic Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
0: Tak a zítra v tomto čase otevřeme předvolební půlhodinky. Chceme vám zprostředkovat představu kandidujících subjektů právě u vás o blízké budoucnosti okresního či statutárního města, ale také přinést další informace o komunálních volbách v menších městech a obcích příslušného okresu. Jako první to bude volební speciál z Jeseníku. Poslouchejte zítra Český rozhlas Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Teď už ale bude 18 hodin, čekají nás zprávy a po nich hrajeme pro radost dechovky a lidovky na přání a hrát budeme i desky a hity Karla Gotta po 19. hodině. Příjemný poslech a krásný večer přeje Zora Jižková.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Soutěž na přestavbu křižovatky na dálnici u Prostějova vyhlásili silničáři na libavé mezinárodní vojenské cvičení. Moravská filharmonie dnes zahraje úvodní koncert nové sezony. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na firmu, která na dálnici D46 u Prostějova přebuduje křižovatku Držovice. Dlouho připravovaná akce zvýší bezpečnost provozu a upraví napojení dálnice na severní část Prostějova a Držovice. Stavba má začít příští rok, křižovatka by měla být otevřena v roce 2029. Na sociální síti X o tom informoval šéf ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl. Dotovaný provoz ordinace a finanční pobídku nabízí Javorník na Jesenicku dětským lékařům, kteří budou ve městě provozovat svoji praxi. Pediatr tam chybí už více než 2 roky. Rodiče musejí s dětmi dojíždět za lékařskou péčí do okolních měst. Pokračuje nezávislá starostka Irena Karešová, kandiduje v podzimních volbách.
4: Buď jezdí do Vidnavy, kde je také, myslím si, že už téměř v důchodovém nebo úplně důchodovém věku lékař, nebo do Žulové, což je nějakých 10 kilometrů a spousta mladších rodin řeší lékaře už i v Jeseníku. Tam žádné zbytí prostě není.
3: Informační boj jako moderní vojenská operace se stal součástí mezinárodního cvičení Powerful 2026 ve vojenském újezdu Libavá, do kterého se zapojilo 300 vojáků ze 13 zemí. Cvičení, které je největším odborným výcvikem NATO svého druhu v Evropě, do 2. října propojuje dění na bojištích s dějím v médiích, na sociálních sítích a v kybernetickém prostoru. Vojáci při něm nacvičují, jak reagovat na informační působení protivníka, řekl velitel 91. skupiny informačního boje z Olomouce a zároveň velitel cvičení Ivo Zelinka. Moravská filharmonie Olomouc dnes zahajuje novou koncertní sezonu. Bude poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Loni oznámil, že z postu odchází. Moravskou filharmonii čeká v nové sezóně řada zahraničních hostování, pokračuje ředitel David Garneš.
5: Budeme se věnovat i oslavám 90. Václava Havla, což bude vlastně i první výjezd do Athén, kde budeme hrát na vernisáži právě k výstavě k jubileu našeho prvního českého prezidenta. Čeká nás poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny.
0: Sport.
3: Závěrečný turnaj seriálu Eurohockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Národní tým se již předtím v domácím prostředí představí 2x. V listopadu se utká v pražské O2 aréně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. Česko bude hostit turnaj Eurohockey Tour od 6. do 9. května a pro všechny týmy bude generálkou na mistrovství světa, které v Německu začne v pátek 14. května.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo, ojediněle přehánky, teploty 13 až 17, v Jeseníkách okolo 10 stupňů Celsia, slabý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto bouralo na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce před 284. kilometrem mezi Velkým Újezdem a Přáslavicemi.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezký podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Už za hodinku se můžete těšit na další díl našeho seriálu o písničkách Karla Gotta. V tuto chvíli se už ale můžete těšit pro změnu na dechovky a lidovky. V pořadu Hrajeme pro radost a už teď, protože budeme hrát na vaše přání, můžete volat na známé telefonní číslo 221 555 444 anebo přáníčka pište SMS-kami na číslo 723 70 33 51.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Ano, to je to správné číslo i do písniček pro radost a jako první se dnes dovolal pan František z Hanušovic. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, já vás taky zdravím do Českého rozhlasu Olomouc, takže i vás, pane Matěju. A já bych chtěl poslat tu písničku všem, no co i neznám, i znám, ať se jim daří, taky chci pozdravit všechny přátelé, které byly dneska v Šumberku v městské knihovně, jako třeba Julinka nebo Zdeníčka z Přerova, no a jinak to třeba poslám taky a to no prostě do Chromče a Hrzum a potom bych to chtěl prostě pro všechny, pro dobrou náladu a ať se jim hezky daří.
1: Dobře, mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: A protože je dnes Jaromíra, tak hrát budeme k svátku manželům Marii a Jaromírovi Foretovým. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí přeje Květa. A také budeme hrát pro pana Bohuše z Olomouce. Krásné podzimní dny prožité ve zdraví přeje Eva z Modřic u Brna.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Tak to byl Jetelíček, který rostl u vody a vyhrávala Kubešovka, a teď už míříme do Bludova za Aničkou. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Krásný podvečer přeje do Českého rozhlasu a příjemným moderátorům, zvláště tomu dnešnímu. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Dnes má krásné narozeniny paní Marci ze Žulové. Přeji vám, paní Marci, zdraví, štěstí, pohodu a lásku a krásné chvíle do dalších let. Písničku posílám Marušce a Frantovým Skalovým pro radost do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, milému Františkovi od Brna, panu Ivanovi a jeho paní od Opavy, manželům Blížňákovým do Rapotina, Marušce do Košova a všem Bludovákům. A děkuji, mějte se hezky.
1: Naschledanou, hrát budeme také drahým přátelům, na které myslíme, Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidunce Loníčkové, Zdeničce Šínové s Jarmilkou z Hrchova, Věrušce z Olomouce a váženému panu Františkovi od Brna. Všem stále zdraví, se štěstím a radost písniček přeje ze srdce Věrka Halousková s hodným vnukem Adámkem.

0: podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stále máte naladěny písničky pro radost, tedy lidovky a dechovky na vaše přání a já už zdravím Lídu z Lichkova. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer, já vás taky zdravím, pane moderátore. A tu písničku bych chtěla pro kamarádku Jarmilu Faltusovou z Lichkova. Pak ta písnička je i pro vás a pro mě, pro Lídu Kulaxidisovou z Lichkova. A moc krát vám děkuji. Naschledanou.
1: Mějte se krásně, naschledanou. Zahrajeme také pro oslavenkyni Elišku Koryťákovou z Jeseníku, která dnes slaví krásné 25. narozeniny. Přejeme jí mnoho zdaru k dokončení magisterského studia, hodně štěstí, zdraví, kopec lásky a ať se jí daří ve všem, co si bude přát. Ze srdce přejí rodiče, babička s dědou a teta Táňa s rodinou.

0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Takú som si frajírenku zamiloval, zpíval Joška Černý, no a my už tu máme další telefonát, tentokrát z Opavy, konkrétně ze Štáblovic se dovolal pan Ivan. Dobrý podvečer.
2: Jo, pěkný odpoledne, pane Matěju. Tak já musím taky oplatit svým přátelům, který mi volají, a v první řadě to bude paní Anička Brudově, kterou tímto zdravím a posílám pěknou písničku za tu dnešní i tu polední. Jo, dále pozdravíme paní Hanku na Lipině, paní Marušku se Štěpánem, prostě i vás si to užijte, je to pěkná jihočeská, takže jako všem pěkný poslech, pěknou pohodu u rádia. Mějte se hezky a zase někdy příště. A děkuju moc.
1: Naslyšenou, posílám písničku k svátku Jaromírovi z Předmostí. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje kamarádka Eliška s manželem. A krásný pozdrav všem posluchačům a přátelům, paní Gotwaldové a panu Oldovi, sestře Zdence a panu Františkovi od Brna. Písničkou vás chci potěšit, mějte hezký večer a děkuji vám všem za přátelství a písničky, které mi necháváte hrát, napsala Emílie.

0: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.
1: Dobrým přátelům vyhrávala Lipkovanka a komu nechá zahrát Ludmilka z Doubravice. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Taky vám přeji, pane Jiříčku, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za milý, krásný přivítání. A chtěla bych dnes poslat písničku Hudební dárek dnešnímu svátku Jaromírům a Jaromíře. A byl by to pan Jaromír Kaláb Předmostí, tak ji posílám i hlavně jeho mamince pro radost, paní Haničce Kalábové, a taky naší paní starostce, paní Jaromíře Saňákové z Moravičan, která je paní starostka pro všechny tři obce. Moravičany, Doubravice, Mitrovice, patří velké poděkování za její všechno, co pro obce.
1: A to už začínáme být skoro u voleb, takže no. Možná, že tohle toto bychom nemuseli ve vysílání Českého rozhlasu.
2: To ne, ale tak jenom říkám, že je to paní starostka, že? A taky pro pana Jaromíra Martince z Doubravice a všem přeji teda svátku všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, ať se jim daří v životě. A taky ještě písničku s poděkováním za moje přání, co mě přáli k narozeninám k svátku, posílám do Doubravice manželům Gotwaldovým, Lidušce Jendovi a celé jejich rodině, do Nemile panu Oldovi Crhákovi, do Újezda manželům Jožince a Františkovi Sedláčkovým, a doroštění manželům paní Janice a panu Jiřímu pospíšili kovým.
1: Dobře,
2: a všem,
1: tak jo.
2: Co mě přáli. Děkuju, pane Jiříčku, mějte se krásně, někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou. Děkuji tímto všem Aničce a Majce Dobludová, kteří mi přáli, i těm ostatním, co znám, zahrát jim nechává a zdraví je Marc.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Jednu takovou pro vás vybral pan Jiří z Litovle. Dobrý podvečer. Nám tam zlobí telefon, vy tam máte asi puštěné rádio, nebo... A nebo posloucháte vysílání právě na tom mobilu?
2: Úplně spokojí, kde je úplně klid. Můžu? Je to lepší?
1: Povídejte, můžete.
2: Je to lepší?
1: Ano,
2: lepší?
1: Ano.
2: Výborně. Dobrý večer. Zdravím v dlouhé době všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tento hudební pozdrav s přáním prožitého hezkého čtvrtečního podvečera a celého víkendu prožitého ve štěstí, v lásce a ve spokojenosti posílám manželu Janě a Jiřímu doroštění. Mám ještě do Kroměří, že Milan se dopřála slavit, vydušte do Olmouce, Aničkovi do Tovačava a bylo mi řečeno, že už se vrátila jeho sestra z LDNK zpátky do Chropině. Takže i přeji i tady toto do tepla svého domova. To je všechno, pane Matěj, nebudu zdržovat. Děkuji pěkně všem a krásný večer.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Hrát budeme také veselou písničku pro kamaráda Miloška Pořízka z domova důchodců Pohoda ve Chválkovicích na pavilon číslo pavilon C, pokoj číslo 14 pro dobrou náladu a také pochvalu za cvičení na vozíku a že konečně jezdí ven z domova. Písničku posílá kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice v Olomouci.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: Přímo z místa.
2: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Do písniček pro radost se nám dovolala také naše stálá posluchačka Zdeníčka z Hrochova. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane Jirko. Srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Manželům podpíši líkovým doroštění vozence Horniškové do Litovle, která je bohužel v nemocnici, tak jí přeji brzké uzdravení a její dcerce Bronce do Olomouce, Tamce do Lomí, Vláďovi do Tovačova, Haníšce do Předmostí, Marušce do Kolučova, Marušce do Hrabočína. Díky vám, pane Jirko, a zase někdy nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Pěknou písničku Teče vodička vyhrávali Božejáci a na lince už je paní Jana z Roštění. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer, pane Matěju. Srdečně vás zdravím a všechny posluchače. A dnes posíláme přáníčko k svátku Jaromírovi Kalábovi z Předmostí. Milý pane Jarku, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostinská, ať vás ochraňuje. A pozdrav a písničku posíláme i jeho mamince Haničce, potom Věrušce Halouskové s Hodným Adámkem do Bílovic, z Děničce do Prostějova s Kočenkou. Děničko, pohlaďte za nás Kočenku. Potom z Děničce a Jarmilce do Hrochova, Jiřímu do Litovle a Lidušce do Doubravice. Přátelé, moc krát vám děkujeme za krásné písničky, které nám posíláte. A pane Matěju, ta písnička je i pro vás a posíláme to i všem přátelům. Ať vám tato písnička udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku, to vás celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. Děkuju a dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou a zahrajeme také Zdeničce Šínové a kamarádce Jarmilce pro radost a pohodičku. Mějte se moc krásně, jste zlatíčko, zdraví Broňa.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A do finále dnes také jdeme s písničkami pro radost. Na lince je paní Marie Skolšová. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Děkuji za vybrání písničky. Zdravím všechny posluchače. A chtěla bych poslat písničku panu Jaromirovi Kalábovi z Přednosti. Jaromíre, moc ti přeji krásné štěstí, lásku a ať se ti vyplní, co si přeješ. To ti přeje Majka Skolšová. A chtěla bych pozdravit Marušku do Hrabišina s Jirkou, Zapletalovi do Rapotína, Eliška Jarka a Elišku. Jiříku do Sudkova, Aničku do Bludova, Jardy Beneše do Loštic, Zdeničku do Hrochova a všem, s kterýma si hrajem, děkuji moc za vybrání písničky a někdy naslyšenou. Dobrý večer.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Tak takové byly dnešní písničky pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli na vás čekají už zprávy a poté pořad roky, desky a hity Karla Gotta, ve kterém si dnes budeme hrát méně známé nebo spíš raritní nahrávky z let 1973 až 1974 a mimo jiné dojde i na slavnou silvestrovskou operu s Valdemarem Matuškou z roku 1974.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Motorová paliva v Olomouckém kraji výrazně zdražila. Bezplatnou plochu pro svou reklamu mají volební uskupení před budovou Zábřežské radnice. Opravovat se bude další část Přerovské ulice Svisle. Oblačno, teploty až 17 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji opět výrazně zdražují. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 46 korun. Před týdnem bylo korunu 60 levnější. O korunu a 20 haléřů zdražila nafta, za litr teď řidiči zaplatí průměrně 49,50. Nejlevnější benzin v regionu prodávají čerpací stanice na Přerovsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Olomoucku. Nejdražší paliva v kraji jsou na Šumpersku, informovala společnost CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí, letos zatím nejvíc. Pokračuje mluvčí policie Violeta Canosky.
4: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
3: Od tohoto týdne můžou všechny kandidující strany a hnutí v Zábřehu využívat k prezentaci společnou plochu před dolní budovou městského úřadu. Na ostatních městských pozemcích reklamu umisťovat nesmí. Nová pravidla schválili radní na svém srpnovém zasedání. Pokračuje lidovecký starosta František Jon, kandiduje v podzimních volbách za hnutí Společně za Zábřeh.
5: Už při dnešním režimu je vidět, že to město žije komunálními volbami, že jsou na celé řadě plotů vyvěšeny banery, ale aby ještě další prostor nevznikal tím, že se umožní na veřejných prostranstvích, ať už na zeleních, na chodnicích, umisťovat jednotlivá áčka. Takže určitě hlavním cílem je menší vizuální smog ve městě a kultivovaná kampaň.
3: Přerovskou ulici Svisle čekají další opravy. Po rekonstrukci vnitrobloku zaplatí radnice více než 3 miliony korun za rekonstrukci 1,5 kilometru dlouhé cesty, pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
6: Součástí zakázky je kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky na ploše 1528 metrů čtverečních, výměna silničních obrů v délce 560 metrů a oprava přilehlých chodníků s novým povrchem ze zámkové dlažby. Práce budou zahájeny ještě v letošním roce.
2: Sport.
3: České tenistky zabojují v pátek o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Shenzhenu na Španělsko, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové z Přerova by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová z Olomouce. Zápas začne v 11 hodin.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, na horách zataženo, ojediněle přehánky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10 stupňů, povane slabý západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Stojí u velkého újezdu za 287,5 kilometrem. Odstavené osobní auto je na D46 z Vyškova do Olomouce před exitem Olšany u Prostějova. Pozor na olej na vozovce silnice v centru Pňovic na Olomoucku. A hasiči už skvrnu jedou odstranit. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Kostky jsou vrženy. Naprosto strhující vypořádání se s klasikou Hernandez Haraway. Písnička byla natočena pro televizní sérii Zpívá Karel Gott z divadla ve Slaném v roce 1973 a o 3 roky později se objevila na výběrovém dvoj-LPčku z těchto koncertů. Velká jízda na úvod 29. dílu pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta, u kterého vás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vítá Jirka Matějů. Dnes se budeme hodně probírat raritním materiálem z let 1973 a 74. Výjimkou budiž pohádková A strana singlu s písní Jaroslava Celby a Ivo Fischera Cestu znám jen já.

0: kde jsi včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde jsi včera

Silvestrovská opera 74 je klenot domácí televizní zábavy. Vše vycházelo s šeptandou živené rivality Karla s Valdemarem Matuškou, kteří se na začátku zhostí rolí Jeníka a Kecala z Prodané nevěsty, aby se přes úryvky svých mnohdy v interpretaci prohozených hitů dostali až do velkolepého finále. Směs v roce 1976 vyšla na LPčku Václav Hybš a jeho hosté. Následující píseň dnešního dílu pořadu Roky desky a hity Karla Gotta bude filmová. Má touha má dvě křídla byla stěžejní písní filmu Jezdec Formule Risk z roku 1973 a text písně napsal Jiří Štajdl, kterému se jeho láska k rychlé jízdě nakonec stala osudnou.

Vítám vás, k nám je písnička Ladislava Štajdla a Zdeňka Rytíře, natočená v závěru roku 1974. Vyšla na LP s názvem Slunci vstříc, což byla zvláštní kompilace méně i více zajímavých zpěváků, zaštítěná doprovodem orchestru Ladislava Štajdla. Ale náš čas se pro dnešek krátí, tak se pojďme rozloučit tam, kde jsme dnes začínali, tedy v divadle ve Slaném. Demis Russo byl oproti Gotovi mohutný chlap se sexy zastřeným hlasem. To ale nebránilo tomu, aby si Karel v jeho repertoáru nenašel písničku Teď růže k vám jdu krást. Zpíval ji třeba i jako host na Bratislavské liře 1974, ale na vinilu nebo kazetě nikdy nevyšla.

karton na burek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Si.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, Lačerat Šukar Šuniben. Dnes představíme reperku Miku, která nám poví o své hudební kariéře. A k mikrofonu pozveme také asistenty prevence kriminality, kteří od září působí na Černém mostě v Praze 14. Lavu!

0: To byla kapela Terné Čave. Na Černém mostě a dalších místech Prahy 14 nově působí asistenti prevence kriminality. Do ulic vyrazili na začátku září. Komunikují s lidmi, pomáhají předcházet konfliktům a upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Praha 14 na jejich působení získala finanční dotaci od ministerstva vnitra. Jak jejich práce vypadá, nám přiblížil Dušan Vagaj.
1: Na Černém mostě nově působí asistenti prevence kriminality. Jsou rozdělení do dvou směn a v každé pracují dva asistenti. Rozhovor povedu s Monikou Ferkovou, s Martinou Daňkovou a s Růženou Kudrášovou. Moniko, čemu se během služby věnujete?
2: Věnujeme se lidem bez domova a dětem a i lidem, které užívají návykové látky.
1: Martino, jak vypadá běžný pracovní den?
3: Jak jste už zmínil, máme ranní a odpolední směnu. Každý máme rozepsaný svůj plán tras. Ráno máme sraz tady u metra na Černém mostě, kde máme první terén. Pak přejíždíme na Rajskou zahradu, pak na náměstí Hloubětín. Monitorujeme lidi bez přístřeší, lidi, kteří pijou alkohol na veřejném prostranství, děti, jsou to náctiletí, taky užívají návykové látky. A takhle to vlastně kontrolujeme během dne, ty místa, které máme určený.
1: Jak už jsem zmínil, vaše služba je rozdělená do dvou směn. Růženo, vy jste jedna z těch dvojic, které dělají tu druhou směnu. S jakými situacemi se při práci nejčastěji setkáváte?
4: S bezdomovcema pijou alkohol, tak je, jim říkáme slušně, aby se sebrali a odešli. Když se seberou a odejdou.
1: Dá se říct, že ranní směna a odpolední směna se liší?
3: Při té ranní směně určitě není tolik problémů, jako při té odpolední směně. Zatím je ta ranní klidnější, ale nemůžeme vědět, co bude dál, že jo? Například nedávno se taky stalo, byla to ranní směna. A stala se taková věc, že mladík tady v jednom nitrobloku na Černém mostě po užití návykových látek skolaboval, měl nějaký záchvat. Vypadalo to vlastně, že už to ani nepřežije. Dosil se z vratky, takže jsme mu podali první pomoc, zavali jsme záchranku, chlapec se z toho dostal, protože my jsme tu pro bezpečnost a pro pořádek.
1: Moniko, jak můžete jako asistenti předcházet konfliktům?
2: Začneme se jich ptát vlastně, co se děje, domluvou prostě řešíme.
1: Martino, jak spolupracujete s městskou policií a policií České republiky?
3: Zavoláme a přijedou. Vědí o nás, takže není problém.
2: A voláme policii, když už vlastně se cítíme být ohrožený my jako asistenti i okolí.
1: Martino, důležitou součástí vaší práce je komunikace s lidmi, s obyvateli. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
3: Opilství, skupinky, lidi bez přístřeší, náctiletí děti, někdy je to i nepořádek. No.
1: Moniko, vy jste začali de facto nedávno, máte už odezvu lidí?
2: Ano, máme. Asistentům lidé děkujou, že jsou moc rádi, že můžeme tady jako být a předcházet něčemu. Potkávají nás na ulici, tak nám poděkujou, jsme za to rádi.
1: Růženo, budete se při své práci zaměřovat také na děti a mladé lidi?
4: Zaměřujeme se i na mladé, i na ty starší lidi. Upozorňujeme je, že kolem ty 9. hodiny, aby se sebrali a odešli domů.
1: Martino, Praha 14 má několik různých lokalit. Liší se podle vás problémy, se kterými se v jednotlivých místech setkáváte?
3: Náměstí Hloubětíně, to je takovej docela oříšek, i když vykážeme lidi bez domova, kteří popíjejí alkohol a chovají se vlastně tak, jak by se na veřejném prostranství chovat neměli, tak se někdy vrací. Takže to tam je trošku jako nic nejde hned, jo, trošku na další dobu. U metra na Černém mostě se mi zdá, že se to trošičku zlepšilo. A na Rajské zahradě myslím, že je klid.
1: Jak jsem zmínil, jste v ulicích zatím krátce. Co vás při práci zatím nejvíc překvapilo? A co byste chtěli, aby vaše působení v Praze 14 přineslo?
4: Aby tady byl klid, pořádek, bezpečno, aby se nám tady žilo hezky, No a baví mě ta práce, takže...
1: Moniko, cítíte, že lidé z Černého mostu, z Prahy 14, vás respektují?
2: Ano. My teda tady působíme už 5. rokem s kolegyní, s Martinou Daňkovou.
1: S nějakou ale přestávkou, že jo?
2: Ano, my jsme pracovali u ROM Praha, terénní pracovník jsme byli s kolegyní. Neměli jsme teda takovouhle pravomoc a uniformu, takže ty lidi nás už tady jakoby znají, i ty lidé bez domova a tak, takže jako mají z nás opravdu jako takovej ten respekt. Když nás vidějí, tak už prostě se balej, žádný jako nejsou agresivní na nás, už dopředu říkají, my už odcházíme.
3: Jak říká tady kolegyně Monika, tak opravdu je známe už delší dobu. Kolikrát se stane, že za náma sami přijdou s nějakým problémem, že by chtěli pomoct, tak je odkážeme, že jo, na třeba na to neposedu, nebo na nějakou naději, nebo Červený kříž, jo. Byli takoví, kteří se nás ptali, jestli bychom jim nemohli pomoct prací.
1: Růženo? Já se zeptám, když by se stal nějaký větší problém, jste nějak propojený všichni čtyři, abyste si navzájem vypomohli třeba?
4: Ano, jsme propojený, když se něco děje, tak si hned zavoláme, nebo pošleme SMS-ku a oni dojdou.

Je s námi Romava Keren. Dobrý večer. Mika Umajku je pseudonym romské zpěvačky a reperky z Brna. Také tvoří projekt a podcast zaměřený na romskou kulturu, rozhovory a hudbu. Letos vystoupila například na brněnském půličním festivalu Ghettofest nebo Romipenu v Biskupském dvoře, kde ji oslovila Iveta Durdoňová.

0: jak se věnujete dlouho rapu a vůbec zpěvu?
1: Hudba mě doprovázela od malička, už od 8 let, kdy jsem vlastně začala tancovat v taneční skupině M-Dance. Vždycky jsem měla takový ten sen tu hudbu dělat i sama. Postupem času, když jsem jezdila na koncerty nebo působila jsem ve videoklipech třeba Monice Bagárové nebo na živých koncertech Anitě Soul. S Anitou se známe, ta Soul si mě zavolala, natáčím videoklip, jo, nebo mám tady koncert živý na festivalu v Ostravě, takže jsme jeli se skupinou spolu s hodně známým tanečníkem Kalem, který si mě bral vždycky s sebou.
0: Vaše kariéra reperky začala tancem v taneční skupině M-Dance, kterou vedl Michal Šeraj.
1: Ano, přesně tak. Začalo to teda tím, že jsem se přihlásila do rapové soutěže The Mag v Rap 2025 a tam si mě vybral do svého týmu slovenský rapper Rytmus. Konkurence tam byla opravdu jako velká. Já beru i za úspěch třeba to, že jsem se dostala do Československa jako jediná holka do top 20.
0: Co pro vás tato soutěž znamenala? Kam jste se vlastně posunula od té doby?
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to zkušenost, dalo mi to větší obzor, určitě to, že se chci zlepšovat. Dalo mi to sebevědomí v tom, že je možná místo na české scéně i pro Miku.
0: V současné době skládáte, vystupujete, nebo kde si vás mohou posluchači poslechnout?
1: Používám sociální sítě, kde vystupuju vlastně pod jménem Mika u Majku. Kdyby nikdo nevěděl, tak Mike je jako mikrofon, takže Mika, já u Majku jako u mikrofonu v překladu. Takže tam publikuju svoji tvorbu, věnuju se třeba i moderování jako dnes na festivalu Romipen 2026, takže doprovázím vlastně celodenní program.
0: Zvou si vás nadále do videoklipů nebo na koncerty, kde byste účinkovala jako tanečnice, nebo se věnujete jenom hudbě?
1: Ten tanec jsem tak trošku upustila, ale ne úplně, protože tanec ve mně byl a bude, ale teďka spíš mířím na tu hudební scénu, která mě začala více bavit a naplňovat. Věnuju se tvorbě hip-hop, R&B, pop.
2: A to je pro dnešek vše. Palíkera v hojšu nenasa menca. A čen devlil. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jilí poblíž švancemberské hrobky v Třeboni. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
0: Kostel svatého Jilí u švancemberské hrobky v Třeboni má od dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
3: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
0: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: No města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se výjimečně vyskytnou mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy stále uzavřená za sjezdem na Voznici. Na 21. kilometru u exitu na Kytín vyšetřují velmi vážnou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z Voznice směr Nová Ves pod Pleší, zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Kolony se tvoří také na D1 na průtahu Brnem ve směru na Ostravu. Je to mezi 184. a 196. kilometrem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na dálnici D3 z Benešov do Českých Budějovic u sjezdu na Soběslav je uzavřený pravý pruh na 95. kilometru. Na místě zasahují hasiči u nehody osobního auta. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky.
1: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: myslím,
0: prací?
1: Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání? Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila. To už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozená. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na ano. světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu, a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly v oblečení, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp narost. Já to tady nebudu říkat. Nehodí
1: no,
0: se to,
1: ale je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárný člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jak ji mám dělat. Jasně, když to je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla aha jinam, tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte s chorou okolností?
1: My jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době,
1: ano,
0: teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme po zdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom uštoník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený, to my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla prostě Tonda.
0: Pacifikem.
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: dnešním hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no, a jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali. No tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti.

0: písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takový chvilky, který za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
1: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubějí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váží se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu ji mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Linhart odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili.
0: Co vlastně zůstává u té country?

0: lidové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí tři generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnilo, že my jsme hrávali pro mladí lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další a tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let. A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda. Ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A my by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripety, potíže, nebo
1: vůbec.
0: Všechno probíhalo hladce? A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že se moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný, takže byl hrozně hodný dítě. A teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: to
0: si
1: ještě
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech, vy už jste
1: zpívá spívala? A tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru, zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým by, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem
1: zadusí? To určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahost je s námi stále, Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu. Jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po týhle strašný takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchala a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano,
0: září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíc se těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říká, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
4: Případem nakažených salmonelózou ve škole v újezdu nad Lesy se zabývá policie. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Salmonelózu v základní škole v újezdě nad Lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
5: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
5: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
7: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zdali nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
5: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Libora Skaly velmi pravděpodobné.
8: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
5: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu víc posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Víc posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnic polehá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
9: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
4: Na Univerzitě obrany v Brně dnes začal dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
10: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Počasí.
4: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, zejména pak na horách čekáme i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod je asi 2-kilometrová kolona. Na 20. a 0,5 kilometru je kvůli opravám uzavřený levý pruh. Zdržíte se asi 5 až 10 minut. A na Šumpersku na výjezdu z Úsova do Mohelnice se srazila 2 osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Co vám říká značka Karosa?
1: No, autobusy přece.
2: V 80. letech jsem Karosou autobusem jezdil jako učeň do učení.
3: Ano, autobus Karosa, to bylo moje dětství a mládí.
4: Je to autobus, kterým jsem už jako dítě jezdívala do Staré Boleslavy ke své babičce.
5: Autobusy, myslím si, do dneška jako nejlepší značka, která v Čechách jezdí.
0: Byly podle vás autobusy Karosa pohodlné?
3: Pohodlné byly určitě.
2: Tak na tu dobu určitě.
4: No, asi ano, protože jiný jsme neznali.
5: No, určitě. Odpružení výborný, to nemělo chybu. V zimě topil motor.
0: Napadá vás, jak je značka stará a kdo ji založil?
3: Sodomka. No, ale troufnu si říct, jak je stará, to bude nějak kolem to 100 let.
2: Tak to nemám šajnu.
4: Kdo ji založil, nevím, a stará může být 90, 100 let.
5: Mám pocit, že to mělo společného něco s Tatrou a stáří, nevím, neodhadnu.
6: Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou vznětovým motorem a od 50. let 20. století je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob. Tak zní definice. Dřív než autobus ovšem přišel na svět omnibus, tedy jak praví další definice, nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu. Tato vozidla začal poprvé provozovat Stanislas Baudry v roce 1823 ve francouzském městě Nantes. Konečná zastávka byla v centru města před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem. Tahle slovní hříčka vyjadřovala nejen široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl jistý pan Omnes. Baudrymu se to zalíbilo a slovem omnibus nazval svou službu. V Praze byly omnibusy poprvé zavedeny v roce 1829. Do té doby k veřejné dopravě sloužila nosítka, fiakry, drožky. Do okolí Prahy jste se mohli svést formanskými nebo poštovními vozy. Jako první jezdil každou půl hodinu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most k zemskému domu do Sněmovní ulice na Malé Straně omnibus Jakuba Chocenského. Když byla do Prahy přivedena železnice, začaly jezdit hotelové omnibusy. Rozváželi cestující od vlaků do hotelů a naopak. Postupně byly omnibusy vytlačeny koněspřežnou a elektrickou tramvají. První autobus se spalovacím motorem představil Karl Benz v roce 1895. V Praze autobusy jezdí od roku 1925. Zpočátku nebyly autobusy zvlášť spolehlivé a vešlo se do nich 10 až 20 cestujících. Vývoj šel ale rychle dopředu. Po pár desetiletích už uvezli kolem 50 lidí a poháněli je motory na různá paliva. Na svítiplyn, na naftu či dřevoplyn. Masovou záležitostí se staly až po druhé světové válce. Pokud chceme pátrat po počátcích firmy Karosa, musíme se vrátit v čase o více než 120 let zpátky a pomyslně odcestovat do Vysokého Mýta. Budeme si vyprávět příběh o proměně malé kolářské dílny v karosárnu světového významu, plný tvrdé práce a poctivého řemesla. Všechno to začalo v roce 1895, kdy se do Vysokého Mýta přistěhoval Josef Sodomka. Správně bychom měli říkat Josef Sodomka starší, ale nepředbíhejme. Tehdy to byl teprve mladý muž, bylo mu 30 let. Byl vyučeným kolářem a měl za sebou, jak bylo tenkrát zvykem, i cestu na zkušenou. V zahraničí získal praxi ve výrobě kočárů a saní, kterou se chtěl živit. Začínal jako dělník, po roce dostal povolení k tomu, aby si založil vlastní živnost. Najal pár pomocníků a pustil se nejprve do oprav kočárů a zanedlouho i do výroby vlastních vozů. Ručně a zpravidla na zakázku. Pak zakoupil parní stroj, naučil se ho obsluhovat a firma se pomalu začala měnit v továrnu. S hrdostí ji pojmenoval první východočeská parostrojní výroba kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto. Obchodům se dařilo. Doba před první světovou válkou znamenala pro výrobce kočárů zlaté časy. Silnice ovládaly bričky, landauery, káry, v zimě saně. Automobil? Kdepak. To byla tenkrát ještě taková prapodivná výstřednost. Sodomka rozšiřoval výrobu, měl už 14 zaměstnanců a prodával kočáry v českých zemích i po celé monarchii. První světová válka odvedla Sodomkovi zaměstnance na frontu. Velkou část produkce tehdy tvořily potahy pro vojenské účely. Poválečná krize, klesající zájem o kočáry a saně, vzrůstající obliba automobilismu, to vše způsobilo, že se Sodomkova továrna začala potýkat s finančními problémy a ocitla se na pokraji bankrotu. Ještě větší rány tou dobou provázely soukromý život pana Sodomky. Jeho manželka a dvě dcery zemřely na tuberkulózu. Naštěstí se nemoc vyhnula jeho synu Josefovi a tak rodinná firma našla pokračovatele.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Karosa Vysoké Mýta současnost je jednoduchá, už je to svým způsobem historie, a pokud se ve Vysokém Mýtě objeví autobus Karosa, tak je to už většinou na nějaké akci veteránů a přijedou sem s tím fandové, kteří mají autobus jako skutečný veterán, starají se o něj, mají ho naleštěný, vypucovaný a je to už otázka opravdu toho sběratelství a veteránismu.
2: Světlaně Lavičkové prozrazuje Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
3: Jaký najdeme typ autobusu první, který vyráběla karosárna pana Sodomky?
1: Bylo to v roce 1928 a prvním autobusem byl autobus Škoda 125. Těžko si ho můžeme představovat jako dnešní autobus, on byl poměrně malý, vešlo se do něho těží 20 lidí, dokonce to sezení tam bylo, že tam byly lavice dány podélně, vlastně jako i pod okny, čili ne tak, jak jsme zvyklí dnes. Ten tvar té karoserie byl ještě, bych řekl, skoro možná více podobný historicky kočárům než těm dnešním, téměř bychom mohli říct, aerodynamickým autobusům.
3: No to má vlastně logiku, jestliže to vzniklo právě z výroby kočárů. Ví se něco o tom, že právě autobusy, ze kterých se potom vyvinuly ty autobusy Karosa, byly tak trochu srdeční záležitostí rodiny Sodomků, anebo přece jenom spíš tíhly k těm osobním autům?
1: Já si myslím, že spíš srdeční záležitostí firmy Sodomka byly karoserie osobních automobilů. A ty autobusy, to pro ně byl naopak velice vítaný zdroj příjmu. Protože oni dostávali poměrně velké zakázky třeba od československých drah na autobusy, ono to zní možná trošku zvláštně, ale tam šlo o to, že tehdy československé dráhy zajišťovaly přepravu osob vlastně i do míst, kde ta dráha nebyla. Takže někde dojel vlak, tam už byl přistavený autobus a ty lidi dovezli tedy do míst, kam ten vlak nejel. Takže ty dráhy byly velkým zadavatelem na výrobu autobusových karosérií. Samozřejmě bylo to dobře placeno, byly to státní peníze, takže byl to jistý zdroj příjmů a karosáři se velice rádi o tyto zakázky ucházeli a proto to pro ně bylo důležité a zajímavé. Ale že by to byla srdeční záležitost, si nemyslím, tam bych to viděl spíš opravdu na ty úžasné ladné tvary karoserií na osobní automobily. Možná ještě další jedna zajímavá věc, a když se bavíme o těch srdečních záležitostech, tak pan Josef Sodomka mladší byl mimo jiné velký příznivec létání a letectví, takže v jeho továrně se dokonce dělali i větroně pro Masarykovou leteckou ligu. Dokonce první hangár, který dodnes ve Vysokém Mýtě na letišti stojí, tak nechal postavit pan Sodomka. On pak po válce i měl svůj vlastní motorový letoun, s kterým lítal na služební cesty, bychom takhle mohli říct. Takže bych řekl, že možná i tou srdeční záležitostí právě byla ta letadla.
3: Ovšem, když se tady podíváme na vyobrazení těch různých autobusů, u mnohých z nich jsem hodně překvapená, protože bych si řekla, no takovýhle luxus, to je přeci až teď v současnosti, až teď máme polstrovaná vysoká sedadla, polohovatelná, ale to není pravda.
1: Opravdu je tomu tak, když se podíváme na ty jednotlivé výrobky, tak zlom přichází ve 30. letech. Autobus Škoda 606 DN Praha Karlovy Vary, to znamená do lázní, pro lázeňské hosty, tak to byl nesmírně luxusní autobus, který měl vysoké polohovatelné sedačky, pohodlně polostrované, dokonce v některých autobusech nalezneme i toaletu, takže bych si odvážil říct, že některé věci, které si myslíme, že jsou vymožeností současné doby, byly známy a používány už tehdy před těmi 80 lety.
4: Josef Sodomka junior vystudoval odbornou karosářskou školu v Kašperských horách. Pak pracoval v automobilce Laurin a Clement a v roce 1925 se vrátil domů do Vysokého Mýta. Našel tam otcovu firmu, která nevzkvétala. Zbyli v ní už jen poslední 4 zaměstnanci. Po nových zakázkách ani vidu, ani slechu. Mladému muži byl důvod hned jasný. Nová doba žádá nové věci. Je třeba podívat se pravdě do očí a připustit si nezvratný fakt. Kočárům jednou provždy odzvonilo. Tatínkovi se to možná neposlouchalo lehce. Nakonec ale musel uznat, že syn mluví rozumně. Nechal se přemluvit a přistoupil na myšlenku, že první východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky bude odteď karosovat automobily. A dobře udělal. Sodomka junior od svého otce firmu odkoupil. Stal se výhradním dodavatelem karoserií pro ministerstvo železnic a získal taky spoustu zakázek pro československé státní dráhy. V roce 1925 vyrobil první automobilovou karosérii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Miňon. Za pár let se karosérie Sodomka stává úspěšnou firmou a vítězí na autosalonech v soutěžích elegance. Vyrábí luxusní karosérie na zakázku pro obyčejné lidi, ale i pro významné osobnosti tehdejší doby. Staví na podvozcích domácích i zahraničních výrobců a v jejich autech se vozí manželka prezidenta Edvarda Beneše Hanna, Jan Werich, doktor Adolf Schwarzenberg. Pro Jana Antonína Baťu vyrábí na podvozku Forda pojízdnou kancelář s prosklenou karoserií a vnitřní cirkulací vzduchu, psacími stroji, bufetem a rozhlasovým přijímačem. Zkouší to s výrobou různých přívěsů, dokonce i kluzáků, a pouští se i do výroby prvních karoserií autobusů.
2: Úspěch Sodomkovy karoserie v mezinárodní konkurenci. V soutěží elegance a pohodlí automobilu, která byla částí závodu cestovních automobilů, Rally Monte Carlo v Monaku, získává první cenu vůz Aero 30 s posádkou Formánek, Mikula a Zahrádka. Kabrioletovou karoserii tohoto vozu stavěla firma Josef Sodomka Vysoké Mýto. Lidové noviny, 6. února 1938.
4: První autobus Josefa Sodomky vyjel z karosárny už v roce 1928. Uvezl 14 cestujících. Karoserie byla postavena podle Sodomkových výkresů na podvozku Škoda 125. Následovaly další karoserie autobusů na podvozcích Praga, Tatra, Walter. Do konce roku bylo v továrně vyrobeno celkem 6 autobusů, z nichž jeden, takzvaný lázeňský, měl otevřenou karoserii. V dalších letech se vyráběly linkové autobusy pro městskou dopravu i autobusy určené pro zájezdy. Josef Sodomka syn přeměnil upadající kolářskou firmu svého otce v jednu z nejúspěšnějších nejen českých, ale i světových karosáren první poloviny 20. století. Natrvalo se tak svým dílem zapsal do automobilové historie.
3: Mnozí z nás si určitě pamatují, že ještě někdy za těmi kulatými autobusy jezdili přívěsy, takový jako ocásek měli ty autobusy.
1: Paposet. Ano, tím se zvyšovala kapacita přepravní těch autobusů, takže se opravdu dělali přívěsy za autobusy. Ono to mělo trošku nevýhodu v tom, že se vám pak snížila rychlost, samozřejmě ta ovladatelnost, to všechno bylo velice náročné. Případné nějaké následky dopravních nehod byly, bych řekl, tam daleko víc fatálnější, takže to mělo celou řadu nevýhod, ale od těch 30. let až dejme tomu do těch 60. let to byla běžná záležitost. Přesně tyhle ty přívěsy se opět tedy v těch karosárnách vyráběly, to byla jejich doména a vznikla jich celá řada. My všichni asi ještě známe, pamatujeme právě ty přívěsy za ty kulaté autobusy Škoda 706 RTO. Ono pak těm přívěsům se lidově začalo říkat babosedy, protože pak později byly často využívány v zemědělských družstvech, když se zapojili za traktor a ženy byly odváženy na pole, aby okopali řepu, takže to byly ty babosedy, ale ve své době se jich dělalo poměrně hodně a byly velice známé a využívané. Tím posledním přívěsem byl právě přívěs za ten autobus Škoda 706 RTO. Ty přívěsy pak už za těmi pozdějšími autobusy té řady S11, to už to takové ty hranatější, už nenalezneme. Byť máme tam takovou jednu raritu, a to je to, že bylo vyrobeno 8 takzvaných rotelů, to byly jakési pojízdné přívěsné hotely za autobusy SD11. Byl to skutečně přívěs, kde byla lůžka, byla tam toaleta, takže byla představa, že autobus s tímto přívěsem někam dojede, k rybníku, kamkoliv, k moři, tam se odpojí, ukotví, dokonce se vysunula jedna stěna, takže šířka toho přívěsu se zvětšila. Ti cestující z toho autobusu přejdou a vlastně budou bydlet v jakémsi hotelu. Myšlenka celkem zajímavá, ale zase pochopitelně jízdní vlastnosti, komfort a tak dále byly moc dobré, takže proto jenom těch 8 kusů. Dodnes víme, že se dochovaly 3, možná ještě někde se nějaký skrývá a naše muzeum má velkou radost z toho, že před několika lety my jsme právě jeden z těch rotelů získali a v letošním roce se začalo na jeho renovaci.
3: Z těch autobusů Karosy asi nejznámější, nejslavnější právě to RTOčko?
1: Já myslím, že určitě, že autobus Škoda 706 RTO je určitě nejznámější. Je to dáno si myslím celou řadou faktorů. Jednak ta starší generace si ještě velice dobře pamatuje, jezdila v něm na běžných linkách. O něco mladší generace, jako jsem třeba já, se už spíš pamatuje z klubů, z oddílů fotbalových, vodáckých a tak dále, kdy ještě ty autobusy tam jezdily v 90. letech. Takže to člověk má hodně spojeno s výlety někomu v tom autobuse bylo dobře, někomu jako třeba mě špatně. Tohle všechno si pamatujeme. Určitě i k té popularitě přispěl ten známý film s panem Beckem, Florence 1330, kdy to vlastně částečně také o tom autobusu. Tyhle ty všechny faktory dohromady z toho autobusu dělají dnes legendu. Navíc je to skutečně autobus nádherný, hlavně když vezmeme tu variantu Škoda RTO Lux, která v roce 1958 byla vystavena na světové výstavě v Bruselu a tam zase sklidila zasloužený obdiv. Tohle všechno zkrátka z toho autobusu dnes už dělá legendu a o ty autobusy je obrovský zájem, ale bohužel dnes už těch autobusů je málo.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Druhá světová válka výrobu usodomků utlumila. Firma přežila jen díky velkým zakázkám na výrobu autobusů, sanitních a dílenských vozů. Po válce měl Sodomka velké plány, ale nezbylo z nich zhola nic. Po únoru 1948 firma Josefa Sodomky dopadla stejně jako všechny ostatní. Byla znárodněna. Jméno původního majitele v názvu podniku nemohlo zůstat. Státní správa využila toho, že se součástí znárodněného podniku stala i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která vlastnila průmyslová práva na zavedenou obchodní značku Karosa. Díky tomu bylo možné název Karosa použít i na ostatní provozovny znárodněného podniku. Centrální působiště zůstalo ve Vysokém Mýtě a Josef Sodomka se načas stal ředitelem Karosy. V roce 1950 si ale pro něj přišli. Byl zatčen a odsouzen za fingovaný finanční přestupek ke 3 letům vězení. Po propuštění pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti. Zemřel na onemocnění ledvin 13. února 1965.

0: Po znárodnění bylo rozhodnuto, že karosování automobilů půjde stranou a Karosa se stala jediným výrobcem autobusů v Československu. Ostatní výrobci, například Škoda nebo Praga, ji nesměli konkurovat. Karosa se tehdy chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. Do vozidel se montovaly motory firmy Lias. Koncem 50. let se v podniku začaly vyrábět první ze známých a populárních modelů městských autobusů, které si odnesly ceny z mnoha mezinárodních výstav. Úspěch měli už na zmíněném Expo v Bruselu v roce 1958. Svou premiéru zažil luxusní autokar s mimořádnou výbavou interiéru. Kromě bufetu, šatny a rozhlasového zařízení v něm byl i televizní přijímač.
1: Ten areál, ve kterém se nacházíme, byl původně cvičištěm sovětské armády. Z roku 68, kdy sem armáda vstoupila.
2: Poznamenává Bohuslav Fencl, vedoucí autoklubu Karosa.
1: Ta armáda tady měla ve městě celkem 86

0: 6 hektarů ploch byly prvním městem v České republice, které armáda opustila do jednoho vojáka. To bylo v roce 91. Tady v těchto místech, co teď stojíme, tak tady bylo autocvičiště pro armády Varšavské smlouvy. Když potom armáda opustila město, tak jsme zvažovali, co s tím celým areálem dělat, a jako nejúčelnější se nám jevilo vybudovat tady první v republice centrum pro výcvik řidičů. Těch center v současné době už je v republice 8 a my jsme tedy byli těmi prvními, kdo dal nějaký signál, že tato zařízení naše republika potřebuje, že to potřebují řidiči, že to potřebují učitelé autoškol, že to potřebuje armáda, že to potřebuje policie, vojsko a všichni, kdo tedy jakýmkoliv způsobem využívají motorová vozidla a kdo potřebuje občas aspoň dostat nějakou lekci a seznámení s tím, co je nového, jak se s tím zachází a co a jak se s tím dělá.
1: Jste autoklub Karosa, znamená to, že tady na té vaší dráze kroužily i ty autobusy Karosa?
0: Samozřejmě, my po vlastně privatizaci Karosy, kterou privatizovala firma Renault, jsme hned požádali bývalé vedení, zdali můžeme i nadále používat jméno Autoklub Karosa, protože ten původní byl pro zaměstnance fabriky, kterých tady je ve městě nejvíc, nebo bylo tehdy a je i teď.
1: Tady na té vaší dráze, když kroužily ty autobusy, tak to asi nesloužilo jenom k běžné výuce řidičů autobusů, ale spíš se tady testovala jejich schopnost třeba zabránit smyku nebo akvaplaningu?
0: Je to v podstatě obojí, co jste říkala. Například na rampě se zkouší brzdy, ruční brzdy, rozjíždění do kopce, funkce automatů. Zkouší se tady například lámavost kloubů, kloubových autobusů. Zkouší se tady brždění na suché vozovce, na mokré vozovce, funkce všech brzdných systémů od ABSu až dneska po ty všechny možné systémy, které jsou. A samozřejmě, že se tady zkouší také automatické převodovky při různých typech rozjezdů do kopce, rozjezdů s plným autobusem, s prázdným autobusem, což je na ty motory a na ty převodovky největší zatížení právě v těch kopcích, kde ty zastávky také mohou být a kde ten autobus také musí rozjet.

Legendární autobusy Škoda 706 RTO byly velice oblíbené. Využívaly se i pro speciální účely, například jako servisní vozidla, pojízdné prodejny, pošty, knihovny, rentgeny či jako chirurgické autobusy. Později přišla i verze pro meziměstskou dopravu a přibyl i kloubový autobus. V Karose se jich vyrobilo skoro 15 000 a brázdili silnice nejen u nás. Svést se s ním mohli cestující v Asii, Africe i Jižní Americe. V 60. letech se v Karose začala vyrábět i hasičská technika, protože k ní byla přičleněna také firma THZ Polička, tedy Továrny hasicích zařízení. I tahle továrna měla dlouhou tradici. Původně to byla firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství, založená už v roce 1899. Ale to už by byl jiný příběh. Po pádu totality se i koncepčně zaostalá Karosa musela přizpůsobit společensko-ekonomickým změnám. Její produkce, dříve čítající skoro 3 500 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. Karosu získal zahraniční investor, původně firma Renault. Proběhla modernizace výrobního podniku i vozů samotných. Od roku 1999 je podnik součástí celoevropského holdingu Iris Bus, který založil Renault s italskou firmou Iveco. 1. ledna 2007 byla Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Autobusy se tu vyrábějí dál. Jen toho libozvučného názvu je trochu škoda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: 6. rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Počasí na zítra, oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
0: Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné je již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně. Sport. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
4: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče. Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, pak zejména na horách čekáme ojediněle i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 231. kilometru ve směru na Brno před exitem na Vyškov východ je porouchané osobní auto. V Přesi na Rokycansku máme hlášenou srážku osobního auta s vlakem, na místě je záchranná služba. A na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Jaroměř je uzavřený levý jízdní pruh kvůli pracem na silnici. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromady? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší. A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
3: Nechci to, takový řeči nemám rád.
2: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
3: Já nejsem človíček.
2: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
3: Já nejsem pan táta.
2: Kdopak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Néma nic?
3: Já jsem čert.
2: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
3: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
2: Já vám to nevymlouvám.
3: A straším tu.
2: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
3: Teď jsem právě strašil.
2: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
3: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to rozsásá?
2: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
3: Ty se nebojíš?
2: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
3: Nemluv a klíče. Hejdi, babo!
2: Vyhánět do nepohody starou ženskou, vymýšlet si řeči o čertovi.
3: Tak se na mě podívej.
2: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
3: Tak se boj!
2: Proč? Horší je zlý člověk.
3: Straším tu 150 let.
2: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
3: To jsem byl já?
2: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
3: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
2: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
3: Tady se nic spravovat nebude.
2: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
3: No jo.
2: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
3: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
2: No jo, no jo.
3: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla, kolik to může být, no, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
2: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
3: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
2: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
3: Je jo.
2: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
3: Ani řek.
2: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
3: Už jsem řek.
2: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
3: Já nikoho nechci.
2: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání. Abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
3: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
2: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
3: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím... Jedna, dvě a jedna jsou tři.
2: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
3: Mě jde s tebe hlava kolem.
2: Vy jste jako můj neboštík, tak co, plácneme si.
3: Vylítnu s tebou komínek.
2: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
3: Ven, babo, ven!
2: Tak... Já zítra přivandruju.
3: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jed, to je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš, je jí pěto zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu to holí.
3: Pomalu?
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak. Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a semhle bydlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Nechutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates. Ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnou tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oči.
3: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
4: Ano.
3: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy a jestli je na balících uvedena správná váha.
4: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
3: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
5: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
3: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
5: No, tady prosím, pane přednosto.
3: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
5: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
4: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
3: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
5: Všecko pasuje, pane přednosto.
3: Telegramy a balíky.
4: V pořádku, prosím.
3: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo pošt.
4: Už se na tom

0: Končím hlášení, těpéro, stop.
1: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
2: Kolbaba Josef!
3: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
4: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
1: Já si ho vůbec nevšim.
5: Byl schoulený v koutku.
1: Ani tam není vidět.
4: Pane Kolbabo, pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
3: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
4: Konáme svou služební povinnost.
3: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchman.
4: Tady to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
3: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci, ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
4: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
3: Co pak tu děláte?
4: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci, provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu, podáváme hlášení na ministerstvo a když jsme se vším hotovi,
5: rozdáme si karty
1: a mastíme do půlnoci Maria.
6: Nechcete si s námi dát partičku?
3: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
4: Krycárku, zamíchejte. Kolega listovin sejme.
5: Už se na tom pracuje.
4: Já rozdávám krejcárek nese.
2: Osma.
4: Desítka. Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
3: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
4: To se zdává. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
3: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je
2: ESO.
3: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
4: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
3: Ani zamák.
4: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže, takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
5: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
1: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
3: Aha.
4: Tak vidíte, že to nic není.
3: Jenže mi není jasné to hlavní.
4: Co pak?
3: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
4: To je maličko.
3: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
4: To je taky možné, jenomže my...
3: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství, velikánský hřích.
4: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
3: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
1: Za to ty upřímné přímo sálají.
4: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No,

0: Můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
1: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
1: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
2: Spohádky!
1: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
1: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
3: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
2: Naschledanou.
4: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
1: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
4: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
1: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
4: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
1: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
4: Někdo zapomněl nalepit známku.
1: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
4: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
1: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
4: A co s nimi děláte?
1: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
4: Proč si ho tisknete na čelo?
1: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
4: Co říkáte?
1: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
4: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
1: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
4: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
1: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni skřítkové, dovolíte...
0: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
5: Zelený spodek.
6: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
0: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
1: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
7: Panečku.
8: A Hrome.
0: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
1: Doopravdy.
0: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
1: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
0: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku na pyš mě, jestli mě ještě máš ráda, pyš mě brzo, tvůj věrný František.
5: Pravopis má teda hrozný.
8: Ale má dobré srdce.
0: Tak co, pane Kolbabo, jste spokojen?
1: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František?
0: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
2: není psáno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatím to poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebují tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadarémos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru, slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
4: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
4: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
4: O, Sancho! Cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Ti mne mrmomoci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko daleko nevidět stavení, kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlem. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení rozhlasoví přátelé. Odbyla 23. hodina. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A máme 24. den měsíce září roku 26. Je tady tedy závěr toho druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta: sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nazbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule, pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli a třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících dvou hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám, protože léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: A letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale to skoro vůbec není šet.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba.
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takovej smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenýma. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. Mm-hmm. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu, a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným, no, jak se to tam jmenuje, Ježíš, já mám takovou trému, že...
0: Trému mít nemusíte, jako bychom si povídali po telefonu o vaší dovolené, nic víc, nic míň, ovšem taky.
1: No,
0: kde jste byla na Rodosu, tedy na kterou dovolenou na Rodosu vzpomínáte, ve kterém jste byla letovisku, ve kterém městě, vesnici?
1: No, byla jsem ubytovaná ve Faliraki. Mm-hmm. Byl to apartmánový dům. A výhled jsem měla krásnej na moře, protože to bylo kousek od moře. A na jídlo jsem chodila do taveren. Tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři. Objednala jsem si jídlo a přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvícený na stolech. Mm-hmm. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám. Byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty
0: horníky... To není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
1: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No, ale zase se najdou dobrý lidi, kteří pomůžou. No,
0: a to je, to je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky no. Na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
1: Jo.
0: Ano, ano.
1: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos, protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Hmm. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
0: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
1: No víte, je to zajímavý, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
0: A přesně o to mi tak trošku šlo. Abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měly, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry. Ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit, a to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Częstochowa, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek,
1: dobrý
0: noční
1: večer,
0: linka.
1: Dobrý je večer. Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v lázni v Poděbrady.
0: A jak tam bylo?
1: Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňském domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do těch závodů v kůzi?
1: Ano, po prvním bylo soutěž seniorů. Začínalo to, než začínali ta mezinárodní, tak jsem soutěž seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou a je to teda pro zdraví z lázní z Poděbrad, vlastně znak Poděbrad. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám do teďka, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano, ano. Ano, ten květ byl nádherný. Červen už bylo hodně teplo, to bych tam asi nevydržela tak sedět na té terasy a tam, no, potkáváte tam dolů, tam je tolik lidi jezdí na soboty, neděle, rodinky, na výlety do těch lázní. A tady z našich měst různých, tam plno a fakt opravdu ty lázně Poděbrady, je to taková příroda. Já říkám, všechny lázně jsou nádherný. Jezdím do Luhačovic, jezdím do Hodonína, jezdím Karlovy Vary, všude jsou krásný. Ale ty Poděbrady mě teďka tak nějak zaujaly, že je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádný kopce a na všechny místa jsem se podívala.
0: Možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání Noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
1: Tam je plno pořád.
0: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
1: Našla, já mám přátel, já jezdím hlavně do Hodonína, do lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava. Zase to trošku jiný, kde tam různé cymbálovek a takový všechny, kde ty známý mám pořád. Doteď si telefonujeme a teď no, i teda v těch Poděbradech jsem zaměla. A můžu říct, že v těch Poděbradech vlastně se léčí teda srdce a tam je tolik mužů, protože všichni jsou asi nějak ti muži víc nemocní na srdce.
0: No jo.
1: Opravdu tam.
0: Nás to víc bere.
1: Ano. Vy holky
0: máte víc toho estrogenu, tak jste chráněný, no.
1: Ano, a teď to ten Hodonín je zase trošku nějak něco jiného, nebo ty Luhačovice, ale já jezdím do Hodonína, kde zase je vínečko a zase takový.
0: Jo, to jsou potom lázně.
1: I když v Poděbradech taky bylo víno a ptám se, odkud je? Moraví.
0: No, z Hodonína.
1: Moraví.
0: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
1: Že k tomu moře ráda taky jsem jezdila, byla jsem s jogou cvičit. U moře jsme si, že bylo to nádherný všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch lázní, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hodonína.
0: Rozumím.
1: Zase to vystřídám.
0: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
1: Mějte se všichni hezky, hlavně zdraví. Jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na RODu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné. Nejsem ten, který by měl poučovat. Sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase nazpět k tématu. Sezóna letních zájezdů ukončena. A konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být léto. Ale je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Hmm. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl strajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož to byl velký akvarista, tak Austrálie byla jeho zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam měl zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už toho to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
0: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste se?
1: To je jedna z věcí, no samozřejmě zase potkali, už na mě čekali na letiště, ne na dráhy. Ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, a byli jsme kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, Sydney, to je jako by se zeptal někoho, kde ve Františkových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Protože člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dal třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Čekali na mě, jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který vlastně mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že já jsem tam byl na Velikonoce, čili v době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Takže když třeba jsme tam seděli s trejdou, takový zamečko zahradíme a svítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a svíčko k nám přijde, říká, ne, nepřijde, ono odchází. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo, takže jsme tam probili, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkali, hele, aby si viděl ptakopis, když viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady ze 40 let koalu viděl dvakrát. Protože my jsou hrozně platí, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on u když mě bylo asi 7, a my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. A těch zážitků byla strašná spousta. Včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý. Protože ta země koule je kulatá, ale jedna věc byla zajímavá. To mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový koleště, který byly asi to možná budete znát z vyprávění, takový zubarský koleště, který byly šikovný na všechno možný, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty koleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stejně říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel. A na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putuje z Lysí nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom kleště, ale...
0: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
1: Tak a jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla nějaký takový ten vývod, že už byla hodně špatná, nějaký posledná choroba se jí pokoušela a moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak by si pojel s Láďou a nechí na pokoj, jo. Tak jsem říkal, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona ještě lítala s tím vývodem. Prostě nátura, která se nedá porazit a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom obchodním centru mají vysokou věž, na který se tavilo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na

0: posílení. Dělali tam gravitační takový prostě jedna z věcí za druhou, prostě byl to krásný životní, byla to krásný životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten Strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělali mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
1: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
0: To ne, ale byl jsem v Melbourne v místě, kde vlastně Strýda pobýval a co mě tam dostalo, protože Helena na tom moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů a tam je v tom poměku je dvou vojáků, starýho pána mladýho, to je otec se synem a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to. A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží, Finchettovo, je zmatený, že byl půl určený ta stavba pro Indii, prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
1: Mílo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Ano, taky, naschle.
1: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v pořadí. Nebojte, já to nebudu počítat po každé v Noční lince, ale jen tak, abych ještě dokreslil to, že sezona letních zájezdů je za námi. No a vy možná plní vzpomínek, plní zážitků, rádi zavoláte na číslo, které uslyšíte a řeknete, jaké to bylo. Ať už u moře, u rybníka, v lese, na horách. Se svými zážitky se můžete pochlubit až do zítřejší jedné hodiny. Na tomhle čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet té taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů, na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme noční linku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to bylo v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ta psaná, na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanady.

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Taky dobrý.
1: Trajekt, no.
0: Jo? A který to byl ostrov,
1: no,
0: tedy loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu, Brače, kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je co by dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera. Prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historické jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem, teď se dívám na mapu a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, to, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky, asi od té doby, co tam noční linka existuje, a abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macoun jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no, každý máme takzvaně to své. To znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuju.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého místa to bude?
1: Letíme do Oibie a pak jedeme někam asi 20 kilometrů po pobřeží. Myslím, že se to jmenuje San Teodoro, ale nejsem si tím úplně jistá, neboť prostě to jako dcery to mají všechno pod palcem a já se nestarám absolutně vůbec na nic. Jako akorát mě řeknou, kam mám jít a já jako opička za nima pěkně kráčím.
0: Tak Jarko.
1: No a moc se na to těším, protože na Sardinii jsem ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dortu.
0: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let. Carlo Dromo, kalitaxidy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou. Mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
0: Děkuju. Naslyšenou.
1: Tak. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pralečí.
1: A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezona letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se nechodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů. A teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit. A tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
1: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak přirozené chování. Co vás táhlo do Brazílie?
2: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou. A taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
1: Takže karneval?
2: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek, to pro nás udělali takové vystoupení, ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
1: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustále práce, že?
2: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo, pojďte se podívat, samozřejmě, že jsme šli po těch pěšinách, jo. Pojďte se podívat, co tady je. No tak všetci se nahrnuli. Takový obrovský pavouk jakýsi. A já prostě vidím pavouka a i ty naši malí pavouci mi připadají jako obří. Takže to jsem měla trochu zkaženou náladu, že to nemusím, ale ku podivu nikde, třeba v těch chatkách, jak jsme spali, že jsem na žádného nenarazila.
1: No tak teď jste potěšila všechny arachnofobiky.
2: Tak nějak, protože to je fakt, jako ne, já už jsem se pak nedívala ani doprava, ani doleva a šla jsem jenom, aby nám něco si nespadlo. Ne, had nějaký, to mi nevadilo, taky jsme to tam viděli. Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni to, jak oni tam,
1: jak se tam vyznají, jo. Že?
2: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanosu nebo co, a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám ho tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od těch, od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů, ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr takového.
1: No to je štěňátko.
2: Ano, štěňátko, tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl. Takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam. Takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je po vás. Takže takový krásný zážitek z té Brazílie, no. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
1: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky, pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu, no i když zase
2: zimní,
1: teď jsem to chtěl říct, protože ano, jo, Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem, tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii, ale to už je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
2: a zdravím podzim. Všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví a pokud cestujou, ať se v pořádku vrátijou domů. Ať jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
1: Děkuju a dobrou noc.
2: Dobrou.
0: Noční linka.
1: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano, před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den, no a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala, já letím 28. září na Rodos, snad nezmrznu, zdravím. Na to já odpovídám, Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí, ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až řekl bych do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plno let nikde tedy.
0: A tak o čem pejsky budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. S rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali, tam bylo takové pěkné jezero, tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím, se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mi jako holce strašně líbilo. A
0: jak je to dávno? Jak je to dávno?
1: Dávno? Ježiš, to jsem byla malý děvče.
0: No to já ale bylo, nevím, kolik vám je dneska, tak to nemůžu odečíst.
1: Dneska, klidně to řeknu, je mě 65 tedy.
0: Takže
1: a tenkrát mě bylo, já nevím, 7, 8, 9, 10 let a zažili jsme tam tu hruzu rok 68, jak tam přijížděly ty tanky.
0: Yeah.
1: My jsme normálně byli v Dolním Žlebu v té chatce a jeli ty tanky rusky.
0: No.
1: My jsme brečeli s bráchou, no a to, o tom nechci mluvit. Teď chci říct, potom, tak to bylo, to jsme jezdili s našima do toho žlebu. A potom, jak jsem byla s manželem, tak kvůli dětskám jsme jezdili k moři, tak já to musím rychle zkrátit, toho je hodně. Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
0: Ano, Kassandra, Sitonia, Athos, ano.
1: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška voda, co zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakýho přítele, seznámil. A když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito.
0: Mm-hmm.
1: A na té Maltě hlavní město se jmenuje La Valeta. Tam to bylo teda taky krásné. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valetě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli, tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád malských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch malských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten
0: takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
1: no
0: maltezský, tak ano.
1: No, maltezský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, tak je tam z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo, a manžel tam nechtěl jet a pak byl nadšený, protože tam surfoval, já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat a on si tam surfoval. A ještě chci říct k téma, jo, a tam byly ty sopky, jsme viděli. Už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té Lavaletě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Komino, Komini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezky, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní malí dětičky, rybičky, já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
0: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
1: Ne, hleděla, viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno, tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korál, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekevež. No, Mezekevež, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jednou se mě poštěstilo dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla, ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Ano. Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to, 28 hodin i mezi přistáním, jo, my jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali. Tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvil, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
0: Ano, ano.
1: To je nádherný.
0: Yeah.
1: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
0: Sydney Harbour Bridge.
1: No, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali, já jsem byla ještě s někým, my jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že? Kousek dál je teda... jak se to jmenuje, ten sakryš.
0: Myslíte Papuu Novou Gvineu?
1: Jo.
0: Nový Zéland, myslíte?
1: Přes Papuu Novou, ano, jsme letěli. A my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papuu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu před týní.
0: Aby se dostalo mapu taky na ostatní, Iveto.
1: Já to zkrátím. Tady mám před týní obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
0: A taky jsou plaché koaly.
1: No, tak tu jsem neviděla, ale... Ani kolokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka my jsme snídali venku u stolu a běžel jeden Australan a zdravil každýho, jo, oni jsou takový vřelí, zdravil nás a my jsme se snídali do řeči a já říkám a anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho kolokana, to snad není možné, a on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště, a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte kolokany. A my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda. A tam měli takový lesík, jo, bylo golfové hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub, a teď normálně vylezlo 60 kolokanů. Já jsem je počítala. A já jsem si aj tenkrát fotila. A já říkám, to snad není možný.
2: No čekali na vás, čekali na vás, aby se ukázali až.
1: No, a jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapce, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, to jsou obrovský klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový klokán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
2: se dívali,
1: jako...
2: Se jestli náhodou nejste k jídlu, možná.
1: Vy, no.
2: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní a... z její zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
1: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
2: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další k jejich dalšímu letnímu zájezdu, ano, a mějte se hezky.
1: Jsem mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku, Miroslavy, a děkuji a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Děkuju.
2: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě v Chani, tak jsem se samozřejmě podíval na ta známá místa, to znamená přístav, Benátský a tak dále, tak dále. Ale byl jsem smutný z toho, že ještě není otevřeno to centrální tržiště, protože ho rekonstruovali a podle toho, jak to vypadalo zvenčí, bude krásné, ale bohužel jsem tam byl v době, kdy ještě nebylo otevřené. No, ale teď k jednomu zážitku, který není tak pozitivní, respektive ještě méně pozitivní než ta část, kterou jsem před chvilkou zmínil a napsala jej Věra ze Severní Moravy. Cituju. Ještě si dovolím zmínit, že jsem pozměnil, nebo respektive, že nebudu uvádět plné jméno cestovní kanceláře z důvodů, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé, takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Paní Dano, já vás zdravím. Tak kde jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala, teda, no. Protože bylo vedro tady až na mě nadměrné, ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, Deštný pralet, prostě všechno.
0: Piraně tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela nejstarat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla snad školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolebka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy, a tak, že ten Řím prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování. Tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, ty jsem tam měla deja vu, vyloženě tam jsem prostě měla, v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně, hodně malá ještě. Hmm. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to italské.

0: Zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. Jako při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
1: Taky jsem byl na chvilku v deštném pralese.
0: A tak dále. Ano.
1: Děkuji.
0: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
1: Dobrou noc. Když jsem tedy říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne a v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo? Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731 800 900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.

0: Krásný večer, pane Borku, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
1: Za všechny děkuju. Sezóna letních zájezdů je ukončena.
0: Děkuji za pozdraví. No, děkuji za pozdraví.
1: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
0: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
1: Asi vím, o kterém mluvíte, ano.
0: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi, asi koncem 70. let, začátkem 80. let, jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku do Miroslavského palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli museli s traktorem, vysokozdvižný vozík, naložili ju. No a teďka před sezónou, přišel k nám pán a říká, já jsem byl na koupališti a já jsem tam říkal si, Krupica, já tu palmu od někud znám. No a samozřejmě Hláskovic palma se objevila na koupališti. Takže já mám fotografii někde na telefonu, kde jsem s dcerou pod palmou, takže jsem byla v Miroslavi na koupališti a mám fotku s palmou. A byl to krásný zážitek, protože naše palma tam měla velký obdiv, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
1: No to je krásný, ale to opravdu muselo být jako u moře a de facto jste mi vlastně znovu připomněla ten můj týden narodu, protože tam u bazénu v apartmánech Elpida s výhledem přímo na moře byla palma banánovník a tam měli takový malý banánky, už dozrávali.
0: No vidíte, ale víte co, my jsme přišli na to koupaliště s dcerou a já jí říkám, hele, obhlídni to koupaliště, tady někde stojí naše palma. A ona ji uviděla a říká, já ji vidím a začala plakat, protože prostě je to kus našeho života. Já jsem, když ty pánové odváželi, aby přezimovala, nevím ani kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
1: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
0: No. Jo, takže takový, a mě to bylo taky, já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti a já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
1: Aničko, já vám moc krát děkuju za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív. Jo?
0: Děkuju a mějte se krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a Dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
1: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích. Zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách, u vody, u moře, v lese, na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: Vaše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezona letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě různých zájezdů, včetně toho Rodosu i Brače a takhle různě teda po Evropě jenom. Ale já bych se ráda podělila krátce jenom o takovou nostalgickou vzpomínku, na kterou mám vlastně nejhezčí takovou nějak jako paměť, která se uskutečnila před 65 lety v roce 61. Kdy nám bylo 17 a jeli jsme na takový školní, byli jsme v ekonomické škole v Dušní a jeli jsme na poznávací zájezd do Polska. Ten zájezd se uskutečnil ve vlakem. My jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě putovali po okolí, nebo já už to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně. Nebo
0: to se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes 17leté, že? No jo.
1: Právě. A teďko by hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že jo, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli, tam byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
0: No a tak potřeba, kromě plavek ještě kožich.
1: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo, jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přesto k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako voráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, je takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
0: tak ale já vám to věřím, když už jsme umořeno, tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak ledárně.
1: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo, a ještě předtím jenom se svidím krátce, jestli můžu, tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je a ona říkala, no, duže vody.
0: Jakože hodně vody.
1: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
0: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným na koupání, který jsem slyšel od některých, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
1: Přesně 60 lety to opravdu na to nevypadalo.
0: To je pravda.
1: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to dotečka.
0: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a přeji vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: A dobrou noc. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité, zaznělo důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý večer, já jsem rok po svatbě otěhotněla a vůbec jsem nemohla jíst. Lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře, Bulharsko, a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kilo za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo, s manželem?
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné, děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuji i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte, na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Co pak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou, přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula. Zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz naskrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jakýho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout a byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu vomylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco. A tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhleten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. A Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe. Povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvaj skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před 30 minutami, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeových hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhleten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdybychom ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbený. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama, protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklí na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jediný vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout, ale vypadal klidně a vyrovnaně, jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolípce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru, a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám.

Jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy dobrou noc odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze

0: slávy. One osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Ronder ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
1: Jaká jiná možnost jim zbývala?
0: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
1: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
0: Rád si je vyposlechnu.
1: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě bleskolo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
0: Výborně, Vocne. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
1: Jaký kas to je, Holmesi?
0: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
1: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.